You may run fast, but I fly like a jet.

0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
3: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do...

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Yeah.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

už si mi ztratila našel jen otázky. Smyslel jsem, že jde žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že jde žít bez lásky.

0: Jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

mistakes in the dark, visions of bodies being.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, to je mě, Lau, počúvate Radio Wave.

znám, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do uší.

0: motherfucker.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.
2: It's like you niggas audacious. Yo,

Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zudíc mava padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyv on zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudí v pári diery vrie, pozná.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Huckleberry Hypno 808.

0: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Doznívají The Valentines, now I'm set, ale u nás v Proskleném studiu tohle rozhodně není pravda, protože teď je tu s námi naše oblíbená zprávařka Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí ale dál trvá. Právě dnes mají být k převodu podepsané příslušné protokoly. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela, oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Bílý dům zvyšuje tlak na Kubu. Vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Kubánský prezident nové sankce označil za protiprávní a snahu o zbytečné vyostřování napětí mezi Havanou a Washingtonem. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá internetových podvodníků, kteří se ho snaží zneužít. Kyberbezpečnostní společnost Gen Digital upozorňuje třeba na stránky, které zneužívají značku FIFA a lákají na údajné pracovní nabídky. Cílem ale je z lidí dostat osobní údaje. Pozor byste si měli dávat taky na falešné e-shopy nabízející suvenýry. Šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě začne už 11. června. Praha a japonské Kyoto si letos připomínají 30 let partnerské spolupráce. Součástí oslav bude večer v pražském divadle ABC společné česko-japonské představení tradiční komedie Kyogen. Na jevišti se představí hvězda kyotské divadelní scény Motohiko Shigeyama spolu s českým souborem divadlo Kyogen. Diváci uvidí tři klasické hry, z nich jedna zazní v česko-japonském provedení. Kyogen je komická forma tradičního japonského divadla, které baví publikum už více než 600 let.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po golech Šika, Chorého a Višinského. Do šampionátu vstoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
1: Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už začíná ráno na rádiu Wave se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: She wants a man. A man she gets.

0: Ano, Sára se klasicky zadýchává v 8 hodin a 10 minut.
1: A to byl zpěv zrovna. Nebo rap možná, tak, nebo i vokály nějaký.
0: Sakryš, já to nepoznal, ale tak do příště aspoň už vím, jak to bude znít. Nicméně my vás vítáme při ránu se Sarah a Jakubem 5. června, to nám ten čas letí. No a doufám, Sáry, že na mě dneska budeš dobrá nebo hodná, protože svátek má kdo?
1: Svátek má Dobroslav nebo Dobroslava. Já jsem to chtěla taky použít, ale my opravdu už myslíme úplně stejně jako sourozenci skoro.
0: Skoro,
1: přesně. Jsme tu 8. měsíc, tak to je taky možná co naslavení. A hlavně v tento deštivý den, já jsem si říkala ráno, já se sem prostě těším, protože vím, že o nic nebudu přicházet venku. Na druhou stranu jako s tebou vždycky o nic nepřicházím, protože tady je to nejlepší, ty 3 hodiny dopoledne.
0: Hele, jak to zpívá ta Maruška Rotrová? S tebou ráda jsem. Tak to je tvůj příklad.
1: To je přesně tak, s tebou ráda jsem, Dobroslave Kubovi Nařický. No nemyslím, že zkrátka, když takhle prší, tak co je lepšího, než si dát do uší Radio Wave?
0: A ráno se Sarah a Jakubem,
1: no,
0: samozřejmě.
1: Tak.
0: Trochu se nabudit, pozbudit. Je zajímavý, že já tady tak jako prakticky neustále mluvím o své alergii a byť by člověk čekal, že ten déšť všechny ty pily a trávy smije, tak já i nadále jsem na antihistaminikách a stále slzím a stále mi...
1: Stále
0: smrkám, přesně tak.
1: Jak to?
0: Nevím, asi je to něco v mé blízkosti, na co mám alergii.
1: V tom dešti je nějaký pil.
0: Ne, asi mám na něco alergii i zde v proskleném studiu Radia Wave. Otázka, co to je, nevím. Dneska se budeme bavit o mnoho tématech, jako vždy. Čekají nás také hudební novinky, kulturní novinky. No a za
1: osobní tipy a triky. Možná jak na alergii, to bychom si mohli dát jeden vstup.
0: To bychom si taky mohli dát jeden vstup. Hele, budeme se snažit. Nakonec to je název následující písničky Try, Try, Try.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: 8 hodin, 20 minut k tomu nám dohrává Barbora Hora a její Perseids. No a Perseidy, ty možná pojede Sára teďka už zítra, jestli se nepletu, chytat do českého Švýcarska,
1: přesně,
0: do České Kamenice.
1: Na ten můj milovaný sever, protože ano. Přátelé, včera začal legendární festival, už 5. ročník festivalu Kamenice. Ten trvá až do soboty, takže ano, do zítřka. Tím pádem dnes je ten prostřední v podstatě festivalový den. Mm-hmm. Jak vidíme, prší, ale stejně teda moc přejeme festivalu, ať lidi dorazí, ať ten déšť nikoho zkrátka neodradí od toho bohatého

0: programu, protože je opravdu nabitý kromě hudby. Totiž můžete zajít třeba na živý podcasty.
1: Ano, je to tak a že je teda ta nabídka opravdu bohatá, to dokazuje i letošní novinka na festivalu, což je samozřejmě Stage Radia Wave, ano, která tam vlastně představí projekty z pořadu Starter, včetně speciálu Starter Live, takže určitě tam nebude chybět ani Filip Černý. No a prostor dostane také tvorba samotných návštěvníků festivalu. Na místě vznikne i živá epizoda environmentálního podcastu Podhoubí, na kterou naváže sobotní procházka za kamzíky s tvůrci pořadu.
0: A to mě zaujalo, protože já tu Kamenici, myslím, dost dobře znám, ale vůbec nevím, kde jsou tam ti kamzíci, takže doufám, že
1: to jsou z dovozu, to jsou kamzíci z dovozu takzvaně.
0: Víš, to tam jenom přivezlo Radio Wave, jako tady.
1: Přesně tak.
0: Celý rok ty kamzíci tady určitě jsou, ne?
1: Otevřeli se dveře od auta a oni vyskákali ven prostě.
0: A víš, na co se ještě moc těším? Na doprovodný program, například na DJ set Starosty města, kterému je mimochodem jenom 31 let, možná i proto, tak výborný festival, ano, pod tímhletím městem vzniká Honza Papajánovský. Bude mít DJ set Starosta Poslanec. A taky se těším v sobotu od 18.30 na karaoke s Vojtou Záhorou a Barielem.
1: Kde ty určitě, prostě Sáro, ty jsi mi furt neřekla, jedeš tam nebo ne?
0: Jedu tam.
1: No a ty tam, ale tam nebudeš chybět teda na, předpokládám, na karaoke s Vojtou Záhorou.
0: Na karaoke, na kamzíkách, no a taky na té wavy stage, protože zítra se tam představí třeba BAK, Matyášovi kamarádi, tvoji oblíbení.
1: Ano, tvoji kamarádi.
0: A nebo Cringe Prince, ten v 10:30.
1: No tak já si myslím, že to bude rozhodně stát za to. Já ještě doplním, že tam bude také alternativně popová Selma Jurach z Německa, takže opravdu to bude mít i mezinárodní přesah. A na druhou stranu ta Kamenice už není tak daleko od těch německých hranic.
0: Vůbec, to je 20 kilometrů třeba.
1: Tak, přesně.
0: No ale taky tam budou mimochodem jako jména trošku z té komerčnější, populárnější scény, jako jsou Tata Boys, Tatáči, jo. Tatáči. V sobotu budou na náměstí hrát Red Z a Gufrau.
1: Ano, no a nebude chybět také Lunatic, James Cole a Idea, no a mnoho dalších. Takže určitě Kamenici doporučujem, především samozřejmě Stage Radia Wave. No a pokud chcete potkat Sáru v jakýkoliv denní čas zítra na Kamenici, tak
0: nejen
1: běžte.
0: Nejen Sáru, tam budou, já myslím, že tam bude spousta lidí z Waveu.
1: Tak běžte. Potkejme určitě se na karaoke s Vojtou Záhorou.
0: Za kamzíky. I'd have been laid down by my own, I'd never be surprised again. His success did not come.

0: 8 hodin, 28 minut k tomu. Sudden Archives nám dohrávají, no a my jsme taky takový archivní, dalo by se říct, se Sárou, je to tak? Jsme takový lidičkové archivní.
1: Jsme takový lidičkové archivní. Já jsem ti hlavně chtěla říct, že dneska jsi opravdu nádherný.
0: Jo.
1: A možná na okamžik a na této zemi jsi nádherný.
0: Čím jsem si to zasloužil. A já už vidím, já už tuším nějaký ostý můstek,
1: Sáry. To víš, napadlo mě to, protože máme teď na Wave novou audioknihu, která se jmenuje Na zemi jsme na okamžik nádherný. Není to o Kubovi Vinařicky.
0: Je to o nás o všem.
1: Je to o nás o všem, ano, autorem je Ocean Wong. No a je to o tom, že vypravěč autobiografického románu píše dopis matce, která si ho nikdy nepřečte. Neumí totiž číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, taky o dospívání v USA zatíženém chudobou a rasismem, o queer zkušenosti, ale také první velké lásce.
0: Je to tak, no a knihu Na zemi jsme na okamžik nádherní můžete poslouchat, respektive tu audioknihu samozřejmě, můžete poslouchat až do 26. července, takže času máte dost, je to celkem 10 epizod, tuším, že ta stopáž bývá kolem 20-25 minut, takže myslím, ano, že úplně optimální délka, zvlášť v tomto nehezkém počasí, je to tak?
1: Ale to si hezky řekl, přesně to byl ten oslý můstek, takže myslím, že dneska jako den na audioknihu, to je den jako stvořený. Mimochodem, hlavní roli stvárňuje Viktor Zavadil a o režii se postaral Tomáš Loužný. Premiéru tento pořad měl, nebo tato audiokniha, na Den dětí, ale pozor, pořad není vhodný pro děti.
0: To se mi moc líbí, že je to vlastně takový dárek pro děti, ale ty se ho nemůžou otevřít.
1: Pro děti bez dětí.
0: Jo, přesně tak, přesně jak říkáš. No takže určitě doporučujeme tuto skvělou audioknihu, pokud by vás zaujala, celou ji najdete v online verzi na webu Rádia Wave.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Doznívá Pigment, severolondýnský klubový producent a jeho novinka Suma Root. Víš, co to znamená?
1: Prosím tě, nevím.
0: No tak je to nějaký kořen sumy, ano. Amazonská bylina, využívaná ke zmírnění únavy či podpoře imunity.
1: To je zajímavý, tak to bych aktuálně potřeboval.
0: To je taky na dnešek, nějakou, to je na každý den.
1: Nějakou takovouhle Suma Root. Každopádně tenhle producent, tady Pigment s touto novinkou na Radio Wave, tak to není samozřejmě jediná věc z jeho nového EPčka, kdy on vlastně se tam právě věnuje a pojmenovává ty jednotlivé skladby po rostlinách s regenerativními účinky. No a vedle ženšenu a kopřivy je na desce právě skladba věnovaná tomu kořenu sumy. To je zajímavé, to je asi poprvé, co jsem slyšel takovouhle vlastně, ne píseň, ale takovýhle styl
0: tak
1: pojmenovávání.
0: Taková tématika,
1: jako. No, přesně.
0: Je to zajímavé, tak my jsme s Kubou i říkali v offlineu, jako co už člověk nevymyslí. Každopádně sám Pigment k této skladbě říká, že vždycky věřil, že hudba sama může mít právě uzdravující účinky. Takže ho napadlo myšlenku rozvést i o bylinky se stejným účinkem.
1: No, to je velmi, velmi zajímavé. Otázka, jestli je třeba i sám jako si aplikuje, ale předpokládám, že ano, když
0: tak
1: o tom skládá písně. Tak ženčina,
0: kopřiva, to nemůžeš udělat podle mě nic špatného. No jako kopřivovou nádivku taky.
1: No, vidíš to.
0: To, máš
1: to už se dostáváme do těch gastronomických zase sekvencí. Nicméně on na to, tedy že působí na té klubové scéně pouhých 5 let, tak musím říct, že ten jeho sound je opravdu jako
0: vyspělý.
1: Vyspělý a je tam cítit i opravdu specifická autorská tvorba, asi takhle bych to nazval. Mm-hmm,
0: taky se inspiruje grimem, dubstepem, ale i afrobeatem a právě Ginseng EPčko i jeho druhou nahrávkou. No tak my se budeme těšit na další tematické rostlinné songy, ale teď už Sorry nebo Bad Bunny, Nueva York a LA.

tiene que estar.

0: Odbíjí 8 hodin a přesně 50 minut k tomu nám právě dohrála LA a Oblo a mě trošku ten sound jakoby a zároveň hlas té dámy prostě připomíná Arletu. A proč o tom teď mluvím, samozřejmě.
1: Ale výborný oblouk od songu Oblo. Prosím vás, Arleta přijde na rozhovor v 10.20. A proč? Protože v pondělí 8. června předskakuje můj oblíbený reperce, na kterou jdu, princeznu Kii. Takže ona nám podle mě poví vlastně, jak se na tenhle ten koncert dostala, co možná mají společného Arleta a princeznu Kii. A zkrátka vás pozve na ten super koncert do Lucerny.
0: No jsem zvědavý, co všechno nám poví, protože že i takhle, když se podaří dovést tyto velká jména ze zahraničí, tak bych vlastně netipoval, že jako na první dobrou zkusí Lucernu, ale proč nakonec ne, uvidíme, co nám k tomu poví. Sáro, ty tam vyrážíš, viď, na ten koncert.
1: My tam vyrážíme s kolegy a s kolegyněmi z Rádia Wave.
0: Dokonce. Mě nikdo nenapsal.
1: My jsme psali do skupiny, ale ty jsi to asi nepřečetl.
0: Asi ne, to nevadí. No nicméně, milé posluchačstvo, i nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, jak jistě chápete. Venku je tedy opravdu ošklivo, ale my se vám to budeme snažit i následující 2 hodiny nějak zpestřit, vylepšit, snad se nám to podaří.
1: Jo, a budeme se bavit třeba ještě o budějovickém majálese, dáme se nějaké osobní tipy a triky a teď ještě na závěr, Kubo, této 8 hodiny, co si teda dělal včera. Ty z toho máš dobrý pocit, já věřím, že tenhle ten dobrý pocit přeneseš i právě na naše posluchače.
0: Prosím tě,
1: posluchačky.
0: Já jsem včera hrál na jedné akci a to teda pro opravdu VIP publikum. Bylo to ne na ambasádě, ale v sídle ambasadora jedné veliké země, kterou nebudu jmenovat, ale napovím, že ve znaku má orla a 50 hvězd. No, bylo to velmi zajímavá zkušenost, protože to byly prostory, do kterých se člověk jen tak nedostane, no ale jelikož mě váže prostě pracovní tajemství, tak víc nemůžu prozradit.
1: No a ty jsi byl zkrátka jako nejnadšenější právě z těch prostor.
0: Ano,
1: viď?
0: Protože ty byly teda opravdu nádherné.
1: A ty seš na tu architekturu.
0: No, ale tohle bylo, Sáro, to si neviděla.
1: Tak chtěl
0: ani
1: bys tam bydlet?
0: Neviděl.
1: Budeš tam
0: asi,
1: bydlet?
0: Asi bych chtěl a asi nebudu, bohužel, co se dá dělat.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

拜拜。

0: Pátek 5. června, 9. hodina raní a s ní už druhé zprávy, které nám přinesla Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Další šanci na post místopředsedkyně sněmovny má dnes poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Minulý týden ve volbě neuspěla. Před ní se o stejné křeslo několikrát pokusil předseda hnutí Vít Rakušan. Koaliční poslanci ale navzdory povolebním dohodám kandidáty starostů odmítali podpořit. Urbanová je teď jedinou kandidátkou ve druhém kole volby. Zdůraznila, že dokáže horlivě bránit své hnutí jako poslankyně a zároveň být nestranou místopředsedkyní. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes druhým dnem pokračuje veletrh vědy. Největší populárně naučnou akci v Česku letos už po desáté pořádá Akademie věd. Vstup je zdarma, ale lidé si na místě můžou prohlédnout přes 100 interaktivních expozic nebo navštívit různé debaty. Cílem akce je blíže představit práci vědců. Veletrh potrvá až do zítřka. Stejně jako dnes, tam lidé můžou přijít od 10 do 18 hodin. V Itálii pokračuje soud, ve kterém je český občan obžalovaný z dvojnásobné loupežné vraždy. Proces začal v polovině března, na řadě jsou teď výsledky prvních svědků. Podle agentury ANSA se vražda stala před 28 lety nedaleko Benátek. Zemřely dvě ženy při loupeži v jejich baru. Vyšetřovatelé po letech díky analýze DNA zjistili, že stopa patří obžalovanému Čechovi. V Itálii se na vraždy s přitěžujícími okolnostmi nevztahuje promlčecí lhuta, protože za ně hrozí doživotní trest. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví sté výročí veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegrových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby.
1: Sport.
2: Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Zápas začne po 14:30 odpoledne a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.
1: Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už pokračuje ráno na Rádiu Wave se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: pátek 5. června, 9 hodin a 8 minut k tomu a doznívá Lao Tzu-wan, já, Kubo, já a ty.
1: Jo, ale dostalo se to ke mně, musím říct. Ze začátku jsem nebyl největším fanouškem tohoto songu, tehdy myslím ještě novinky na Radio Wave, ale teďka už se mi to dostává takzvaně pod kůži a musím říct, že si to občas prospěvuju i tak při volné chůzi městem.
0: Doufejme, že i našim posluchačům a posluchačkám se právě takovéhle novinky dostanou a celkově ten wavy playlist pod kůži a
1: je
0: do srdce.
1: Tak? Je to
0: a
1: tak?
0: Do duše.
1: No a doufáme, že se nám dostane především londýnská zpěvačka Lola Young, jejíž novinku a zároveň novinku na rádiu Wave, song From Down Here. Už za malou chvíli budete moct slyšet ve vysílání rádia Wave.
0: Ta si užila loni velký průlom, stejně jako ty, Kubo, skoro, ne?
1: No, bohužel. Myslím, že větší o něco asi.
0: Velký průlom, ano, díky singlu Messy, který uspěl na TikToku, ale taky jí vynesl cenu Grammy, no tak to máte podobné.
1: Ano, podobné to určitě máme. No pak ale přišel kolaps na pódiu z vyčerpání a problémy s alkoholismem, to máme možná trošku podobné s Lolou Young. No
0: to vyčerpání, ale uveďme to na pravou míru.
1: No a nový single From Down Here vznikl ze spolupráce s Jamesem Blakem a podle Young ohlašuje začátek nové etapy její kariéry.
0: Píseň, kterou za chvíli uslyšíte, vznikla den po předávání Grammy, kdy se ocitla ve studiu s Blakem a zachvátila ji právě nová vlna inspirace. Píseň pokračuje v jejím velmi osobním a emočně syrovém stylu, který jí získal fanoušky.
1: No a Young zpívá z pozice někoho, kdo chce změnit svůj život a opustit sebedestruktivní návyky, ale přesto se jí stýská po euforických momentech starého života. No a doufejme, že i tohle pro vás, pro naše posluchače, bude ten euforický zážitek.
0: A ode dna to jde už vždycky jenom nahoru, že jo? Vždycky
1: je
0: jenom vejš.
1: Z popela jako Fénix.
0: Takže poslouchejte Radio Wave, děláme vlny.
1: A teď už Lolu Young a From Down Here.

0: 9 hodin 22 minut nám právě dohrál Chief Bronden a jeho leadership. No a já nyní leadership předám tady Sáře.
1: Kuba, mám dneska výborný tip, co dělat při tomto deštivém dni. Samozřejmě na prvním místě poslouchat rádio Wave, živé vysílání, tak. Nebo samozřejmě jeden z našich úžasných podcastů, ale také můžete zajít na Knihex, na knižní veletrh, který je určen pro menší nakladatele a nakladatelky.
0: No a navíc ten, jestli se nepletu, tak dnes začíná a bude trvat až do zítřka. Mm-hmm. Je to tak.
1: Je to dvoudenní akce, ano, která se bude odehrávat v Muzeu literatury v Pelejově ulici v Bubenči.
0: Teda Sáro, my normálně dneska šíříme opravdu tu literární osvětu, nejenom, že už jsme tady na rádiu Wave promovali naši novou audioknihu Na zemi jsme na okamžik nádherní od Oceana Wonga. Teďka teda přecházíme do té, jak se to říká správně, analogové formy čtení, do té klasické.
1: No to je trošku
0: nejhezčí.
1: Jiný médium zkrátka. Předtím se tu promoval to audio médium a teď to literární médium. Tak samozřejmě, jak víme, tak Knihex je takový jarmark, místo setkání nakladatelů, nakladatelka, ale Kubo i čtenářů a čtenářek v příjemné přátelské atmosféře, samozřejmě. A ten letní, tak buď to může být pod širým nebem, ale samozřejmě mají také tu variantu tepla pod střechou.
0: Ano, ano, výborně. Takže prostě Knihex není ohrožen počasím.
1: Určitě
0: což
1: ne.
0: Teda dneska byla asi velká otázka mnoha potenciálních návštěvníků, když nemáme úplně slunko a prší nám. No a Knihex, to jsou samozřejmě knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatele a nakladatelky, kteří také živě konverzují se svými čtenáři a čtenářkami. Čili je to opravdu takové krásné spojení těch autorů, těch čtenářů a myslím si, že i pro ty autory je to právě příležitost, jak vidět reakce těch nadšených fanoušků a čtenářů.
1: No a kromě knížek je k dispozici také bohatý doprovodný program, dílny, křty, autorská čtení, představení, ale i odpočinková zóna, takže co je možná nejlepší, kupte si ty knížky a potom do odpočinkové zóny. Všechny si je můžete přečíst do 6. června.
0: No tak výborně, tak vyrazíme.

0: 9 hodin 30 minut, vy nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, no a my už si teď se Sarou tak povídáme o tom, kam vyrazíme mimo Prahu na ty festivaly, že ano. No a samozřejmě jedním z těch, jednou řekněme pro nás těch hlavních štací jsou jižní Čechy a jsou to konkrétně České Budějovice, kde už v tuto chvíli, už pár dní, tuším, že od kdy, od pondělka probíhá budějovický majáles.
1: Od pondělka nebo dokonce od soboty, já myslím, že to jsou týdenní studentské oslavy, ten budějovický majáles zůstává stále co nejvíce v rukách studentstva, takže je to opravdu, jak my říkáváme rádi, takový OG festival, který se drží ty vlastně původní myšlenky. No a pokud na festival zavítáte dnes, myslím, že dneska bude takový finální, opravdu nabitý den, tak od 12 hodin bude majálesový průvod. Takže průvod městem plný zajímavých koncertů.
0: No, jak to tak vypadá, ten průvod, to by mě docela zajímalo. Nikdy jsem se toho neúčastnil, byť teda do dneška závidím, jeden můj kamarád jednou vyhrál ocenění krále majálesu na pražském majálesu.
1: No, tak to je docela. A pro toho taky mimochodem můžete hlasovat pro krále a královnu majálesu na stránkách budějovickýmajales.cz, tak tam jednotlivé školy kandidovaly nějakého svého krále nebo královnu a vy pro ně můžete hlasovat. Z řad studentstva to bude zajímavé. No a ten průvod, prosím tě, Kubo, tak tam tě samozřejmě čekají originální kostýmy, hlasité pokřiky a studenti, kteří značením reprezentují své školy. A to už pro tebe není, ty to můžeš maximálně moderovat.
0: A ty tam, no, myslím, že ani to ne, ale ty tam máš, Sáro, nějakého svého, jak se říká, koně, na kterého si sázíš nebo pro kterého budeš snad dokonce hlasovat.
1: Bohužel z Budějovic opravdu nikoho ne, znám pár lidí, ale teda ne už ano. Nikoho, kdo studuje na střední škole.
0: No, zdravíme Pavla Chrastila každopádně, který se tuším na organizacích, nejenom na organizacích, ale i v rámci svých vystoupení ano. Na budějovickém majálesu podílí. No a to není jediné, ještě samozřejmě nesmíme opomenout, že v úterý na budějovickém majálesu mělo vlastní stage i Radio Wave. Proběhl tam starter naživo a také vystoupení Bejka, Margery anebo Curtains Please. Takže prostě Budějice žijí.
1: Budějice žijí a Radio Wave taky, protože přesně starter byl v úterý v Budějovicích, v Kamenici bude zítra. Je to opravdu strašně nabitý. Pokud byste na budějovický majáles vyrazili dnes, tak tam uvidíte například Stříbrnýho Rafaela, Sebe, Kule, Cringe Prince, Mňaulau nebo taky Fulcruma a Duklu. Prostě celý Wavey playlist.
0: No, je tam toho dost. No a za malou chvíli už ve Wavey playlistu taky Sega Bodega, Tierra Vek, no a potom také novinka na Radio Wave a to Mat 213 z písní 2016.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer na rádiu.

0: se slow down.
1: 2026, fuckný 2016, tahle představa bolí a je tristní. Vím, že bys to chtěla hodně, ale v téhle době nejde utíce, jen tak si věci vysnít.

0: V 9 hodin 42 minut nám dohrává moje oblíbená novinka na rádiu Wave, a to samozřejmě Mat 213 a jeho song 2016.
1: A to se divím, že to není Katarzia, ta totiž má taky dobré album, má novinku, a to je moje oblíbená.
0: A to je taky dobrá, no letos, nebo ne letos, tento týden opravdu kluci nahoře, samozřejmě mluví o Matějovi a Filipovi, kouzlili a vybrali skvělé hudební
1: novinky.
0: Nevíš,
1: co si z té pestré dobré bomboniéry vzít, není tam ani jeden bombonek, který právě si vzít nechceš.
0: Ale rádio Wave jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš, a já si myslím, že to platí i nejenom...
1: Ale všechno ti bude chutnat.
0: Přesně tak, ale neplatí to jenom v rámci hudebních novinek a celkově hudebních playlistů, ale také v rámci našich pořadů. No a naši věrní posluchači moc dobře vědí, že v tento čas většinou odkazujeme na některý z našich pořadů a představujeme vám nejrůznější ukázky. Ani dnes nebude výjimkou, a bude to tedy Hotspot, včerejší díl Hotspotu.
1: Ten se zabýval hledáním bydlení, které se v posledních letech výrazně přesunulo na sociální sítě. No a skupiny zaměřené na podnájmy začínají čím dál víc připomínat spíš seznamku než casting. Proč? Protože poptávající musí sdílet své fotky, osobní informace a detaily z každodenního života výměnou za šanci získat střechu nad hlavou. Mm-hmm. A to já teda často sleduju.
0: No to já taky, člověče, sleduju. Ono se to stalo už takovým virálním tématem, bohužel, co nám vlastně zbývá z hlediska té bytové nouze. No a ten nový díl se právě ptá, co nám digitální stopy bytové krize říkají o důstojnosti, nerovnostech i o tom, proč dnes hledání podnájmu často připomíná práci na plný úvazek. No tak to všechno se dozvíte v nejnovějším dílu, ve kterém se baví s publicistkou Táňou Zabloudilovou. No a teď už následuje krátká ukázka, je to tak, Sáry?
2: Já jsem si tady pro tebe připravila video z TikToku, abys mi ho mohla okomentovat.
3: Já se asi zblázním. Držte si klobouky, jo? Protože
2: já ještě v rychlosti shrnu pro posluchače a posluchačky, že jde o mladou holku, která schání bydlení v Praze a narazí na inzerát na byt za 6500 korun. Ve skutečnosti jde ale o nebytový prostor o nějakých 10 metrech čtverečních, bez oken, kde máte v podstatě postel nalepenou na záchod a sprchovej kout.
3: Bydlení pro jednu osobu. Zhodné pro někoho, kdo dojíždí za prací do Prahy a potřebuje jen přespat, možno upravit i na kancelář. Nájem 6 tisíc plus elektřina a voda 5. Hej, ale tohle je docela dobrý, jako
2: a 10 tisíc chaluce vlastně.
3: Máte náhodou nějakou...
2: Co si o tom myslíš?
4: Že je to nelegální, ten nebytový prostor. Hmm.
2: Je tohle jako extrémní příklad, anebo se s těmahle inzerátama můžeme normálně úplně v běžném životě setkávat a v podobných bytech nebo takových jako nebytových prostorech vlastně lidé reálně žijí?
4: No mě by to samotnou zajímalo, museli bychom mít asi na to nějaký jako sběr dat, abychom viděli, jak častý to je. Ale určitě jako je jich čím dál tím víc, protože si pamatuju, že třeba právě před jako lety jsem si občas, ještě když jsem na něco takového jako narazila, tak jsem si to i ukládala a ukládala jsem si to s tím, že to třeba potom se tím doprovázely některé moje texty, abychom to ukázali, protože spousta lidí nevěřila, že je bytová krize, že se to děje. V poslední době, když už něco takového vidím, tak se spíš snažím to nevidět, protože je toho jako fakt hrozně moc a už bych řekla, že to jako lidi opravdu ví, že to ani jako není potřeba dokazovat, jo.
2: Já jsem se tam právě ještě pozastavovala i nad těma komentářema, kde vlastně spousta lidí psala, že to je super cena za to, že tam vlastně člověk bude mít soukromí, nebude muset být ve spolubydlení.
4: Tak otázka, co to je za lidi? Jako nejsou to lidi, kteří pronajímají jako někde nějakou podobnou díru a snaží se jako živit ten narrativ, že to je OK. Jo? Já nevím, jako když se člověk podívá v dějinách, jak lidi bydleli, tak postupně prostě ty podmínky se jako zlepšovaly. Jo? Dřív lidi sdíleli spolu jako ve větším počtu prostě jednu místnost, jo? Ale my už jako během toho 20. století jsme si nějak zvykli na to, že jako máte v tom bytě těch místností víc, že jsou oddělené podle funkcí, že někde jíte, někde spíte, někde se třeba hrajou děti, pokud jsou tam děti a tak dále. A jako tohle je nějaký regres, tohle je, že jdete jako zpátky. Jo. V Londýně říkají o bydlení, že to je, že jdete jako před královnu Viktorii, pokud jako přijímáte takovéhle podmínky k bydlení. Jo. Jaké by mělo být adekvátní zdravé bydlení, jak by měl vypadat bytový prostor, je jako definováno právně.
5: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Právě posloucháte single s názvem Set and Board, ale to doufáme s Kubou Vinařickým, že naši posluchači Rádia Wave rozhodně nejsou. Přestože dnešní den byste trošku takovou pochmurnější náladu mohli mít, ale s Wavem nebudete.
1: Přesně tak, poslouchejte Rádio Wave a aspoň nějaké vnitřní slunce se vám určitě rozsvítí. No a svítit vám budeme ještě následující hodinu, kterou vyplníme spoustu novinkami, jak z kultury, tak z hudby, ale také hostkou zde na Rádio Wave přijde nám, kdo nám přijde, Sáro? No.
0: Přijde nám Arleta, představí nám show, velmi očekávanou show v pondělí 8. června, protože vystoupí společně s mojí oblíbenou princesnokí.
1: No a taky s Helvanou, no ale to nám všechno poví sama, už se na ní moc těšíme, přijde tuším 10.20.
0: Ve 10.20.
1: Tak to už je za chvíli, tak poslouchejte Radio Wave.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Viktor Ory a jeho svět žaluje uzavírá 9. hodinu raní. No a uvidíme, co nám o světě taky poví naše zprávařka Terezie Richterová.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Nyní upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje, popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
3: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
2: Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat tak, že v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona o další finanční podpoře Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Kyjevu by mělo zajistit víc než miliardu dolarů, tedy skoro 21 miliard korun na obranu a rekonstrukci země. Dalších 8 miliard dolarů pak v půjčkách pro vojenské účely. Podporu ještě musí schválit Senát. V něm ale mají většinu republikáni. Agentura AP proto nepředpokládá, že by návrh předložený demokraty Senátem prošel. Českou ženskou reprezentaci čeká dnes na stadionu FK Viktoria Žižkov další důležitý krok v kvalifikaci o mistrovství světa. Sveřenkyně trenérky Jitky Klimkové nastoupí proti Albánii, kterou už v březnu na jejím hřišti jednoznačně porazili 5-1. Po domácím utkání navíc reprezentaci čeká přesun do Walesu, kde odehraje další zápas kvalifikační skupiny. Dnešní zápas Albánii na Žižkovském stadionu začíná v 17:30. V pražské kulturní stanici Galaxie má dnes premiéru absurdní groteska Tři zmrzlí. Inscenace Davidského divadla vypráví o mužích, kteří uvízli v průmyslovém mrazáku a nedokážou se rozhodnout, jestli se chtějí dostat ven. Metaforu na dnešní společnost režíruje Pavel Šimák, hraje Jaroslav Plesl, Václav Neužil a Dominik Teleky.
1: Sport.
2: Sprinterka Karolína Maňasová na atletickém mítinku v rakouském Sankt Pektnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy.
1: Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. A tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. A teď už pokračuje ráno na rádiu Wave se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
4: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Bang, bang, bang. A zase tady zpívám a zase tady rapuji, nebo pokouším se o to. To bylo Flow Hajo, Make It Bang, a otevírá nám tu závěrečnou hodinu rána se Sarah Jakubem v pátek. Make It Bang, Kubo.
1: Ano, a jak slyšíte, Sara má perfektní náladu, což samozřejmě umocňuje i moji náladu. Prostě kdokoliv dneska potká Sáru, tak má tu náladu na druhou. Ať už je dobrá nebo špatná, prostě Sára je takový moc umocňovatel. No, my vstupujeme do třetí hodiny. Co nás v ní čeká, tak čeká nás v ní především rozhovor, zajímavý rozhovor.
0: Přesně tak, přijde v 10.20, to znamená, že opravdu už za 12 minut Arleta, současná česká reperka, která představí pondělní koncert, vystoupí totiž s ikonou, princes Nokiou a taky s Helvanou. Takže určitě se budeme ptát, jak k tomu oslovení došlo, jestli něco speciálního na tento večer připravují,
1: kdo
0: jak
1: ví,
0: se těší. Tyjo, já bych se úplně těšil, a já tam jdu totiž, Kubu, na ten koncert,
1: takže
0: já už jsem
1: těšíš.
0: Úplně načatá. Takzvaně.
1: Jsi úplně načatá, no tak Arleta, ta bude načatá u nás ve vysílání už za 10 minut, tak se na to moc těšíme, no a do té doby například Boards of Canada s novým albem a s novinkou na rádiu Wave. Profoci at 1420 MHz.
0: To vrátili se po nějaký době a proto mají takovýhle komplikovaný, komplexní název určitě.
1: Je to tak, každopádně jsou to legendy, tak si je vychutnejte, no a potom už například Klára Kimmera, no a potom už právě Arleta, ale ne na hudbu, ale na rozhovor, tak se těšíme.

0: 10 hodin, 23 minut k tomu, no a vy slyšíte, že ve studiu, nebo aspoň já vám to sdělím, že ve studiu jsme stále jenom my se Sárou. No a jak se říká, člověk míní, Bůh mění, nebo tak nějak to je, prostě i nadále tady budeme jenom my se Sárou.
1: Je to tak, prostě plány občas nevyjdou tak, jak bychom chtěli. Klára Kimmera nakonec o tom teď zpívala sama God Complex, tak já myslím, že to je trošku jakoby Goddess Complex, ale nakonec ty bohyně si to můžou dovolit. Arleta dnes nedorazí,
0: ale dorazí jindy určitě.
1: Přesně, takhle. Dorazí ono jindy, to, neochudíme se říká, se o to.
0: Ono jí to neuteče. Jo? Ale my aspoň zároveň jsme informovali naše posluchačstvo o tom skvělém koncertě, který nás čeká, A zároveň Sára prostě je tak všeznalá, i co se té hudební scény týče, že možná, já totiž se přiznám, že o Princess Noki nemám tak dobrý vlastně přehled. Tak Sáro, jenom ty mi prostě řekni, že ty tam jdeš cíleně za obrovským zážitkem a říkáš, že je to zpěvačka s obrovským přesahem, tak co se tam dá očekávat?
1: Je to tak, je to rapperka, skladatelka z New Yorku, je známá svou rozmanitou kombinací hip-hopu, punku a soulu a ve své tvorbě Kubo se často věnuje tématům identity, práv LGBTQ+ komunity a feminismu.
0: No, tak to je nám velmi blízké.
1: To poslední potrhuju a to mě právě hodně zajímá. Má skvělý videoklipy, poslední album z roku, myslím, 2025 je totálně top, skladba Blue Velvet, ano. Tu si dej.
0: Blue Velvet, když teď jsem dostal chuť na Red Velvet, víš, na ten dortík, ale Blue Velvet si dám taky, třeba
1: tomu,
0: po našem vysílání.
1: Dortík a tenhle ten song.
0: Přesně tak, takže
1: no
0: to je recept.
1: No a před Princess Nokiou se právě představí Arleta a Helvana, dvě výrazné tváře současného českého rapu a myslím si, že společný mají dost právě ty témata.
0: Ano. A celé to proběhne už 8. června 2026 v Lucerna Music Baru, čili určitě doražte, no a pokud ne, tak
1: Kubo,
0: každopádně
1: taky,
0: poslouchejte rádiovej. Ano.
2: God that

0: 10 hodin, 31 minut, no a nám dohrává Táňa Lvovská a my se od hudby zase přesuneme. Pokud prostě nejste třeba milovníci jenom hudby a chtěli byste další obohacení v rámci tohoto deštivého dne, tak samozřejmě si můžete zvolit prostě jeden z pořadů Rádia Wave. Tak co nás, Sáro, v dnešním zase bohatém programu čeká?
1: Tak já jenom nastíním, že moderátorské žezlo po nás přebírá Tereza Havlínková, po ní zase Kas Vladyka, takže ty vám určitě tohle deštivý páteční ráno, den spíš určitě zlepší. Mm-hmm. No a pak následuje quest a Jarda Méval se Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem budou recenzovat českou novinku Fonopolis.
0: Mm-hmm, vidíš to, a to já jsem docela gamer, nebo býval jsem gamer, ale o tomhle
1: to už jsme
0: si
1: vysvětlili.
0: Ano, pro Sáru je to trošku red flag, pro mě to je taková spíš relaxace, ale tak to si každý může přebrat, jak chce. Samozřejmě, jako již tradičně, po questu od 19 hodin vás čeká Casablanca, tedy cestovatelský pořad, no a nakonec, nebo ne úplně nakonec, ale ještě před plejákem budou od 20 hodin Bedny, což je jeden z těch vlastně úplně nejnovější pořadu na Radio Wave. Kdo by snad nevěděl, tak Bedny jsou série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška a jejich příběhy by mohly inspirovat i nás.
1: Moderuje samozřejmě Jan Žižka a do dnešního dílu si pozval Rozáry Haškovcovou, mladou populizátorku faktu o změně klimatu a o tom, jak ji řešit. Proč nelze udržitelnost oddělit od válek a dalších krizí, tak to vám právě zodpoví Bedny.
0: No ano,
1: od 20 hodin.
0: Od 20 hodin.
2: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
3: Hej. Hej, habibi. Lejnta ma ajstar po telefoni. Ale byte se lekuli jom. Like, I don't understand, like...

0: 10 hodin 42 minut, no a jak už asi víte, tak ráno se Sarah a Jakubem se nemilosrdně šíří nebo blíží ke svému konci. Ještě předtím bychom ale měli dát prostor oslavám. Vy víte, že Jakub a Sára, tedy my, rádi slavíme věci.
1: Cokoliv.
0: No a letos tedy zase je co slavit. A prosím vás, je to 100 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Přesně tak a na tuhletu velkolepou oslavu se můžete těšit už zítra, 6. června, a to v Riegerových sadech. Řeknu vám trochu o programu, protože ten program zahájí už vlnohraní. To je vlastně sbor symfonický, který bude hrát nějaký známý melodie pro i ty nejmladší posluchače. Po něm se představí soubory složené z členů orchestru, no a vrcholem bude večerní koncert symfoniku, kteří pod širým nebem zahrají melodie české i světové hudby a bude to od 8 večer. Vstup je samozřejmě volný.
0: Ano, a já si myslím, že opravdu i tohle je jeden ze způsobů, jak vést tu mladou generaci k poslechu vážné hudby, která je prostě krásná, zůstává nesmrtelná. No a nesmrtelnost samozřejmě přejeme a zatím to tak i vypadá Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Já jenom ještě dodám, že to celkové těleso bylo založeno 1. října 1926 pod původním názvem Orchestr radiožurnálu. Ano, a patří úplně k nejstarším rozhlasovým orchestrům v Evropě. Tak já si myslím, že opravdu těch prvenství už, nebo téměř prvenství tady v tomto případě máme mnoho.
1: Koncert se bude odehrávat nad ulicí Italská, no a program tedy začíná už od 15 hodin pro ty nejmladší a pak teda vrcholem je od 8 večer ten velký symfonický orchestr, takže my přejeme samozřejmě 100 let, no více než 100 let.
0: Ano, přejeme milion let klidně, každopádně přejeme také, ať to hezky hraje, a to nejen v Riegerových sadech, ale i na dalších štacích.
1: A podle mých předpovědí teda rosničkovských, tak zítra má být hezky už moc, takže dneska si prostě ten deštivý den, nějak to přežijeme, nejlépe se rádiem Wave, no a zítra už ven, šup, na Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
0: A pojďme ještě připomenout jenom tu hodinu, kolik, že to začíná?
1: 15 hodin 6. června, Riegerovy sady.
0: Tak se těšíme. Rádio Wave, děláme viny.

0: možno aj to hrá. Bojíme sa, že tiež budeme krenť. To sme dávno, môj brat.
1: Kvlt kru, myslíš, že se spolu můžeme kámošit?
2: Saro, ty máš dneska úplně takovou zpěváckou, úžasnou,
1: zpěvnou,
2: nádhernou,
1: rozvednou
2: náladu a tak to má samozřejmě být.
1: Víš, to se hodí k mému příjmení, Slavíčková.
2: Ano,
1: kdo by si neprospěvoval
2: prostě
1: s tímhle příjmením?
2: Přesně tak, no a prospěvovat si budete i nadále, a tedy už bohužel ne s námi, ale třeba právě s Terezou Havlínkovou, která po nás přebere moderátorské žezlo a od 11 zde povede svůj on-air. Bude také on air s Karlem Vladykou od 15 hodin a potom už pořady, jak jsme zmiňovali. No, my se s vámi loučíme, Sáry, je to tak a budeme se těšit zase příště.
1: Je to tak, ale byl ten pátek 5. června moc hezký. Dobrý dopoledne. Já teda musím říct, že kdybych byla doma, Kubo, bez tebe a ne v tomhletom super studiu, tak byla bych smutná, ale teda já jsem si zvedla náladu, tak já doufám, milí posluchači a posluchačky, že jste to měli třeba stejně s náma.
2: Ano. Cílem dnešního rána se Sarah a Jakubem bylo rozsvítit vaše vnitřní slunce,
1: ano,
2: když už to venkovní
1: nesvítí.
2: Pokud
1: jste se jednou aspoň nebo půlkrát zasmáli, tak my s Kubou máme odškrtnuto.
2: Přesně tak, my máme odškrtnuto, no a míříme zase dál. No, takže za malou chvíli už Tereza Havlínková a od mikrofonu se s vámi loučíme my. Jakuba, Sara, ahoj.
1: Ahoj.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
5: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave.
2: Děláme vlny.

Janelle Monáe, Make Me Feel. Doufám, že vás náš playlist a taky vysílání Rádia Wave dělá šťastnými a že máte jenom samé příjemné pozitivní emoce, které se vám tady snažíme předat. I když samozřejmě někdy v takovém hodně kritickém duchu, ale taky třeba dobré si společně postěžovat, možná někdy i zanadávat. A to umí celkem dobře Katarzia, protože teď nás čeká ochutnávka z jejího nového alba, které si už můžete vyslechnout, s názvem Vařit, prát, šít a rodit. A tahle ta česká verze slovenské tvorby právě Katarzie je naší novinkou v playlistu. Pokud vás zaujme, tak moc doporučím i rozhovor, který jsem mohla s Katarzí udělat právě k vydání její desky, kde zjistíte, jak se vlastně má, jak se jí tvoří, na co si dává pozor, co jí baví, co jí naopak třeba trápí, ať už v životě, anebo v její tvorbě. Takže Katarzia, no a potom třeba SD Kit ve výhledu, který ho to hodně bavilo v Praze na večírku. Já jsem ráda, že tady společně můžeme strávit další 4 hodinky, takže krásný stále ještě páteční dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Havlínková.

SD Kid a jeho krásný zážitek z pražského koncertu. Kdo taky má krásné zážitky, jsou nově trojice rapperů a taky moderátorů, které můžete původně znát z podcastu Opak Disu. No a ti už si koncertů zažili taky celkem dost, no a zároveň taky znají celkem dost lidí na rapové scéně, akorát teď Opak Disu přebrandovali na nový podcast s názvem Excalibur, takže to budou i takový rytíři vašich dnů a možná i bezesných nocí. Tentokrát už nabízíme, venku máme dva díly, takže se můžete třeba podívat na ten aktuální, ve kterém bude Pain, ten totiž běží s novou deskou vstříc další rapové kapitole. Takže jak to vypadá, když chcete v Brnění sedět ve studiu Rádia Wave, zjistíte, když si pustíte i s videem Excalibur, protože už pro vás máme venku první díl, takže si ho můžete vychutnat. No a teď už nás čeká to Arden Life, Jonci, anebo třeba Madhouse Express z našeho vysílání.

0: Madhouse Express a Fool Me. Jestli se chystáte v létě třeba na túru do Alp, tak tady mám pro vás zprávu ze serveru iRozhlas, která mimo laviny a bouřky teď přináší další nebezpečenstvo hůr, jak by se řeklo na Slovensku. A to jsou třeba pády ze skal, ale taky kravská stáda. Možná jste zapomněli, že kráva je zvíře, ve skupině má pocit, že je ve skupině. Když vás vidí, tak má třeba pocit, že jí můžete ohrožovat, nebo když jdete okolo s nějakým pejskem, tak toho pejska vnímá taky jako zvíře, které štěká a kouše. Takže když si uvědomíte, že taková kráva tam není jako dekorace pro váš hezký turistický zážitek, ale že s ní prostě sdílíte prostor, tak zkuste přemýšlet nad tím, jak se taková kráva cítí, co by jí udělalo dobře, z čeho může mít obavu a prostě s ní zkuste nějak ten prostor sdílet způsobem, který pro ani jednoho z vás nebude nebezpečný. Letos v Alpách si totiž už několika lidí vlastně docela pohoršilo v momentě, kdy se s takovým stádem kráv dostalo do křížku. Jedná se o za poslední dva roky třeba 6 velmi vážných incidentů, z nichž některé skončily i smrtí. Loni například zahynula 40-letá žena v Salzburku, před rokem zemřel 85-letý turista po útoku stáda na Dachsteinu. No a zvířata mohou být neklidná, občas si zvykají na nové pastviny a nové prostředí. No a třeba právě když reagují instinktivně na psa, kterého vyhodnotí jako hrozbu, tak můžou třeba speciálně matky stelaty reagovat nějakým hodně intenzivním obraným způsobem. Takže úřady doporučují takového rozštěkaného psa třeba pustit z vodítka a pozornost stáda se tak dostane někam malinko jinam než přímo směrem k vaší osobě, protože takový pes prostě bude utíkat. Takže situace, které jste možná netušili, že zažili, ale kdokoliv z vás viděl krávu naživo, tak prostě ví, že je to zvíře hodno respektu už jenom proto, jak je strašně velké. Je také dobré si uvědomit, jak jsem už říkala, že kráva není atrakce. No a problém je hlavně v tom, že lidi v horách mnohem víc než dřív nemají zkušenost s pohybem mezi hospodářskými zvířaty. No a tak si prostě občas spletou krávu s nějakou instalací, která je tam pro jejich pobavení. Takže respektujte prosím vás všechna zvířata a lidi, kolem kterých procházíte, i když třeba v nějaké krásné malebně krajině, kde se díváte na chráněnou protěž a podobně. No a jedno takové doporučení, které já jsem se dozvěděla od chovatelky krav, když zvednete ruce nad hlavu, tak vypadáte mnohem větší než jste a i pro krávu, která potom třeba bude mít menší tendenci na vás útočit, protože vyhodnotí, že byste mohli být malinko větší a silnější, než jak se jí zdálo předtím. To je takový můj tip, který samozřejmě nemám ověřený, takže možná ho neberte až tak vážně, ale třeba ho někdy budete muset vyzkoušet. Na serveru iRozhlas pak zjišťujete o Alpách víc a taky o kravách víc, pokud vás to zaujalo. A teď už Frankie Kosmos anebo Jesus 2020.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Řekni, ejo. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
2: A tady vidím kouka, který má cedulku Chci si zahrát jahodu.
1: Miraj v O2 aréně. Dnes večer na ČT Art a v TV vysílání.

0: Jesus 2020 a Hugo Tox, kdo tak nějak jako šel spát věčným spánkem a pak se mu to trošku zvrtlo, je takový velmi slavný muž, jmenuje se Etsy, je v podobě mrtvoly, protože už dlouho je zamrzlý, nebo byl zamrzlý, než ho našla skupinka nějakých turistů. No a teď se o téhle mumii budeme bavit právě s Terezí Richterovou. Ahoj.
1: Zdravím, zdravím.
0: Tak prosím tě, pojďme si říct, kdo teda Etsy je nebo byl a proč je pro nás tak důležitý.
1: Tak Etsy, přezdívaný taky ledový muž, takhle ho můžete znát, je mumie stará více než 5000 let. Zemřel v Alpách na hranici dnešní Itálie a Rakouska, pravděpodobně poté, co ho zasáhl šíp do zad. Poetické. Jeho tělo zůstalo po tisíciletí potom zamrzlé v ledu, dokonce ho v roce, jak si říkala, 1991 našli dva němečtí turisté v jižním Tyrolsku. A pro vědce je mimořádně cenný hlavně proto, že se dochoval v opravdu jako neobvyklém dobrém stavu. Od nálezu je uchován při teplotě minus 6 stupňů Celsia, což jsou tedy stejné podmínky, jaké mělo v ledové hrobce. A díky tomu nabízí velmi vzácný pohled do života lidí z doby před stavbou egyptských pyramid, ano, tohle bylo až potom, včetně jejich stravy, vybavení, zdravotního stavu i mikroorganismů, které s nimi žili.
0: No a tohle to už všechno vlastně jakoby víme. Teďka se o Etsym bavíme z jiného důvodu, protože vědce malinko překvapilo, co to vlastně našli, respektive v jakém to je všechno stavu.
1: Je to tak, tím největším překvapením byly kvasinky. A ne ledajaké. Ten výzkumný tým našel 4 druhy kvasinek, které jsou schopné přežívat při teplotách pod bodem mrazu, a to ve střevech, na kůži a také ve vodě, která z těla vytekla při částečném rozmrazení. Tento typ kvasinek se běžně vyskytuje ve velmi chladných prostředích, například v Antarktidě, a vědci předpokládají, že se do Etsyho těla dostaly až po jeho smrti, pravděpodobně poměrně brzy. Ta genetická analýza pak ukázala, že jejich DNA nese podobnou míru poškození jako ty původní mikroby v jeho střevech. A podle autorů studie tak kvasinky mohly ledového muže doprovázet až po tisíce let.
0: No a my jsme se už tady bavili o tom, že teda ty kvasinky jsou nějakým způsobem zásadní, dokonce se daří je i kultivovat, teda množit, tak proč bychom něco takového chtěli dělat?
1: Ano, já jsem to záměrně nechala až nakonec a je to proto, že ty namnožené kvasinky, které se jim teda podařilo namnožit, tak velmi překvapivě použili k výrobě kvásku. Jeden z vědců s nadsázkou řekl, že když lidem oznámíte, že máte kvasinky, první otázka většinou zní, jestli se z toho dá upéct chleba. Oni to vyzkoušeli, zpočátku se jim to nedařilo, ale po 3 měsících pokusů podle hlavního autora studie získali velmi dobrý kvásek. A nakonec, když se optali, jestli by se kvasinky dali použít i na pivo, odpověděl, že to je na seznamu. Takže těšme se. Výzkum mimo jiné ukázal, ale že nejde tady jenom o jako srandu s kvasinkama a o pravěký kvásek, ale ty kvasinky podle věci dokázaly rozkládat taky fenol, což je chemická látka, která byla po nálezu mumie použita proti růstu plísní. Do budoucna by tak mohly mít ty kvasinky velmi praktické využití, například při odbourávání látek v nějakém jako kontaminovaném prostředí. A já už jenom dodám, že ten výzkum bude dál pokračovat, tak uvidíme, co ještě najdou.
0: Jo, těle. Uvidíme, jestli z tohohle bude nakonec Jurský park, nebo jestli prostě se přeformátuje prach se obrátíš, protože prostě se obrátíš v chleba, se ukázalo.
1: No, je to tak, a nebo taky se můžeš obrátit v pivko, to bych brala možná víc.
0: Tady vidíte, že moje teorie prostě o tom, že celý svět je jenom takový kvašák se zelím. Prostě není daleko od pravdy a dokazuje to prostě mumie Etsyho. Moc děkujeme. Vielen Dank, teda pokud ještě samozřejmě
1: děkuju.
0: Česky by nám nerozuměl možná. Takže díky moc Terezi, auf Wiedersehen, a budeme se těšit v lepších časech a v minus 6 stupních.
1: Přesně. Ahoj. Tak, naslyšenou.

0: James Blake a Lily Audy, jejich Bůh za chviličku, Suki Waterhouse, Suki Waterhouse, The Family Man, Pudding paní Elvisové a spousta další hudby nás čeká po 12. hodině, takže dobrou chuť, pokud právě obědváte a nebo klidně cokoliv jiného.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Neva a Sirens, jednou z funkcí tady třeba webu i rozhlas a Českého rozhlasu obecně je ověřovat informace a podávat vám je přímo od zdrojů tak, jak si třeba sami často nedokážeme úplně dohledat nejrůznější fakta. No a je spoustu práce zatím zjišťovat, co je a není pravda a co je výmysl a co je třeba nějaký jako nekale motivovaný hoax. No a právě ověřovna je takovým místem na Českém rozhlase, kde se můžete dozvídat o nejrůznějších mýtech, právě jejich pozadí a opravdu ověřené informace o tom, co má jak být či nemá. No a tentokrát se v ověřovně podíváme na zoubek bruselskému zákazu 12, kdy Evropská unie měla chystat změny v označování piva, což by teda evidentně ve české společnosti mohlo fungovat celkem dobře, tahleta poplašná zpráva, kdyby nám někdo sahal na chléb národa našeho. Několika velkými médii v minulém týdnu prošla zpráva, že právě kvůli tlaku Evropské unie bude Česko muset ustoupit od označování piv podle stupňovitosti, což jako někdy je trošku matoucí stupnice, ale mělo by to znamenat konec právě desítek anebo takzvaných 12. No ale v dalším díle ověřovny na webu iRozhlas zjistíme, že tohle tvrzení je vyvráceno jednak svazem pivovarů, ale také samotnou Evropskou komisí. No a která v Evropské unii může jako jediná navrhovat takové řízení a směrnice. Takže se taky ještě můžeme odkázat na záměry Evropské komise do roku 2031, kdyby se měl sjednotit způsob zdanění alkoholických nápojů pro Evropskou unii. Pro pivo by to ale znamenalo, že by se danilo ne podle systému plato, ale podle stupňů, kde hraje vlastně roli právě podíl alkoholu. No a především menší pivovary by tak takový systém vlastně mohl malinko komplikovat, musel by totiž podíl alkoholu v produktech měřit naprosto přesně, no a bez nyní povolených drobných odchylek. To by bylo možná nákladné a nepraktické, píše pro deník CZ Michal Voldřich. No a takový návrh z pera Evropské komise však nyní na stole není, takže pokud se někdy dojde k tomu, aby se alkohol cenově danil právě poměrem, svým poměrem v tom nápoji, tak to je jiný příběh a tahleta problematika by se týkala spíše směrnice o spotřební dani a ne teda, že by se rušilo pojmenovávání desítky a dvanáctky. Takže jestli jste měli obavu o názvosloví v našich pivních luzích a hájích, koukněte na server iRozhlas, kde tenhle neúplně pravdivý výrok opravujeme v ověřovně a teď už nás čeká Lady anebo Sosejn ve výhledu. Listen up. There is no before, there is

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Soul Sane a Sex Collabo. No a teď jeden příspěvek ze serveru i rozhlas, který je hodně zajímavý a myslím si, že je třeba dobrý se taky zamyslet nad tím, jak člověk může pomáhat svému okolí, protože je o medicích, kteří mají spolek Medici na ulici. No a jak už název napovídá, tak pomáhají lidem v nouzi, ošetřují je, a to ve volném čase a zdarma. Jedná se o studující právě medicíny nejenom Olomoucké univerzity, ale spousty dalších univerzit. No a ve svém volnu vyráží do terénu za lidmi v nouzi a za lidmi bez domova. No a pomáhají ošetřováním nejčastěji asi chronických rán, bercových vředů, popálenin nebo kožních infekcí. Co se týče vybavení, tak disponují jenom volně prodejnými prostředky, protože nejsou ještě hotoví lékaři, říká pro Český rozhlas Olomouc Jan Gabčák. No a mají sebou balíček s obvazovým materiálem, analgetika a zejména potom taky třeba masti k hojení ran. Pomáhají často třeba taky v noclehách, a nebo přímo v terénu. Jak sami říkají, tak vůči lidem v nouzi měli sami předsudky, ale překvapilo mě, jak umí být vděční za to, že s nimi někdo jedná jako se sobě rovným člověkem a neodsuzuje je před tím, než je vyslechne, dodává na závěr právě student medicíny. No a tenhle studentský spolek funguje na několika lékařských fakultách, taky v Praze, v Brně, v Plzni nebo Hradci Králové, takže kdybyste se o nich chtěli více dozvědět a nebo třeba je podpořit, tak určitě můžete na serveru iRozhlas, máte celý příspěvek. A teď už nás čeká Rosalía a nebo taky ve výhledu prázdniny, které prožijeme tentokrát s Maržary.

0: Prázdniny a maržary, pokud dneska máte třeba prázdniny nebo volno, anebo prostě v 6 hodin večer budete mít chvilku, tak na vás čeká aktuální díl Questu. No a se mnou na telefonu už by měl být Jarda Mewald. Ahoj, slyšíme se, hezké odpoledne.
1: Ahoj, jsem tady.
0: Tak prosím tě, Jardo, už několikrát měly být mrtvé, ale pokaždé se jim povedlo vstát a jít dál. A nebavíme se o zombících, ale o klasických adventurách. Tak co k ním dneska máš připravenýho?
1: Dneska společně s Lukášem a Šárkou jsme si udělali takový speciální díl Questu. My ani snad jiný už neumíme než speciální. A poté, co jsme měli minulý týden rozhovor s tvůrcem české hry Phonopolis, tak jsme si řekli, že si tu hru ještě zrecenzujeme. No a jelikož to je adventura, tak jsme si řekli, že si uděláme takový speciální díl jenom o adventurách. A zjistili jsme, že ten žánr, který, jak se říkalo, už dávno měl být mrtvý, už to prorokovalo opravdu smrt jako několikrát, tak vždycky vstal a vždycky se nějak přetransformoval a my jsme si řekli, pojďme se na to podívat, pojďme to rozebrat trochu povrchněji. Ne povrchně.
0: Do hloubky, zevrubně pořádně. Takže ano. Podobně jako punk, i adventury prostě neumírají, jenom možná odcházejí, pak se vrací cyklicky, periodicky, anebo tady pořád snou s námi, to samozřejmě nevím já, ale to budeš vědět ty společně taky s Šárkou a s Lukášem, takže pokud vás adventury baví, anebo jste o nich dlouho neslyšeli, tak dneska po 18. hodině v Questu tomu budete moci společně přijít na zvubek. Tak díky moc a ať se vám aktuální quest daří a baví vás. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.

0: Eliminate společně s Frost Children, tak my jsme dneska mluvili už o zmrzlém mužíkovi, který se jmenuje Etsy a nezabili ho v Alpách krávy jako spoustu turistů, ale evidentně šíp. No a navíc není tak úplně mrtvý, protože jsme teď znovu byli schopni vyzkoumat bakterie, které se dochovaly v jeho těle, takže vidíte, že je prostě život je plný překvapení, náhod a je to takový hodně zajímavý cyklus. No a teď už se podíváme směrem za Casablancou, kdybyste chtěli vyrazit někam, kde je teplej, protože se vám nelíbí zamrzlé plochy, tak můžete třeba vyrazit do západní Afriky, kde se nacházel i fotograf Václav Šilha, který se zajímal o vodu. No a před několika týdny právě se vypravil do Beninu. Své zážitky řekl Pavu Sladkému, možná na něj taky uvalil nějaké vodu praktiky, těžko říct. Můžete to malinko nahlídnout v epizodě Casablanky, kterou si dneska pustíme v 19 hodin v repríze, abyste si mohli zopakovat, jakou roli třeba ve vodun obřadech hraje alkohol, jak vypadá setkání s lokálním kmenovým náčelníkem a spoustu dalších zajímavostí z Afriky, konkrétně ze západní Afriky. No a tolik Casablanca, dneska v 7.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Study Holiday, potom to jsme si hráli prázdniny, zase další prostě písnička, která připomíná, že už venku je hezky a že možná byste chtěli volno, to se fakt nedá. Za chviličku Brankos Bridge, M83 a nebo taky Culture Abuse, no a potom Karolina Beranová nebo JB Clifford z české hudební scény. A taky za pár minutek 13. hodina odpolední.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Karolina Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: J.B. Clifford a Exhale, tak vy se můžete nadechnout a zase vydechnout a třeba se případně uklidnit, pokud už vám dneska něco stihlo vypadnout z ruky takhle při 13. hodině a něco se vám třeba nepovedlo. Samozřejmě vůbec nejlepší na to, když se vám něco nepovede, je si hezky vyslechnout, jak se někomu něco nepovedlo ještě víc, protože nic neuklidní tak jako cizí neštěstí. No a právě takovou dávku sympatií a samozřejmě taky soucitu můžete najít v Chudáčcích. Tito dva herci, Adam Ernest a Petr Uhlík, se totiž celkem často nebojí pustit na velmi tenký led toho, co považují v životě za úplně největší selhání, anebo jenom tak trošku ví, že by dělat neměli, ale nemůžou si pomoct. No a právě Chudáčci tady na vás budou čekat 6. srpna živě na letní podcastové scéně, takže můžete do Trojského pivovaru vyrazit a potkat se s nima osobně. No ale jestli vám to stačí takhle distančně, tak není nic snažšího, než si pustit podcast, protože u toho se na ně nemusíte ani dívat a dokonce je můžete i vypnout, což je samozřejmě vždycky dobrá varianta. Kde domov můj, ptají se v nové epizodě a zaměřují se na češství, hledají symboly našeho národa, které by mohly být třeba ještě jiné než ponožky v sandálech v Chorvatsku. Jak moc se jim to daří a nedaří a jak dokážou takové češství sami v sobě hezky umocnit anebo uchopit, to zjistíte v aktuálním dílu a tady je malá ukázka.
1: Ty díry jsou průměrem takový, že by se do nich vešel řekněme přibližně
2: co?
1: Třeba banán. Třeba banán, banán. Počkej.
2: Tak to, o můj bože.
1: Jako opusti svý představy prostě, laskavě, úplně tady, se tady úplně zhmotnilo teďkon to, co si představuješ. Jako a já jsem se začal stydět.
2: Ale naše historky se vždycky dotknou, bohužel.
1: Banánu?
2: Yes.
1: Tak jako když upozorňuješ na to, že jak máš velký nohy, nekonečně. O tom jsem nechtěl vůbec mluvit, o tvým penisu.
2: Cože?
1: Takže.
2: Přemýšlím nad tím furt.
1: Ne.
2: Bastard.
1: Venčím psa.
2: Jo, tak
1: a
2: to začalo
1: Sirius
2: vlastně.
1: Má takovou prostě super schopnost vybrat si na svůj fekální moment tu úplně nejmíň vhodnou nejen situaci, ale i místo. Takže já
2: vešlo
1: nad něčím
2: to
1: přemýšlím. A ano, už chápeš ten přiměr k tomu banánu.
2: Je to uklizený, veď rovnou.
1: Najednou, no počkej, a najednou se koukám, že vlastně, když se Sirius se zastavuje, tak si říkám, dobrý, tak vyndávám pytlík. No jenomže jemu se povedlo
2: To fakt trefit
1: úplně přesně přímo, to jako
2: genius
1: zapustit do
2: vždycky
1: toho,
2: to měl v sobě
1: do toho prostě, do té betonové patky. No jenomže od té doby, co není na barfu, ale žere granule, tak samozřejmě toho má v sobě jako výrazně víc. To znamená, že on nejenže naplnil tu dírku v té betonové patce,
2: hrnečku
1: tak
2: vaš
1: on ji přeplnil, což upozornilo kolemjdoucího chodce na to, že se něco takového děje. A ten kolemjdoucí se zastavil a sledoval, jak já
2: to miluju, morální oči.
1: Yes, jak já s tím naložím, přesně.
2: To
1: takže
2: mě zajímá,
1: já jsem
2: teda
1: musel nejdřív vyzbírat.
2: Koukám na tebe teda.
1: Vyzbírat to nahoře. Mm-hmm. A pak pán koukal.
2: Jak si poradí teď?
1: A nic neřekl, jenom tak opravdu jako koukal.
2: No, to chci mít tohle rozhodnutí.
1: Doufám, že to tam nenecháte.
2: No jasně.
1: Což já jsem samozřejmě tam nechat nechtěl. Takže jsem druhý pytlík, navlíknutý na dva prsty a snažil jsem se prostě ten shit vydloubat z té díry v té betonové patce, což pochopitelně nejde. Takže pán, doufám, že byl spoko, protože jemu totiž vůbec nešlo o to, jestli
2: ne,
1: já to uklidím.
2: On miluje to vidět někoho v ponižující situaci.
1: Jo, přesně tak, takže podle mě on musí být úplně nadšený.
2: Podle mě to máme taky.
1: Ten má tak na týden vystaráno. Já jsem to samozřejmě nedokázal uklidit, protože to prostě technicky nebylo možný. Sirius to hnačeně koukal.
2: Ale mě, vždycky může člověk udělat ten pocit, že hele, já půjdu domů, protože tam mám nějaký věci, kterým se vyřeším a pak už
1: přesně,
2: se nevrátíš.
1: Protože tam mám speciální set na uklízení.
2: Mám takový kleště.
1: No.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Yes, a Nathy Peluso, a teď už nás čeká Impact, respektive se můžete vydat na náš web Radio Wave si poslechnout aktuální díl, kde byla hostkou hudebnice Marie April. No a to se stala objevem roku na cenách Anděl a taky vydala debutové album Tangerines. No a v novém Impactu se jí Adela Šponerová ptá na to, jaká jsou hlavní témata téhle desky, jestli se dají třeba smutek a úzkosti vyspívat a proč se Marie bojí vyhoření. Celý díl můžete najít na webu Radia Wave v podcastových aplikacích a teď si poslechneme, jak to přibližně zní.
1: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politicky nejsou.
2: To jo, jako asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestranný, když jsou lidi, jako když vidí, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit. No. To je asi každýho volba.
1: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
2: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat,

0: a debatovat, tak to mi přijde docela jako, hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích a až to mě bylo.
1: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Island Mint a jejich Tsunami nám tady prosvištělo playlistem jako takový příslib letních festivalů možná. A teď jedna zpráva ze serveru independent.co.uk, kde se dozvíte docela takovou alarmující zprávu pro všechny, kdo třeba občas musí sáhnout k práškům na spaní, protože teď se ukázalo, že jeden konkrétní účinný prostředek, který se jmenuje Ketiapin, by měl mít nežádoucí účinky po požití, a to ještě navíc den po tom, co jste si ho vzali na spaní. Což je samozřejmě docela velká komplikace. Ukázalo se teď, že prášek, který se předepisuje celkem běžně v angloamerických, možná euroamerických zemích, který se jmenuje Quetiapin, by měl mít delší účinky než právě jenom v momentě, kdy se snažíte usnout, a ukazuje se, že i ten následující den by měl třeba snížit vaši schopnost rychle reagovat, takže byste třeba měli mít zhoršený podmínky pro řízení vozidla. No a taky dokonce několikrát, když užívali ty prášky lidé dlouho, tak třeba trpěli nespavostí nakonec. No a navíc ještě taky třeba se jim zhoršovala schopnost dýchat dokonce ten následující den. Takže v Austrálii se třeba tyhle ty léky zkoumaly a teď momentálně by se měla asi teda nějakým způsobem přezkoumat jejich účinnost a hlavně jejich rozšíření na trhu, protože se teď nově učíme, že prostě když máme nějaký prášky, které fungují na jednu věc, můžeme prostě nějakým delším způsobem zkoumat to, jaký mají vliv na váš život a jeho kvalitu a schopnosti vaše třeba v těch následujících dnech, abyste byli ostražení. Pokud máte s takovými prášky zkušenost a nebo vás tohle téma zajímá, koukněte na server independent.co.uk a teď už nás čeká další playlist ve výhledu třeba novinková Lola Young a její From Down Here.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

Night Tapes, tak já doufám, že teda nespíte, že nás posloucháte, a ale chápu zase zároveň, jestli jste se naobědvali, takže už prostě při pátku takhle po jedné hodině, vlastně i po půl druhé hodině máte třeba nějaké takové odpočívací myšlenky, tak teď si můžete možná dát nohy nahoru a poslechnout si londýnskou zpěvačku Lula Young. Ta založila nebo užila si loni už velký průlom díky jejímu singlu Messy. Ten uspěl na TikToku a dokonce, jak už to tak dneska bývá, tak z tohohle velkého úspěchu přišlo i ocenění Grammy. No ale potom přišel kolaps na pódiu a vyčerpání a taky problémy s alkoholem a nový single From Down Here vznikl ve spolupráci s Jamesem Blakem a podle Young ohlašuje takový nový začátek a novou etapu její kariéry. Tahle píseň vznikla den po předávání Grammy, kdy se právě ocitla ve studiu s Blakem a zachvátila jí nová vlna inspirace. Takže pokračuje v takovém velmi osobním a emočně syrovém stylu, kterým si získala fanoušky. No a Youngy vlastně zpívá z pozice někoho, kdo chce změnit svůj život a opustit sebedestruktivní návyky, ale přesto se jí stýská po euforických momentech toho starého života. Tak já bych teda vám všem přál setkání s Jamesem Blakem, protože to vypadá jako inspirativní moment do nejednoho života. Teď se necháme inspirovat společně i my.

0: Já, Sofia, a Bounce Back, pokud vám teď za okny prší, a já bych se vlastně nedivila, protože to už se dneska párkrát stalo i tady v Praze, tak si myslím, že tohle je celkem příhodný playlist k tomu, taková nálada pátečního odpoledne. Za chviličku ale vysvětne slunce se Sun June a taky Timeo, no a potom pokračujeme s poslední společnou hodinkou našeho vysílání na rádiu Wave. Doufám, že se máte skvěle.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Kdybyste dneska, protože je pátek a možná nejenom proto, ale taky proto, že třeba hudba je fajn a živé koncerty vás baví, chtěli vyrazit někam ven, tak já jsem si pro vás tady připravila pár tipů, kde můžete za živou hudbou uspokojivě strávit s živou hudbou dnešní večer. Stařeč, takže ve Starči můžete v hostinci a Modří už vědí vyslechnout koncert Rohonyho, který si tam pozval své kámoše Adama Mešíka, taky Gufrau a Viktora Kála, takže neumím si představit, jako kolik tam bude lidí a jak to bude vypadat zítra ráno, ale prostě ve Starči v hostinci na vás čeká tahle kombinace už od 16.30. Další pozvánka nás zavede do Brna, kde můžete v kabinetě Muse vyrazit na Island Min, který jsme si dneska už hráli od 8 hodiny společně s Evermotel, takže domácí indíčko a taky Dream Pop, tam to bude hodně cute a myslím si, že kdo je v Brně, tak dneska v kabinetu Muse po 8 hodině určitě neprohloupí. Další brněnská pozvánka nás vezme na Flédu, kde se objeví Vojtík, slovenský hudebník, který tady zahraje na útulné zahrádce ve vnitrobloku, takže listening session, promítání, jak tomu ještě outdoorové koncerty ve Flédě, jak jste zvyklí, a tentokrát právě bude právě s Vojtíkem, se kterým taky máme tady rozhovor, kdybyste chtěli si poslechnout už vlastně docela nějaký ten pátek zpátky, takže si jeho aktuální tvorbu můžete užít dneska v 8. Na Flédě. No a další pozvánka nás tentokrát zavede například do Fuxu. Fux 2 v Praze dneska přináší klubovku, takže docela velká hvězda Brodinsky, B2B, Slickback nebo taky Kevu, Domizako, Bolslop, Taipei a spoustu dalších na vás budou mít nachystané dekonstruované beaty dneska po 23. hodině, takže Fux 2 přináší hodně přísnou nadílku. A nebo můžete do Roxy vyrazit po 8 hodině na Smack One, který slaví 40. a vychází ho dlouho očekávané album, takže člověk, který se považuje za jediného správného nositele UK drillu tady na vás, nebo grimeu, pardon, na vás čeká v Roxy a vy s ním můžete oslavit ostrovní hudbu, která se bude rozlíhat pražskými zákoutími. Takže tolik takový zběžný výběr toho, kam dneska můžete vyrazit, je toho víc, protože je pátek a taky začíná červen, takže věřím, že těch nápadů máte na dnešní večer víc než dost.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

5 8G, už jsme se koukli, kam můžete vyrazit na živé koncerty, na hudbu dneska. No a kdybyste chtěli pokračovat, tak ještě mám tady pár festivalových typů. V Českých Budějovicích probíhá až do dnešního dne Majáles, takže ještě pořád stíháte z programu. Například dneska v 17 hodin vystoupí Stříbrný Rafael, potom v 6:30 Cringe Prince, Miaulau o 7:45 Media Service, od 8 hodin Dukla, anebo Fulcrum v 11 večer. Takže toho máte ještě spoustu před sebou, pokud třeba byste chtěli stihnout právě v Budějovicích, nebo v Praze probíhá festival Habrovka od dneška do zítřka, no a tam na vás čekají třeba Egnois a nebo Beata Boceka, taky divadlo, Baba Jaga a Meč moci nejmocnější, takže nejenom hudba, ale i právě něco z málo z divadla. No a nebo Česká kamenice, festival, kde ještě do zítřka můžete vyrazit na program. Dneska se tam objeví Red Z, Zrní, Fakult, Kale, Madhouse Express a spousta dalších, takže spousta nabídek na dnešní páteční večer, pokud byste chtěli něco malinko většího než koncerty, tak tady jsou 3 festivalové typy. Teď už Earth Eater anebo Tamara a Western.

0: Western, no a teď navážeme na možná western vašich studijních dní dalším dílem právě studovny, který bude v souvztažnosti s minulým dílem s Jakubem Niederlem, který studuje biologii na Oxfordu. No a Aneta Štokrová s ním tentokrát probírala, jak vypadá takové hodnocení, studentský život na koleji a nebo aktuální výjezd na Borneo, kde se v rámci studia věnoval terénnímu výzkumu. Nový díl studovny můžete poslouchat na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích a teď si poslechneme společně malou ukázku.
1: Takže to hodnocení není jenom o tom, že dostaneš známku A až F nebo jak to máte, ale že opravdu si o tom povídáte, rozebíráte to víc do hloubky.
2: Zrovna co se týče tutoriálu, tak to je opravdu jako čistě formativní hodnocení. Dokonce to není ani formálně zahrnuto potom do našeho výsledku z toho studia jako takového. Do toho se v mém případě, v mém oboru počítají jenom velké zkoušky vždycky na konci ročníku, které shrnují vlastně v rozsahu 3 zkoušek úplně celý obsah, co se prochází na přednáškách a v praktikách celý rok.
1: A to jsou ústní zkoušky?
2: To jsou písemné zkoušky všechny a liší se formátem, nikoli obsahem, takže to není tak, že by třeba z jednoho předmětu byla jedna zkouška a člověk potom mohl tu zkoušku napsat a vesele zapomenout, co se na ní naučil. Je to bohužel tak, že každá zkouška vlastně obsahuje úplně všechen ten materiál a zkoušky se liší formátem, takže jedna je esejová, kdy se píší v rozsahu 3 hodin asi 4 eseje na 4 z 12 témat, co dostane člověk jako navrženy.
1: Jako na místě to píšeš?
2: Na místě, na počítači teda. Mm-hmm. A další zkouška je potom formátem multiple choice. Jedna další je zaměřená spíše na ty praktické dovednosti, takže na analýzu dat, na analýzu nějakých figur a tak podobně. Ale bohužel pro mě, já si myslím, že výukově je to fajn, ale pro studenta je to opravdu náročné v tom, že i vlastně v průběhu let se ten obsah jenom kumuluje. Takže ten obsah z prváku se potom očekává, že si budu pamatovat i na konci druháku a ty zkoušky vlastně obsahují úplně všechno z toho dosavadního studia.
1: Co tě na tom nejvíc překvapilo?
2: Řekl bych, že nejvíc mě překvapilo právě to, kolik času jsou ochotní ti akademici věnovat jako jeden na jednoho nám studentům a že k nám opravdu přistupují hodně individuálně a hodně je vidět, že jim záleží na tom, jak vlastně zužitkujeme ten svůj čas na té univerzitě. Je příjemné vidět, že když člověk tráví 40 hodin týdně tím, že produkuje nějakou esej, tak potom ten profesor si ji většinou opravdu přečte a věřím, že to zabere klidně třeba taky 2 hodiny a prostě komentuje na každou drobnost. Opravdu to hodně pomáhá, že poskytují nějaký ten formativní feedback a člověk ví, co má zlepšovat a že je toho hodně.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Za chvíličku nás čeká 15. hodina, já už tady za těch velmi chorálních zvuků opouštím mikrofon a se mnou ve studiu Uška z Vladyka, ahoj.
1: What's up?
0: Já jsem tady zvala na koncerty, ty jsi teda prozradil, že dneska večer to budeš mít takový jako mild, že se nechystáš zlobit.
1: Dneska budu mít pohodindu, přesně tak, ale včera jsem měl kulturu, viděl jsem nové scary movie, které právě teď v kinech a které, pokud bych měl dát takovou nějakou recenzi, tak rozhodně nepotěší fanoušky a faninky dobrých filmů, ale potěší fanoušky a faninky scary movie a špatných filmů a špatného humoru, což já jsem.
0: Takže s tím tam šel prostě a tak jsi uspokojený.
1: Jo, šel jsem tam s kamarády.
0: Je teda jako strašidelný nebo spíš zábavný a
1: Bčko? Je to spíše zábavná parodie úplně jako na všechny populární horory a filmy a kulturní momenty posledních, nevím, 5, 6, možná více let, takže takový jako takový myšmaš, taková kašička.
0: Taková kašička, kdybyste chtěli třeba se jako neupřemýšlet v kyně, tak asi můžete vyrazit,
1: rozhodně,
0: že jo?
1: Právě jako věřím, že nás dneska čekají i kulturní tipy na takzvané jako třeba lepší a kvalitní filmy, kterých je teď taky spousta, myslím, v kinech. Taky se těším třeba na ty nové horory, které teď trhají rekordy návštěvnosti, že jo, Backrooms a Obsession.
0: Ale na tohle já nemůžu, no. Já bych pak už nikdy neusla.
1: Bojíš se,
0: no. Hrozně. Já už bych nemohla ani na půdu, ani do sklepa, prostě do konce svého života, takže to přenechám jakoby odvážnějším asi.
1: Jo, to já se těším, ale večer si dám v postýlce něco, na to se taky těším.
0: Takže spousta typů, který nebudou ty úplně nejvíc heavy, které si umíte představit a spoustu dalších a ještě ve vysílání taky dneska po třetí hodině. Já se loučím, mějte se hezky. Skypáčko.
1: Pa.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave. Videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byla Lexandra s trackem Sideways na Radio Wave 6 minut po 15. hodině. No a nám už začíná společné páteční odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že se máte krásně, že máte takovou tu hezkou páteční náladu, prostě takový hezký páteček, začátek víkendu. My si ho společně tady dneska užijeme až do 18 hodin a abyste tak věděli, co nás čeká teď do 4, tak dáme si tipy na filmíky, na kulturu, už za malou chvilku taky ukázku z podcastu Nádech, no a z hudby už je před námi novinka od Boards of Canada, hned potom Nina Kohout nebo Hardlife.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.
3: A já jsem nadšená.

To byla kapela Hard Life, která se dříve jmenovala Easy Life. Časy jsou těžké a i proto máme na Radio Wave nový pořad o duševním zdraví Nádech, ze kterého si teď poslechneme krátkou ukázku.

0: když jsem před půl hodinou jedla. A vlastně neustálý jako myšlenky s tím asociovaný, tak mi bere tu kapacitu a pozornost něčeho jiného, k čemu mám ten život jako dedikovat, nebo co má být ta priorita v tom fungování. Vlastně je jako v pořádku, když tvoří třeba nějakých 20-30% toho každodenního přemýšlení, ale jakmile to překročí prostě 70% toho dne, tak to už je špatně a to už by je tam jako ten varovný vykřičník. To není jenom taková ta jako pouhá chuť na jídlo nebo potřeba jíst a nebo fyziologický hlad, ale je to vlastně něco paradoxně nesouvisejícího s tím samotným hladem. Teď najednou v tom světě, kdy nemáme pod kontrolou skoro nic a všechno kolem nás je rychlý, chaotický, takový vytěžující, teď se v tom možná už tak jako sami ztrácíme, je strašně těžký se v tom nějak ukotvit, tak najednou to jídlo získává takovou tu roli toho, že tohle vlastně jako můžu mít pod kontrolou, nebo nad tím naopak tu kontrolu možná ztrácím. Považuji za nesmírně důležitý naučit se rozlišovat, co je vlastně ten fyziologický nebo fyzický hlad a co je ten emoční hlad. Že to není jedna a ta stejná věc. Vlastně ten fyzický hlad jako úkonnější jakýkoliv jídlo. To je prostě to, že když mám teď hlad a vyhodnotím to takhle, tak když by tady před mnou byl talíř brambor, tak si je prostě dám, protože to má jako reagovat na tu potřebu. Pokud je to emoční hlad, zpravidla to bude na něco velmi konkrétního, nebude to úplně ten talíř brambor ani brokolice, bude to dost možná nějaká třeba sladká věc, tučnější věc a bude to tak jako inklinovat k tomu, že jenom tohle mi to ukonejší. Ten fyzický hlad vlastně přichází tak postupně, že teď možná začíná být jako na nějaký úrovni, postupně se bude budovat. Pokud na něj nebudu reagovat, tak za hodinu bude větší a za dvě hodiny bude jako enormní. Ten emoční hlad přijde tak jako z ničeho nic, že prostě nic se možná neděje, nic neslyším a najednou je tam jako obrovsky přítomný a je tak jako apelující, že vlastně teď hned potřebuje nějakou odezvu. To, co dělá většina lidí, je čeho jim moc, co je špatně, co musím vyřadit, co musím eliminovat, kde je tady jako u mě ta chyba. Pojďme se na to kouknout obráceně, jestli vlastně není v uvozovkách ta chyba, co mi tam chybí, čeho mám málo, co bych potřebovala přidat. A pojďme možná začít z té druhé strany. Pojďme tam jako vracet to, co si nedáváme, to, čeho máme málo, to, co tam úplně chybí.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Bylo půl čtvrté v pátek 5. června a já už pro vás mám tipy, kam a na co dneska do kina. Začínáme biografem Kotva v Českých Budějovicích, kde dneska můžete vidět snímek Amúst, Losí Odysea v 18 hodin a ve 20 hodin potom nové Scary Movie. Tenhle film já jsem viděl včera večer a rozhodně bych ho nedoporučil fanouškům kvalitní kinematografie, ale pokud si chcete odpočinout, pokud chcete dát odpočinout svému mozku, tak nové Scary Movie rozhodně doporučuju. Scary Movie můžete vidět i v kině Metro 70 v Prostějově a to dneska ve 20 hodin. A ještě předtím ve 17:15 tam můžete vidět akční sci-fi Vládci vesmíru. V ostravském minikině můžete vidět nový film ze série Star Wars a to Mandalorian a Grogu v 17 hodin a v 19:30 potom španělské drama Romeria. A poslední tip putuje do pražského kina Aero, kde můžete dneska večer vidět dva filmy režiséra Wima Wenderse. V 18 hodin je to poetický příběh o andělech, snímek Nebe nad Berlínem a ve 8:45 snímek Tak daleko, tak blízko. To je pražské kino Aero dneska večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Underscores na Radio Wave v 15 hodin a 39 minut a já mám pro vás jednu čerstvou domácí novinku. A to od slovenské hudebnice Katarzie usazené v Praze, která teď nedávno vydala nové album Pozvima neprídem. Na tom z bezpečí domova komentuje neútěšné společenské dění a za mě to dělá úžasně. Pokud jste to album ještě neslyšeli, tak to moc doporučuju. Je to krásná hudba, na který myslím se Katarzie opravdu povedlo vyjádřit, co to je dneska být člověkem, což jak všichni víme, není jednoduché, no a je to možná ještě konkrétně o tom, jaké je to dneska být ženou. Do naší rotace totiž přistál track Vařit, prát, šít a rodit, ve kterém Katarzia zpívá o tom, že patriarchát z domova pro ženy udělal často nebezpečné vězení.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.
2: A jsem nadšená.

0: Je přesně 3:15 a na rádiu Wave doznívá Two Holes s peckou Safety. Ještě než nám odbije 16. hodina, tak si dáme například Kruangbin, Let's Eat Grandma nebo To je tu Vangelis. No a hned po čtvrté se můžete těšit na dvě dvojice Skrillex a Young Miko a taky Young Lean a Blady. U mikrofonu je pro vás Kas Vladika.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
3: na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byly Young Lean a Blady na Radio Wave 5 minut po 16. hodině. Nám pokračuje páteční odpoledne s Kasem Vledykou. Doufám, že si ho užíváte, jsem tady pro vás ještě 2 hodinky do 6. No a v téhle hodince, než nám odbije pátá, tak se můžete těšit například na více kulturních typů, a to na divadla, kam dneska večer za kulturou. Za malou chvilku si dáme taky ukázku z nových houpaček o AI, no a z našeho pátečního playlistíku už je před námi Chaperone, Venbot anebo Blue Uandy.
1: A jsem nadšená.

0: Myslím si, že nedává smysl zakazovat něco, co je dneska naprosto běžné. To říká odborník na digitální technologie a AI Karel Klatovský. Jak používat AI bezpečně a na co si dát pozor? A na co by expert umělou inteligenci nikdy nepoužil? O tom jsou nové houpačky a tady už je z nich krátká ukázka.
1: Má za vás smysl si třeba ještě teď trošku říct něco o vůbec zákulisí umělé inteligence, jak to funguje a takhle? Myslíte si, že jsou tam třeba pro rodiče nějaké užitečné informace?
2: Ono asi možná ta nejzajímavější je to, že to je vlastně jako pravděpodobnostní model. To znamená, že ono to vlastně, když to generuje texty, tak ono to nezná významy těch slov, ale vlastně jenom na základě pravděpodobnosti to řekne vlastně jako další slovo, jako kdybych já vám řekl třeba větu doplnit, dnes je hezký, tak 95% lidí řekne den a protože ona to má takhle načtený, tak vlastně protože z 95% pravděpodobností by tam byl den, tak to nám doplní a dokonce to nedělá na základě celých slov, ale jen takzvaných tokenů jako částí slov. Jo. Takže maximálně můžeme říct jenom, že, jako, že to je pravděpodobnostní model a že ta AI vlastně jako v těch základních modelech neví, co píše a nerozumí, tomu nemá žádný vědomí, svědomí a tak dále. No.
1: Jak byste naopak s umělou inteligencí nepracoval? Co byste třeba po ní nechtěl, co byste, na co byste ji určitě nepoužíval a proč?
2: Ono se to za poslední dobu jako hodně změnilo. Já třeba osobně jako rodič a i vím, že i třeba některé takovéhle jako aplikace existují, tak určitě bych třeba nechtěl, aby mi AI četla pohádky dětem před spaní. To je věc, kterou si myslím, že je potřeba jako dělat osobně. Určitě bych jako rodič otevřel se svými dětmi a otevírám se svými dětmi témata, že prostě když zažijou na internetu třeba právě nějaký ten nepříjemnou situaci, jako je třeba ten nenávistný obsah a podobně, tak ať nejdou za AI. Témata týkající se zdraví a zdravotnictví, vidíme, že spousta uživatelů tohle třeba zkouší vlastně jako řešit nějaké své zdravotní problémy s umělou inteligencí. Dřív se to řešilo s internetovými vyhledávači, dneska se to řeší s AI, tak to je asi věc, která určitě je potřeba, aby zůstala v rukách odborníků.
1: No jasně, a vy navíc někde nemáte ani na vybranou, že jo? Když zadáte do vyhledávače vlastně jakoukoliv otázku, tak první, co se dozvíte, AI souhrn.
2: Je to tak, vlastně většina těch velkých firm, která poskytují vlastně ty vyhledávače, tak během posledních měsíců tam zadala i ten AI souhrn, ale vy si můžete přepnout, vlastně můžete, buď můžete odscrollovat níž, ale uvědomit si, že ten AI souhrn je to, co je vlastně generováno tou generativní AI, která může dělat chyby.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
4: Radio Wave. Děláme vlny.

chaos. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žádný.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 27 minut v pátek 5. června a já už pro vás mám tipy na páteční divadla, která můžete navštívit dneska večer v Olomouci a v Praze. Začínáme Olomouckým Moravským divadlem, kde můžete dneska od 19 hodin vidět Katy. Pro žijící legendu britské komediální dramatiky Martina McDonagha je zrušení trestu smrti ve Spojeném království v 60. letech minulého století výchozím bodem, který mu slouží jako katalyzátor pro jeho další neuvěřitelně bizarní zápletku. Jejím středobodem je Harry Wade, teď už bývalý druhý nejslavnější kat jejího veličenstva. Katova dospívající dcera jednoho dne beze stopy zmizí a bývalý vykonavatel královské vůle se tentokrát rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Přesouváme se do Prahy. V divadle Disk můžete dneska od 7:30 vidět inscenaci Marat, tedy hru o zavraždění přítele lidu Marata uprostřed krvavých bojů velké francouzské revoluce. Dnes už těmto dnům navěky odzvonilo, ale přesto je občas důležité si připomenout, jakou cenu má svoboda. V divadle Disk si to můžete připomenout dneska od 7:30. No a poslední pozvánka putuje do pražské Archy Plus, kde můžete od 19 hodin vidět Ochranný reflex. Tedy současnou irskou hru, která se drásavě zatíná do problematiky sexuálního násilí. Jakým směrem a jak dlouho je třeba utíkat, abychom se vzdálili tíživé pravdě? A je to vůbec možné? Na to se ptá Ochranný reflex v Arše dneska od 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Řekni, ejo.
5: Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
6: A tady vidím kluka, který má cedulku Chci si zahrát jahodu.
5: Miraj v O2 aréně. Dnes večer na ČT Art a v TV vysílání.

0: 16:38 na rádiu Wave doznívá Let the Wolf Howl s trackem Dandelion a před námi je novinka od americké hudebnice Blondshell. Ta se vrací s novým singlem Hard Has to Work So Hard, na kterém zůstává věrná tomu, co dělá nejlépe. Jsou na něm tedy slyšet hlasité kytary, grungeová energie a taky texty, které jdou přímo k věci. Sama Blondshell skladbu popisuje jako takovou píseň o přátelství, zradě a situacích, jež v sobě člověk nechává příliš dlouho dusit.
1: Novinka.

0: 16:48 na rádiu Wave doznívá Tyga s trackem Oswald, no a ještě než nám odbije pátá, tak si dáme rekreaci s No Allegra a Tyler the Creator nebo Pont, no a hned po 17. hodině na vás čekají Sigrid nebo skvělá Miss Petty. U mikrofonu je pro vás ještě až do 6 Kas Vladyka.
1: A já jsem nadšená.
2: Pot, o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: nesmírně suché. Jsou dnes večer ty mé a je mi líto tmy, pro kterou nevidíme.
1: Okay, turn me up.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Pět minut po páté na Radio Wave doznívá Miss Petty se self-care bengříkem Hlasy. Pokud se vám líbí a pokud byste Miss Petty chtěli slyšet naživo, tak další příležitost máte 25. června v Praze, a to v klubu Fux 2, kde Miss Petty dokonce úplně poprvé vystoupí s živou kapelou, na což já se moc těším. No a součástí tohoto večera bude taky drag show, takže to si prostě nenechte ujít. To byla Miss Petty. Před námi je každopádně poslední hodinka našeho společného pátečního odpoledne. Čeká nás za chvilku například ukázka z nového dílu podcastu Bedny, poslední kulturní tipy na koncerty a živou hudbu, ale i taky večírky, kdybyste si třeba takhle v páteček chtěli jít večer zatančit. No a teď už jsou před námi Pigment, Tatiana nebo Dressed Like Boys.

0: To byli Dressed Like Boys a teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastové série Bedny. Hostkou je Rozálie Haškovcová, mladá popularizatorka faktů o změně klimatu a o tom, jak ji řešit. Proč nelze udržitelnost oddělit od válek a dalších krizí, o tom jsou nové Bedny. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Změna klimatu v posledních možná 10-15 letech je vnímaná hodně jako téma mladých lidí. My v podcastu řešíme témata, která jsou možná nejdůležitější světově pro mladé lidi. Zároveň ale možná, když se člověk účastní některých protestů za klima, ta retorika lídrů těchto protestů občas může vybízet k panice. Katrin Hejhou zmiňovala, že strach a panika často nejsou těmi nejlepšími motivátory. Jakého stylu komunikace si příznivcem ty?
2: Já jsem začala se svojí tvorbou právě v nějaký dualitě od tady toho strašení, konce světa, apokalypsa a tak dále, protože si právě myslím, že to nefunguje, respektive na ty lidi, kteří už to zafungovalo, až potřebujeme trošku dál. Jo? Že já taky jsem se k tomu dostala, takže mě někdo vlastně hrozně vystrašil. Teď zpětně si nemyslím, že to bylo úplně vhodný. A už to prostě vidím taky trochu jinak, ale myslím si, že přesně ten správný framing to podle mě není. A já se snažím na to spíš koukat tím způsobem, že hele, ty řešení máme, už všichni chápeme, že je to problém, jak z těch dat vyplývá, lidi jsou znepokojení, ale teď potřebujeme se bavit o tom, jakože OK, tak jaký máme ty možnosti řešení. Takže se snažím ukazovat, jak vypadají ty jednotlivé řešení, ať už tím, že se jedu někam podívat a jdu ukázat, hele, takhle vypadá komunitní energetika, to znamená, že si lidi mezi sebou můžou sdílet elektřinu, můžou tím ušetřit na elektřině a ještě ke všemu to nedělá emise, výborný, prostě win-win. Nebo jsem se byla třeba podívat, jak to vypadá ve zpracování bioodpadu nebo gastroodpadu. Proč by vlastně lidi měli třídit, že jako opravdu tam je nějaký jako finální produkt, který z toho vzniká a že to smysl opravdu má. Nebo ukazovat právě ty dobré zprávy. Mám segment, že jednou za měsíc dělám právě video, kdy jeden člověk tam brečí a je v depresích. A ten druhý člověk, respektive, jak už si říkal, obě tyto osoby jsem já. Tak já tam vysvětluju sama sobě, že hele, ale těch věcí, které se děje spoustu a zároveň tam přidávám nějaký call to action, na čem se můžeme podílet. Já vnímám tu svoji úlohu jako vkládat lidem do rukou nějakou agency. Vkládat jim do rukou ty možnosti zkrátka, jak to řešit. A že nejsou nějaký jako individuální osoby, které můžou maximálně třídit odpad, ale že jsme součástí té společnosti a vlastně vkládat jim do rukou, co můžeme dělat. Být v tom kreativní a prostě se zapojit tady a tamhle, vyzkoušet tohle a nějakým způsobem být angažovaní a aktivní. Takže tak já vnímám tu svoji roli, že řekněme, snažím se, aby tím mým motem bylo jako hele, ty věci jdou dělat, máme ty řešení, existují ty řešení, není to vždycky snadný, není to jednoduchý, ale jsou, tak pojďme se jim jako věnovat. A to bych řekla, že je takový moje moto.
1: Když ti někdo řekne, soláry brání úrodě na poli a větrné elektrárny zabíjí ptáky a jsou hlučné, vůbec tak nejsou ekologické.

0: to mě bylo asi 17, byla jsem na táboře, kdy byli lidi z Fridays for Future. A já jsem se s nimi domluvila, že hele, já mám nějaké věci, se kterými jako nesouhlasím, tak pojďme se o tom pobavit, pojďme o tom mít diskuzi. A já jsem jim říkala přesně tyhle věci. A teď jako retrospektivně, jako jim bylo stejně jako mě 17 a prostě jako oni ty data, fakta, jako měli nastudovaný. Oni mi říkali, hele Rozy, ale ty jsi jako nefér v tom, s čím to porovnáváš. Že pokud bychom to brali jako buď nebudeme vůbec svítit, nebo budeme teda mít elektřinu z větrníku nebo ze soláru, tak je samozřejmě lepší ji nemít. Ale prostě my jako lidi na ten svět nějaký ten dopad mít budeme, nějak tu elektřinu potřebujeme. A ty tady porovnáváš vlastně větrník, který ano jistě, bohužel, zabije některé jako ptáky, ale pak tady máme uhelnou elektřinu. Je taky nějaká studie, která porovnává vlastně na jednu megawatt hodinu vyrobené elektřiny úmrtí ptáků, tak je to úplně nesrovnatelný. O kolik víc vlastně ta uhelná elektrárna těch ptáků zabije, plus ještě ten jako druhotný efekt té uhelné elektrárny, že jo, ne to samotné pálení, nebo ne ta samotná jako budova fyzická, ale i to, jaký bude mít efekt na to klima a to, že ti ptáci se zkrátka jako nebudou třeba umět tak rychle adaptovat a že potom jako zemřou v důsledku třeba klimatické změny, vlny veder a tak dále. Takže přesně mě bylo nastaveno tohle zrcadlo, že hele, ty tady jako hledáš nějaký dokonalý ideální řešení, který budou mít nulovou stopu, ale to není realita, ve které jsme. A dokud si chceme rozsvítit to světlo a nabít mobil, tak nějakým způsobem do té přírody zasahovat budeme. A snažíme se hledat řešení, které bude zasahovat méně než nějaká alternativa, kterou máme dneska. Takže tímhle tím způsobem oni mi to vysvětlili a vlastně jako doteď mám vůči nim obrovskou jako pokoru a zároveň vděčnost, že se mnou jako úplně v klidu to rozebrali a já jsem pak samozřejmě jako šla domů a šla jsem si to sama nastudovat a teď jsem to začala číst a říkám si, tyjo, jako sakra, já to mám fakt blbě, jako vlastně úplně na to koukám špatně.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas.
2: Rádio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za 2 minuty bude 17:30, v pátek 5. června a já mám pro vás poslední dnešní kulturní tipy, pokud byste dneska chtěli někam vyrazit za živou hudbou na koncert nebo si taky třeba zatančit. Začínáme v Plzni v divadle Pod lampou, kde od 20 hodin zahrají Intro, Absolutní neklid a Neurobeat. Pokud se nacházíte v Českých Budějovicích, můžete si dneska večer zajít zatancovat do Žižkárny, kde od 11:45 vypukne klubovka. Zahrají na ní Synthetic Sex Drive, Biotop, Nevinnost, Wait B anebo taky Banger Zone. V Třebíči, konkrétně v Honky Pong Café u Barborky, zahrají od 20 hodin Apnea Ensemble a Hosté. Ve Futře v Orlové dneska zahrají Ničitel, Ter, Picture Storms, Valentian Dissonance a to od 19 hodin bude znít post-hardcore, metal a krust. Přesouváme se do Brna, v kabinetu Muz dneska od 20 hodin zahrají Island Mint a Ever Motel. Bude tedy znít domácí indíčko a dream pop. V brněnském Artbaru od 18 hodin zahrají Reverend Killjoy a Crosstown Traffic. A poslední pozvánka do Brna putuje do Flédy, kde od 20 hodin zahraje skvělý Vojtík, který ve Flédě otevře letní zahrádkovou sezónu. Teď se přesouváme do Prahy, konkrétně na Smíchov do Meat Factory, kde od 20 hodin zahraje nespoutané avant-rockové trio Avalanche Katio, které poprvé zahraje v Praze. Večer ještě předtím zahají Mocný puch lesa, tedy rituální ambient kombinující sakrální nástroje s noise music, ale taky s humorem. V pražském Punktum dneska od 7:30 zahrají The Selva, tedy portugalské trio pohybující se na hraně improvizace, elektroakustických experimentů a hypnotického minimalismu. Jako support vystoupí Erik Arn. No a úplně nakonec mám pro vás pozvánky na 2 partošky, taneční dneska večer v Praze. Ta první je na lodi Altenburg 1964, kde od 23 hodin vypukne klubovka Rush Hour. Zahrají na ní DJs Elotrans, Diva, Kria a taky Arfy. A poslední pozvánka putuje do vršovického Ankaly, kde od 23 hodin začne party Dick. Zahrají Alfred Cital, Fembot, Jesse J, Chaotic, Misha Jaru, Neil Garkon a taky Šimon Holý. Příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer na

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

17 hodin a 39 minut na Radio Wave doznívá Jungle s groovy trackem Keep Moving. A ještě než se za chvilku rozloučíme, tak mám pro vás jednu hezkou, takovou introspektivnější novinku od pražského hudebníka Mat 213. Ten se na tracku 2016 vyrovnává s vlastním stárnutím. Tady to je nový Mat 213, hned potom Spoon, později taky třeba DIV, Laser Viking nebo Aldous Harding.

0: Za minutu bude 6:15 na rádiu Wave doznívá Spoon, no a naše společné páteční odpoledne už je u konce. Vy už za malou chvilku přesně v 18 hodin můžete poslouchat nový Quest, v 19 hodin potom reprízovou Casablanku, no a úplně nakonec, kdybyste chtěli, tak ještě ve 20 hodin premiérové Bedny. To už je za mě všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka a já vám přeju krásný červnový víkend.
1: Nadšená.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Lukáši, jak moc máš rád kurzor myši?
4: No, to je dobrá otázka, na to se mě ještě nikdy nikdo nezeptal. To je dobrý icebreaker, podle mě. Takhle by se všichni, takhle jsme se měli my všichni, nebo teda já mluvím za sebe, ne teďka za tebe nutně, ale případně za další zpřízněné duše. Takhle jsme se měli my všichni stydliví nerdi, když jsme ještě byli stydliví nerdi, seznamovat. Šárko, zbalil by tě takhle někdo za tebou přišel a zeptal se tě, na co jsi to ptal s kurzorem myši?
5: Jak mám ráda kurzor myši? No ne, já jsem se zamyslela nad tím, že se mi hrozně stýská po dobách, kdy občas si přišel na nějakou webovou stránku a ten kurzor myši se ti změnil.
4: Přesně.
5: To je skvělý.
4: K tomu jsem se chtěl dostat, že tahle doba doufám, že se ještě někdy vrátí.
3: Kurzor myši je totiž ústředním hrdinou tohoto questu, u kterého vás vítám.
4: Aha.
3: Já jsem Jarda, tohle je Lukáš, dlouho tady nebyl, ahoj.
4: Jsem rád, že konečně jsem tady zase
5: na život a na smrt.
4: Rozhodně.
3: A tady je Šárka, ahoj.
5: Čau.
3: O kurzoru myši to nebude jen tak pro nic za nic, protože dneska si budeme povídat o adventurách, o tomhletom zapeklitém žánru, který tady už dávno měl zemřít, když se bavíme o tom životu a smrti, tak dávno se mu prorokovala smrt. Prorokovala se mu několikrát, prorokovala se mu v mnoha iteracích.
5: A tak to myslíš asi takový ty klasický klikací adventury, protože akční adventury, to si myslím, že je žánr, který nikdy nezemře.
3: To je pravda. A já právě myslím, ten kurzor je spojený s těmi klasickými adventurami.
4: No, já si myslím, že se budeme bavit v velice konkrétních adventurách, ne o adventurách jako žánru, Jardo.
3: No ale vzhledem k tomu, že jsme minule měli rozhovor o Phonopolis, Lukáš splnil domácí úkol a zahrál si Phonopolis.
4: Splnil, ano.
3: Tak jsme si říkali, no dobře, tak co takhle to přidat ještě k několika hrám, které Jarda hrál.
4: No já to rozhodně chci přidat ke hrám, které mi Phonopolis připomenul a na které se úplně, podle mě, skoro až neprávem zapomnělo a vlastně si ale ověřím, že se na ně možná zapomnělo, protože jsou tak staré, že si je pamatuju jenom já, ale já doufám, že až je zmíním tu konkrétně tu sérii, která se mi jako na Phonopolis, ta asociace mi přišla úplně na první dobrou, tak doufám, že posluchačstvo nebo jeho část tak úplně si řekne, no jo, to jsem přece na tom jsem vyrůstal, nebo na tom jsem zestárnul, nebo na tom teprve budu vyrůstat, protože se o tom teďka rozvíte v questu.
5: No protože mi 5 let a poslouchám quest.
4: A zároveň je to hodně série pro 5 lety taky kromě jiného. Ale prostě chci říct, mám tady v kapse nachystanou velmi konkrétní adventurní sérii.
3: No to se já se na ní těším.
4: A je pravda, že kurzor tam ano využiješ.
5: Já jsem zvědavá.
3: No ale pojďme začít tím Phonopolis teda. Phonopolis je hrou, o které jste si mohli poslechnout, jak jsem říkal, v minulé epizodě questu přímo v rámci rozhovoru s jedním z jejich tvůrců. A my jsme se ptali mimo jiné na to, že ten vývoj trval dlouho a ta hra netrvá 14 let hraní. Ta hra netrvá 14 let.
4: To ne, no.
5: Není to hra jako služba,
3: není.
5: Do které by přibývaly průběžné updaty dystopie.
3: Lukáši, jak dlouho ti trvalo, než jsi spatřil závěrečné titulky?
4: No, já jsem nespatřil závěrečné titulky.
3: Je.
4: To zase jako bych tady nechci lakovat nic na, nevím, jaká barva je lež. Jakou barvu má lež?
5: Asi na červeno.
4: Tak na červeno. I když jsme ta červená ve Phonopolis, nebo takový takové odstíny červené.
5: Tak
4: ano,
5: jsem to
4: pravda,
5: myslela, no.
4: Tak to byla velmi příhodná narážka. Ale z velmi prostého důvodu. Já jsem se tam docela vlastně zasekával na některých hádankách. A mám za to, že na vině je jedna zásadní věc, kterou tvůrci nedomysleli, Phonopolis, oni nedomysleli, že to budu hrát já.
5: A takže, ano, ale o tom jsme se minule s Petrem taky bavili, no.
4: Jako věřím, že, no takhle, to už bychom do toho...
3: Myslím, že ta otázka přesně zněla, prosím tě, bude to hrát Lukáš. Máte tam nějaký nachystaný systém na to, aby Lukáš se necítil tak, že jako je nejhloupějším člověkem na světě?
4: Ne, tak já jsem některé ty hadanky...
3: Odpověď byla ne.
4: Jo, no bohužel tam není žádný Lukáš systém, ale takhle. Na některých, na kterých jsem se zasekl, tak jsem se z nich odsekl vlastními jako mentálními kapacitami, kterých není mnoho, ale podařilo se to. A vlastně jsem byl i docela nadšený z toho, jakým způsobem, co to bylo za zásek a jak se z něj šlo odseknout. Takových momentů má Fonopolis hodně, nejenom pro Lukáše tohoto světa, ale myslím, že tak jako pro hráčstvo obecně, že si tam, prostě že ty záseky jsou trošku, vždycky to má trochu jako jiné, ještě trošku za roh doslova řešení, někdy vyloženě za roh řešení.
5: Já myslím, že ty lukášovské záseky jsou hodně specifické.
4: To je samozřejmě taky pravda. Ale takže jsem to prostě nestihl do dnešního questu, do dnešního nahrávání dohrát, ale rozhodně jsem si na to stihl vyrobit velmi silný názor.
3: No tak ten mě zajímá samozřejmě. Takže pojď ven s ním, ven s ním.
4: Je to super.
5: Děkujeme.
4: Takhle, věřím a těším se, až si i poslechnu ten loňský, chci říct, minulý quest, protože to jsem taky ještě nestihl, protože jsem byl zase na těch hádankách, ale takhle, sleduji vývoj hry Fonopolis. Vlastně jsem před lety s tvůrci dělal nějaký rozhovor v rámci letní filmové školy, kde myslím, že říkali, že ten vývoj je komplikovaný, ale že už vidí...
5: Jako... Světlo na konci tunelu, už to měli tehdy skoro hotové, tak tehdy dalších 7 let.
4: Myslím, že to bylo rok 2018 nebo 2019, ale chci říct, že je, předpokládám, že tady zaznělo něco ve smyslu, že kdyby jsme to bývali věděli, že to bude takhle pracné, tak to zkusíme možná nějak jinak, ale já jsem vlastně rád, že vytrvali a došli, nebo dotáhli tu svoji velmi jasnou kartonovou vizi do toho, do téhle finální podoby, protože byť, ano, ty jsi to tady řekl, ta hra netrvá 14 let a i když se zasekáváte, tak bude trvat to asi trochu déle než zhruba ty 3 hodiny, co tak jako vlastně trvá lidem, co jsou chytřejší než Lukáš. Ale shodnu jsem se, četl jsem si jednu zahraniční recenzi, kde vlastně ten recenzent se vyznával z takového pocitu, že mu to nepřišlo, jako kdyby tam strávil jenom 3 hodiny, protože ten svět je tak plný a pestrý a tak jako napichovaný tím obřím nebo miniaturním citem pro detail, že vlastně i já jsem to, já nevím, jsem někde třeba za půlkou bych odhadoval, tak taky mám pocit, jako kdybych vlastně nasál mnohem širší a pestřejší svět než ten, který opravdu na té obrazovce přece uvidím a zároveň ten, který na té obrazovce vidím, tak je prostě naprosto unikátní ta hra. Opravdu ten, jako to, že se kolem ní bude vždycky, už navždycky mluvit o tom, jak pracné bylo dát to dohromady a zdigitalizovat všechny ty materiály z toho kartonu a nevím, co tam všechno používají, asi lepidlo, možná asi nůžky.
5: O to ani tak nejde, pak spíš rozanimovat,
4: a to
5: je na dlouho. No.
4: A pak to rozanimovat, aby to nějak do sebe pasovalo, tak jasně, to je strašně pracné, ale ten výsledek není skvělý jenom proto, že vím, že to bylo pracné. I kdybych o té hře vlastně nevěděl vůbec nic a měl za to, že to nějaký genius splácal dohromady za měsíc, to bych nevěřil. Ale dejme tomu, neznal bych ten příběh toho komplikovaného vývoje, tak by mě to stejně úplně uchvátilo.
3: Jsme se tady bavili s tvůrcem o tom, že to je složené z mnoha miniher, že vlastně tak trochu hraješ jako po každé jinou hru, mm-hmm. jako v každém momentu té hry. Tak co z toho, co jsi zatím viděl, co tě zatím nejvíc zaujalo?
4: To si spíš jako, že tam jako v podstatě skoro každá ta minihra je nějakým způsobem okouzlující nejenom tím nápadem vizuálním, ale mně se třeba hrozně líbilo, to je tam hned z kraje nebo rozhodně v prvních částech hry, tak tam jste svědky takové, řekl bych, domácnosti s tradičním rozdělením rolí, kdy muž popíjí nejspíš nějaký chmelný nápoj a žena v natáčkách u toho štrikuje, sledují samozřejmě televizi, ze které je chrlena ta fonopolická propaganda. A vy tam tak nějak točíte s tím jejich interiérem, že vyloženě kombinujete nebo snažíte se vždycky poskládat, že teď bude ta zeď, jedna z těch zdí toho jejich té garzonky, tak bude koupelna nebo to bude kuchyň. A vlastně říká, jako když pochopíte ten základní systém, tak říká, aha, tak já vlastně se musím asi nějak dopracovat tomu, aby postupně, když je tam prostě kuchyň, tak on si zajde do ledničky pro další pivo, pak to jedno pivo rozlije, tak takhle tam asi navrstím nějakou situaci. No a dojde tam k nějakému převrácení vlastně právě těch tradičních rolí způsobem, který je vlastně rozkošný a podobné převracení nějakých mých očekávání se tam dělo skoro neustále. Že vlastně každá ta minihra, jsem si neříkal, teď hraju jenom nějakou novou minihru, kde jinak jsou poskládané ty přepínače a ten karton budu otáčet trošku jiným způsobem a popotahovat něco doleva nebo nahoru nebo dolů, ale že vlastně přišlo mi, že skoro pokaždé je do té, já se to vlastně nechci říkat minihra, ale jako ano, naplňujete ten, to slovo to vystihuje, co to vlastně je, je to sled minihr, ale každá ta minihra má svůj jako mini nápad, který je nějakým způsobem buď velmi zábavný, nebo takový až jako bych řekl vystihující jeden z odstínů i našeho světa a nebo všechno dohromady ideálně, to se tam taky občas povede.
3: Tak dejme tomu, že bys to měl zhodnotit jako v rámci konkurence. Co je největší konkurence Fonopolis v roce 26?
4: No, to je dobrá otázka, protože myslím, že největší konkurencí jsou předchozí hry Amanity, už jenom proto, že to na ně navazuje, zároveň se to z nich nějakým způsobem, nebo jako vystupuje to z té Amanity tvorby, už jenom proto, že je to taky první Amanity hra, která má mluvené slovo, že to nekomunikuje jenom nějakými piktogramy a případně zvukem a samozřejmě teda tím obrazem, a že tady vyloženě máme toho vypravěče, nebo toho hlavní hrdinu, toho Felixe, který je nadabovaný a jeho myšlenky zaznívají, tak tímhle se to od té předchozí produkce Amanity fakt jako liší, nejenom jako, že jsem to takhle řekl, že to můžete napsat na nějakou krabici imaginární, kterou to nemá, ale že prostě fakt to dostává najednou trochu jiný náboj. A zároveň je určitě spousta jiných her, takových jako třeba drobnějších, které se právě inspirovaly předchozí tvorbu Amanity, ať už Samorosty, nebo potom Machináriem, Botanikou, že prostě klikáte na věci na obrazovce a když je to hezky rozanimované, tak je to nějakým způsobem zábavné a občas ta postupnost je trochu rafinovanější, tak to prostě se z té obrazovky nedostanete na tu další jen tak jako náhodným klikáním. Ale já si myslím, že to je skoro jako, počkej, já bych potřeboval nějaký příměr k nějakým sportům, že máš, zkusím ke sportu, který trochu jako velmi základně ovládám, jako že máš kulečník, jako třeba karambol, že tam máš ty dvě koule a tu třetí a šťoucháš navzájem, tím, že nechci říkat, karambol je jednoduchá hra, to vůbec ne. Ale pak máš snooker a taky jsou to koule, je to na tom stole, máš to tak, šťoucháš do toho, ale ty situace, které tam vznikají, jsou výrazně rafinovanější a komplexnější. A to mi trošku přijde, jako ten příběh není úplně dokonalý, mohl jsem si připravit lepší.
5: Tak mohl jsi si vypomoct takovou tou klasickou hláškou z Pulp Fiction, že je to...
4: Jo, takhle, ano.
3: Dva motýlci prostě.
4: Jo, ano, přesně tak.
5: Pochopitelně.
4: Ne, prostě používá to už jako dobře známé, povědomé mechanismy toho, jak interagovat s tím prostředím, ale to prostředí je vystavené takovým způsobem, a teď nemyslím jenom tu stylizaci, ale prostě to, jak je to všechno popotahovatelné a jak jsou ty hádanky vymyšlené, že je to vlastně už dost svůj vlastní sport.
3: Dobře. A jak říká Halina Pavlovská, nejlepší sport je kafe a dort.
4: A Fonopolis.
3: A Fonopolis. Já když jsem viděl Fonopolis a hlavně slyšel Fonopolis, tak jsem si říkal, že to je jako hra, na které se vyřádíš, na které se tvé ucho vyřádí.
4: Jako moje konkrétní ucho.
3: Potvrdilo se?
4: Hele, levé i pravé. Samozřejmě už jako nepřekvapivě, ať už se bavíme teda přímo o soundtracku opět od Flexe, od Tomáše Dvořáka, jednou z Tomášů Dvořáku, kteří pracovali na této hře, tak tady zase mám pocit, že se ještě o chloupek překonávají, že když se říká, vyřádí se mé ucho v kombinaci třeba s kurzorem, tak já jsem se, mám hrozně rád, myslím, pasáže Samorostu trojky, kdy tam tak jako hraješ na takové nějaké bytosti, co vylezají z různých děr, tak tady zase se to zase posouvá ještě dál, protože ta fakt jako propojenost a ta hrozně, vlastně hrozně dobře, možná nejlíp, co jsem zatím u Amanity zažil, že vždycky ta hudba byla super, vždycky to krásně podbarovalo tu situaci, ale tady to hrozně dobře graduje s tím, jak graduje ta vlastně kartonová groteska, která přebíhá, že ten Felix se postupně jako dostává do větších a větších problémů a ty jemné přechody právě hudby, které se tam dějí, tak jsou strašně super pospojované, že to je trošku jak když se, nevím, bavíme v jiném kontextu třeba o hudebním systému v Kingdom Come, jak tam prostě ta hudba přechází do sebe, nebo jako kdysi za dávný času v systému iMuse ve hrách od LucasArts, tak mně přijde, že tohle je přesně to jde ve šlépejích těchto her, ale velmi, jako co ty niance tak jemné, že to vlastně člověk skoro nepostřehne, ale když má ty uši jako já, pochopitelně se na to soustředí, tak si to užije o to víc.
3: No tak samozřejmě otázka zní, kolik varhan orchestrovičů Bauerů dáváš?
4: Ideálně žádného, já ho nemám moc rád, ale dobře, zkusím vymyslet nějakou svoji stupnici. Já ještě dodám, že Fonopolis ve mně vyvolal spoustu různých pocitů, ne všechny byly nutně jako, takhle všechny byly jako pozitivní nebo nějakým způsobem inspirativní. Mně se na tom hodně líbí, že ta hra na jednu stranu je vlastně, že vizuálně velmi inspirovaná v nějaké té meziválečné avantgardě a v takových těch výtvarných školách, a to teď doufám, že to nemotám dohromady, protože já se ve výtvarném umění vůbec nevyznám, ale myslím, že Die Brücke, která figurovala v Německu, tak prostě takové ty taková ta avantgarda, co šla potom hodně s nějakým extremistickými směry, ať už to byl nacismus nebo komunismus, tak Fonopolis tímhle směrem jde, protože ta společnost ostatně, kterou vy se snažíte tam nějak jako nonkonformně rozbít, tak je hodně, no abych klidně řekl, fašistická.
3: Pokud vás zajímá i vlastně vysvětlení těch inspiračních zdrojů přímo od autora, tak i na tohleto jsme se dostali v tom předchozím.
4: To mě zajímá, tak já se to jdu pustit.
5: To mě nějaký, počkej, abych to nepomotala, protože mě se to i v rámci toho dílu povedlo pomotat. A myslím si, že ruský konstruktivismus tam je určitě.
4: Jo, to tam vlastně přesně taková ta budovatelská stylizace, nebo to, jak prostě ať už ten komunismus tehdy nebo nacismus zneužil vlastně ty avantgardní výtvarné směry, tak to tam všude krásně je, nebo krásně z dnešního pohledu si člověk už může to užívat skutečně bez toho, aniž by mu šel úplně mráz po zádech. Ale jsem chtěl říct, tak zároveň tam třeba mě strašně bylo, tak hned od začátku tam potkáte, nebo dost se v tom městě vyskytují uklízečky. A jsou to uklízečky, ale takové ty totalitní, co já ještě tak jako já jako letmo pamatuju, kdy prostě uklízečka skutečně byla, měla největší moc nad vším v rámci, nevím, jednoho paneláku nebo nějakého úřadu.
5: Požádná herdek bába.
4: Super, super, tak to jsem rád, že to vrací, protože uklízečky to dneska mají naopak dost těžké. Takže to pro mě má, že vizuálně to jsou sice ozvěny meziválečných let, ale jako obsahově to jsou pro mě třeba ozvěny toho pozdního té pozdní totality, kterou já si pamatuju jako dítě. A zároveň jsou tam takové jako, lze to vlastně interpretovat i jakože ten Felix, ten hlavní hrdina, on se vlastně nějakým způsobem vyrve z toho diktátu, když najde sluchátka, aby mu prostě neřvali do ucha ty ampliony, které ovládají ty lidi, protože je tam takový rámus těch ampionů, že ty nemáš čas, aby slyšel své vlastní myšlenky. A to vlastně není nutně inherentně spojené jenom s totalitou komunistickou, ale můžeme si na to navázat i jako my, co tady prostě si musíme vydělávat na dnešní vysoké nájmy a avokádové tousty, tak taky nemáme čas na svoje myšlenky dost často. Takže chci říct, že ta hra ponouká k mnoha myšlenkám, a když si najdete čas, tak se nad nimi můžete i víc zamyslet. A ty ses mě ptal na to, kolik tomu dávám, viď?
3: Takže... Ano, jdeš k tomu velmi oklikou, ale mě, nakonec jsme se tam dočkali.
4: Znáš mě, jako vždycky. Já bych řekl, že tomu dám... Asi tomu dám těch 5 kartonových, prázdných kartonových obalů z 5, protože byť mi třeba to vyprávění přišlo možná až moc jako, jak se tomu říká?
5: Na nos?
4: Na nos, ano. Bylo až moc na nos. A mě ještě teda, ono je to fakt hezky nadabované a mě nějak vůbec nešel hlas toho Felixe k té postavičce.
5: Tak to zas pro tebe mám dobrou zprávu, protože to dostane i český dubbing a bude to dubovat úplně někdo jiný, kdo
3: Felix
5: má...
3: Slováček.
5: Ne.
3: Ne.
4: To je možná dobře, ale jo.
5: Jehož hlas by ti třeba mohl sednout.
4: Tak jsem se je, tak a můžu si objednat, já bych hrozně chtěl, aby to daboval Vladimír Javorský, já myslím, že by se na to hrozně hodil.
5: Myslím, že už je pozdě, že už mají nakástěný, ale ještě bych tě chtěla teda opravit v jedné věci, že ono to fyzickou edici dokonce má, jenom teda nemyslím si, že je správně tematicky zabalená do toho kartonu, no tak.
4: Ale tak to si můžete, když tak se nad kartona udělat si vlastní jako DIY. Každopádně ano, 5 z 5, myslím si, že nemůžu říct, jestli to čekání se vyplatilo, protože to by možná neřekli ani sami tvůrci, ale já doufám, že se jim vyplatí zpětně minimálně úspěchem té hry, protože si zaslouží, neříkám jenom jako absolutní ovace a není to asi, takhle není to pro mě projekt, na který bych přísál, jako třeba přísám na jinou papírovou hru z české historie, a to je Dark Train, to je prostě moje srdcovka, ale Fonopolis je vlastně takový komplementární titul a strašně se těším, až ho dojedu celý.
1: Quest
0: na rádiu Wave.
3: Kurzorem myši jsme přejeli na další ikonku v tomhletom questu a tou další ikonkou je, pokud dovolíte, tak...
5: No musíš dvakrát kliknout.
3: Krátké pásmo. O Broken Swordu, jedničce.
4: A co tak najednou?
3: Já jsem už v minulém díle, kde ty jsi nebyl. Tak jsem říkal, že když mi není do zpěvu a když mi není do tance, tak že zapínám Broken Sword. A zapnul jsem Broken
5: Sword. Počkej, to si nepamatuju ani já teda.
3: Bylo to tam. Bylo to
5: a hrál
3: tam.
5: Si tu Reforged verzi?
3: Ano, hrál jsem Reforged verzi, přesně tak. A o té chci dneska maličko rozpovídat.
5: No protože, prosím.
4: Počkej, Broken Sword Arma Reforged? Wow, tak to mě zajímá.
3: Je to přepracovaná verze Broken Swordu jedničky, překreslená verze do vysokého rozlišení, s tím, že jsou tam vlastně... přidané jako opravdu drobnosti, jinak to je skutečně jako ta hra, kterou jste hráli v roce 6.
4: Já ne.
3: Já jsem jí hrál v roce 97.
4: Já jsem nehrál nikdy.
3: Ty jsi nehrál... Lukáši, tady jsou dveře. Klikni si dvakrát na dveře.
4: Ale mám to v plánu a doufám, že si teď dozvím, kterou tu verzi si mám zahrát.
3: No, jednoznačně si zahraj tu nejnovější.
4: Reforged.
5: Ano.
3: Jednoznačně.
5: Já jsem si dokonce povídala i s Šárusem, se Silem.
3: Co ti říkal?
5: Říkal mi, že je, ty jsi z Česka, tak to budeš mít radost, my tam máme české titulky.
3: Ano, jsou tam české titulky.
4: Dokonce... A máš radost?
5: Já jsem říkala, že to asi úplně nedocením, ale že dík. Mám radost, ano, tak. Radost za své krajiny a krajinky.
4: Řekla si, merci beaucoup.
5: Oui, oui.
3: Jsou tam dokonce i titulky pro konzolové verze, takže i konzolisté si mohou zahrát.
4: A to jsou jako zjednodušené pro konzolisty, jo?
3: Jsem myslel, že to na ten jako...
4: Humor už... Ne.
3: Ne, jo.
4: Já myslím, že čas, škoda. Já myslím, že je čas, aby se vrátil jako moc uklízečkám.
5: Já myslím, že je tam jenom znaková řeč.
4: To vám na konci ještě něco řeknu.
3: No, tak

0: tak se neokoukala ani po 30, více jak 30 letech. A je to pro mě jednak extrémní nostalgie, protože já mám ty vzpomínky na tu původní verzi. Hrál jsem ji skutečně jako třeba víc než 10krát, jakoby tu hru. A na mnoha různých platformách. Hrál jsem ji jak na počítači, tak když vyšla ve verzi pro Nintendo DS. Hrál jsem ji i znova na počítači, když vlastně vycházela jako ta původní verze, jako jenom akorát spustitelná na moderních systémech. Hrál jsem ji i na některých emulátorech, takže vlastně jako můžu říct, ano, já jsem skutečně Broken Sword fanoušek. Kdybych tady takhle odhrnul tu svoji košili, tak tam uvidíte, že to je možná Broken Sword tričko.
1: Tričko, tetování, podle mě tam máš proto máš zlomený meč nad pupíkem. Já jsem si vždycky říkal, co to znamená.
0: Aha, no jo.
1: Ty jsi taky říkal.
0: Já jsi taky říkal, co to znamená.
2: To se ti tam jednou v noci objevilo.
0: Já jsem s tím narodil prostě.
2: Výstupu pešní šňůry, no nic.
0: No, ale do dneška vlastně ten příběh, anebo jako vlastně to, celá ta hra, zestárla velmi jako grácí a nonchalantně. Takže pokud jste náhodou třeba mladšího data narození.
1: A nebo jste já.
0: Nebo jste Lukáš. A jste staršího data narození a jste nepořádní hráči, protože jste nehrál jeden z nejúžasnějších herních zážitků historie, tak byste to měli doplnit, protože my jste si to měli doplnit, protože ta hra opravdu, na ní ten věk není vidět. Naopak,
2: no tak když udělali remake, tak no, ještě aby byl.
0: Ale upřímně, i kdyby nebyl ten remake, tak to stojí za to i tak. Ale navíc jako díky tomu, že můžete si to zahrát v té vylepšené grafice a díky tomu, že ty animace jsou teďko lehce plynulejší, to myslím těmi novinkami, že skutečně některá animoční okna byly dodány do té hry, takže pro starosvětské fanoušky to vlastně vypadá jako... To si pamatuju trošku jinak, ale vlastně mi to vůbec nevadí.
1: Ale to teda tím pádem, nebo respektive není to ten případ odstrašující, protože to, co pro tebe je asi Broken Sword, tak pro mě byla série Gabriel Knight do velké míry. Byť zpětně jsem k ní kritičtější, ale měl jsem strašně rád jedničku a ta vyšla v nějakém roce 2016-15, nevím, překreslená, vlastně v moderní to byla hodně reforged, ale opravdu překreslená, že vypadá jinak. Že se drží možná jako rámcově těch obrazovek, ale je to celé, není to prostě jenom upscale. A mně to teda přišlo tehdy úplně odporné. Nejsem v tomhle, respektive jsem, takhle nevím, jestli jsem s tímto názorem osamělý, já znám lidi, kterým se ta nová verze líbí, ale mě se to úplně rozdupalo to kouzlo toho originálu, takže tohle chápu správně, že není vůbec ten případ.
0: Vůbec.
2: Já právě, co si pamatuju, tak Cecil, krom toho, že mi říkal o českých titulcích, tak právě vyprávěl, že oni použili fakt ty úplně původní nákresy a že třeba i věci, na které tehdy neměli časy pořádně rozkreslit, nebo jako tehdejší technologie a množství pixelů jim to neumožňovalo, takže fakt jako proto kreslili celý znova.
0: A velký bonus je, že to je širokou uhlí, to znamená, že vidíš víc z té scény. Není to jenom přitáhnutý obrázek, ale skutečně vidíš víc z té scény. Takže kamera je pořád na tom místě, co si pamatuješ před 30 lety, postavy a předměty jsou pořád na stejných místech, co si pamatuješ, ale vidíš víc.
2: A ještě bych dodala, že z větší části na tom dělal fakt ten původní tým, takže bych řekla, že jejich autorská vize byla zachována, protože stále jsou to ti stejní lidi.
0: Dali si zálohu.
2: Nebo teda ano, změnili se, chápu, dvakrát nevstoupíš do jedné řeky.
1: Spíš by si třeba zvukař neohluchnul a grafik neoslepnul.
0: Naopak.
2: Tak, ale
1: ne, tak
2: Lukáši.
1: Ne, já jsem si vybavil, jak jsi řekl, že je to širokou liší, nebo prostě je to uspůsobené širokou lým zobrazením. Tak jsem si vybal, jak vždycky byly krásné někdy v časopisech a vlastně i na internetu se dá najít třeba z jiné taky docela legendární adventurní série, a vlastně měla víc dílu než dva. Simon the Sorcerer, tak myslím, že hlavně z té dvojky, ale i z jedničky, když vidíte někde rozložené kompletně ty obrazovky, že tam byly takové ty slavné skrolovací obrazovky, tak to je fakt paráda. Takže říkáš Broken Sword, Reforged, to je ten podtitul Shadow of the Templars, tak hrát to zásadně na takovém tom 21:9 monitoru.
0: Zásadně ve virtuální realitě, ať se můžeš pořádně podívat.
2: Nebo na takovém tom rozkládacím telefonu. Mm-hmm. Každopádně myslím, že je ještě fajn doplnit, že se chystá přesně stejná předělávka i druhýho dílu. Teďka nedávno na ní vybírali crowdfundingově, aby jim na to lidi
0: tam
2: přispěli.
0: Tam já se teda mega těším, musím říct.
2: Mega těšíš. Mega. A že oni teda v době, kdy všichni se

0: jak budou používat AI, tak oni naopak řekli, že u
1: Štětce a
0: té
1: tužky.
0: jedničky něco takového zkusili a nelíbil se jim ten výsledek, takže oni to budou teda poctivě dělat celý ručně.
1: Oni měli tu negativní zkušenost v rámci pětky. Přijetí pětky bylo takový rozporuplný, protože tam si trošku jeli do jiného uměleckého stylu, než Broken Sword, jako je známý, jako jednak kreslenou grafikou, ale pak i tou 3D grafikou, protože díl 3 a 4 byl skutečně ve třech rozměrech a byl primárně dělaný pro konzole, to znamená, že to ovládání bylo předělané, místo klikání jste skutečně chodili s těma postavičkama.
2: Ty hádanky byly zjednodušené, že jo, pro konzolové
1: Taky.
2: publiku.
1: A no, děkuju. Ale v té pětce se jakoby vraceli zpátky ke kořenům a nevrátili se ke kořenům, ale vrátili se jenom jako že oni zakopli oni v podstatě o ty kořeny. A u té předělané jedničky, tam se teda nedá mluvit o tom, že by kdokoliv zakopával, a u té předělané
0: A
1: dvojky
0: tak mrtvoli se tam tak, no.
1: ale u té předělané dvojky já se teda extrémně těším na tu dvojku, protože ta dvojka ještě trošku u mě je trochu vejš než jednička. A to jednička je velmi vysoko. A dokonce já se nestydím, že možná až tady za rok a něco budeme jako vyhlašovat mých 40 her za 40 let. Kdo ví, co se tam objeví?
2: Oba Broken Sword, evidentně.
1: Kdo ví?
0: NHL 97.
1: Kdo ví?
2: To jsem se řekl, který ročník NHL.
0: Kdyby jeden.
1: No, uvidíme. Takže ještě jednou Broken Sword 1 Reforged Shadow of the Templars je vaším tipem, pokud jste náhodou se zatím této hře vyhnuli. Pokud jste náhodou před 30 lety nebyli naživu, tak gratuluji, jste mladí. Super. Já ne. Ale můžu vám doporučit jednu starou věc.
3: Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
1: V doporučování starých věcí asi budeme ještě chvilku pokračovat. Já si, Lukáši, jestli dovolíš, tak já jenom opravdu jednou větou řeknu, že jsem si zahrál začátky Mistu a Rivnu, což jsou adventury, které vyšly v roce 95 a 97. A jsou to adventury, které byly skutečně ve své době jako přelomové, protože jednak...
2: Vyšel Mist dřív?
1: Mist vyšel 95.
2: Fakt? Já myslím, že vyšel 93, proč jsi to myslel?
1: Tak možná 93 a já to nevím. Ale každopádně, obě dvě jsou to hry z 90. let. Ta první byla, Lukáš to jde najít, ta první byla revoluční tím, že to byla jedna z prvních her, která byla distribuována CD-ROMu. A
0: to tehdy skoro nikdo neměl.
1: No právě, a donutilo to lidi k tomu, aby jako šli do obchodu a řekli, já chci ten CD-ROMek.
0: To si teda nejsem úplně jistá, já mám pocit, že ještě
1: jsou
0: počítač...
1: Na to i jsou na to i data.
0: To ano, ale že ten počítač, co my jsme doma měli ještě v roce 2000, tak nedisponoval CD-mechanikou.
1: Tak hlavně, to mě mrzí.
2: Hlavně to nebyl Mac, protože to vyšlo na Macu a vyšlo to v roce 93.
0: Aha.
2: Takže jsme na to mohli všichni jenom, nebo já rozhodně jenom slintat.
0: A Jarda úplně mystifikuje.
1: No vida.
2: Dobře ty.
1: Ale ono v průběhu těch let ten Mist vycházel znova, teďko vychází znova.
2: Ten původní?
1: Ten původní, ale zas opět v předělané grafice, která se podle mě velmi povedla opět, i u toho Rivnu se povedla. Ono to bylo jako, dá se říct, zdigitalizované vodky trochu. Ono to vypadá jako...
0: Vodky?
1: Dobrý. Zdigitalizované fotky, omlouvám se. Protože tam to skutečně vypadá, jako se pohybujete v reálném prostředí, byť to je celé vygenerované na počítači, není to jako, nemá to jako základ jako v realitě, ale vypadá to jako kdyby mělo. A hrozně se to jako, když se naladíte na tom správnou frekvenci, tak se to jako extrémně dobře hraje jenom čistě z toho vizuálního hlediska, že jako se kocháte v podstatě.
0: Ono je to poměrně statický, ne?
1: Je, no. A je to poměrně těžký. Mist i Riven teda obzvlášť, ten jako tam ta křivka obtížnosti vyletěla úplně někam jako do nekonečna. Tak obě dvě ty hry jsou těžké, ale zároveň tehdy fungoval ten prvek, wow, to vypadá neuvěřitelně, já se tím prokoušu. A dneska funguje ten prvek, to je právě fakt docela dobře a mám spoustu možností, jak se tím prokousat, aniž bych musel použít šedokůru mozkovou.
0: Mám tady spoustu návodů, kde mi řeknou, na který pixel mám mít
1: doslova,
0: poličeno.
1: Doslova. Lukáš, ty máš nějakou zkušenost s Rivnem lomenomistem?
2: Myslím si, že jsem nehrál ani Mist původní, ani Riven, ale hrál jsem určitě jednak Mist 4, který tehdy byl takový comeback té série po delší pauze a pro Našince měl ještě to extra kouzlo, že se hudba k němu nahrávala tady, nemyslím tady ve studiu Českého rozhlasu, ale v zásadě docela nedaleko, v Praze. A je krásná, je to jeden z velmi takových pěkných soundtracků. A i ta hra se mi vlastně hodně líbila, že už to bylo takové, že ten původní mis, když si to pustíte dneska, nevím teda jak ten remake, ale předpokládám, že tam jako zase nepřidávali postavy.
1: Ne, je to úplně stejný, příběh. Akorát je to hezčí.
2: Ale je to vlastně, jako může to působit si myslím, i to, ta hezčí verze už jako hodně mrtvě, tak vlastně čtyřka už má herce, jakože full motion video zapracované do nějakých těch fantasmagorických scén a celý ten svět je vlastně nějakým způsobem, řeknu takhle, není nezajímavý. Je prostě, ty hádanky jsou fajn, pokud máte hodně rádi hádanky, tak jsou hodně fajn, ale pamatuju si, že ta čtyřka mě vlastně bavila i tím svým nějakým neúplně vrávětě a ukotveným příběhem. Ale taky jsem hrál a s tím mám hodně zkušeností a stavím se tady teďka velmi komplexní oslý můstek, takový francouzský, nevím, jak se řekne francouzský osel nebo můstek, nevíte náhodou.
1: Můstek.
0: Je to pont?
2: Le pont du osel? Du oso? Nevím. Těžko říct. Ale pont to bude, pont je most, takže to by mohlo být.
0: Právě.
2: Tak protože jsem hrál hodně těch mistovských klonů, což byla třeba série Atlantis, která pak se to teda dost, už si to vlastně vytvořil vlastní žánr, ale hodně to vycházelo z těch původních mistů i různé takové ty věci, co potom jste toho vydali svého času plné koše, různé jako slevové, nejenom v herních obchodech, ale tak nějak všude, jako třeba Versailles a tak. A to jsem měl vlastně rád. Byť to...
1: Egypt,
2: přesně. To můžete říct, podle mě, že jste skoro jako nahodilé místo a ona ta hra nejspíš existuje, nejspíš dělali Francouzi. Ale já se od tady těch francouzských mistklonů posunu k jiné francouzské tvorbě a k sérii, která mi hodně, ještě tam budu mít ještě jeden takový mezimůstek, takový petit pont. která mi právě navazuje na Phonopolis. Protože když jsem hrál Phonopolis, tak jsem si okamžitě vzpomněl na jednu ze svých nejmilovanějších her všech dob, jako ty máš Broken Sword, tak já mám záležitost, která se jmenuje Woodruff and the Schnibbel of Azimuth, což je...
0: Co, spousta náhodných slov, která neexistují.
2: Přesně tak, dokonce v Severní Americe se to jmenovalo The Bizarre Adventures of Woodruff.
0: Říkal jsi fakt řízkový azimut, nebo to už jsem...
1: Schnibbel,
0: ne šnicel.
2: Schnicel v azimut by mohlo být tak jako zajímavá variace. Tohle je Schnibbel, což když tu hru hraješ, tak se dozvíš, co je Schnibbel.
0: Dobře.
2: Se to po tobě nevyžaduje.
1: Ve své době na přelomu poloviny vlastně 90. let i v Česku velmi známá adventure.
2: Je fakt, že tady měla hodně prostě kultovní status. Já jsem ji vlastně dlouho předtím, než jsem ji si opravdu zahrál, tak jsem o ní rád četl v dobových časopisech.
1: A... Tahal si kaštany z ohně.
2: No, ale přesně tak, ale hlavně proto, že ona výtvarným stylem mi připomněla tu sérii, na kterou jsem tady narážel, kterou tady bych rád vlastně doporučil, nebo na ní letmo zaspomínal, když vy dovolíte. A nevím, jestli náhodou prostě neznáte, jestli se to nehrálo, protože to je hra, kterou bys podle mě ty mohla hrát tátovi na klíně.
0: Zkus.
2: Goblins. S třemi i první díl, s dvěmi i druhý díl, s jedním i třetího, což jsem si všiml až teď, protože mě dvojka, trojka už nefungovala na mém neskušeném černobílém počítači, že já jsem vždycky myslel, že to je Goblins všechny, ale kolik íček měkkých je v tom názvu.
0: Ubývá, přibývá číslovek.
2: A tak tolik hlavně můžeš ovládat těch goblinů.
0: To taky.
2: Což v tom prvním díle jsou ty tři. A kdo jste věděli, teda kdo jste hráli, tak víte. Kdo jste nehráli, tak jenom rychle řeknu, že prostě série logických takových obraz, nebo adventurní série se dá říct, ale jsou to vlastně obrazovky, je to takový jako pre-amanita záležitost, kde prostě postupně se třemi teda různými gobliny v tom prvním díle se snažíte proklikat si ten další postup, zvednout tady tohle očarovat, každý ten goblin umí něco jiného, respektive umí toho málo, jeden umí zvedat věci, druhý umí očarovat věci, třetí do nich mlátí. A
0: co víc potřebuješ?
2: Co víc potřebuješ? A má to strašně jako výrazný vizuál, který jde na konto francouzského výtvarníka Pierra, a teď nevím, jestli to Gilhodé, anebo Gilhots, anebo Gilhots, to asi nebude.
0: Co je to první písmeno?
2: G.
0: Tak to bude G.
2: A každopádně já jsem vždycky měl za to, že on to dělal celé. A teď vlastně jsem rád, že v rámci toho, že jsem se k Goblins, hrozně jsem si říkal, já si to potřebuji zahrát po těch letech.
0: Lukáši, podle vzoru Guillotin.
2: A, tak dobře, tak Pierre Geodet. Tak jsem se k tomu vrátil, pustil jsem si jedničku, dvojku, trojku rychle, pak jsem zjistil, že vznikla čtyřka, která je ve 3Dčku, takže pochopitelně vypadá trošku odporně, ale není úplně blbá, jakože, nebo ten kousek, co jsem zkoušel zahrát, tak byl vlastně docela roztomilý postupně, ale to 3Dčko nemá, tam to není ono, on ten jeho ten geodetův výtvarný styl fakt chce tu klasickou 2D grafiku. Pak jsem myslel, že on už na svoje triko udělal 5 a 6, kterou prodává na svém itch.io, takže doporučuji se na to podívat. Ta 5 je taková, demo mi nepřišlo úplně přesvědčivé, ale 6 je právě fantasticky. Ta vypadá, jak se říkal, s tím Broken Swordem na těch širokouhlých prostě zobrazeních, tak 6 právě první, jsou první goblins, kteří využívají to 16:9 a další a větší rozlišení.
0: Počkej, Lukáši, zásadní otázka. Kolik je v tom názvu Iček a za kolik goblinů hraješ v těch nových
2: tam
0: iteracích?
2: Tam, jestli se nepletu, v té 5 jsou 3 Ička a hraješ tam za 3 v tom demu. A 6 jsem se díval na obrázky a hrozně si to potřebuji zahrát, protože to zároveň vypadá spíš už právě jako Woodruff, že to nevypadá jako taková ta adventura pro kliky 10 věcí, posouváš se na další obrazovku a spíš procházíš nějaké dost jako komplexní světy. Ale já to musím vrátit zpátky ještě rychle k prvnímu a druhému, třetímu dílu, abych napravil, nevím, jako možná jste to všichni věděli, vy dva teda ne, nejspíš, ale protože neznáte ty goblins tolik.
0: Já znám goblins.
2: Tak možná to víš ve skutečnosti, ale já jsem vůbec netušel. Vy jste to hrál, no a celou, Jardo, ty se na mě celou dobu tváříš. Škoda, že to nenatáčíme na video, abyste viděli Jardu výraz, jak se tváří, jako o čem to mele.
1: Ne, to byl výraz, jako o čem to mele, jakože jak to, že to neznáme. Přesně tak.
2: Ani jeden goblin nemá žádnou krochnu prostě.
0: Já jsem je, už jsem odpočítávala, jestli to dneska stihneš říct.
2: Stihnu vždycky. Mám to ve smlouvě ostatně s Českým rozhlasem.
0: Pravda.
2: Ale dobře, tak co jsem já nevěděl, ale jestli to víte, tak máte plusové body a pokud to věděl někdo z posluchačstva, tak má taky plusové body, že ve skutečnosti, jako ano, tady pan Pierre Geodet byl zásadní tím, jak to spodobnil, ale spodobňovala vizi, kterou napsala, nadizajnovala Muriel Tramis, herní designérka, dokonce je vedená, nevím, jako jestli to nějak oficiálně, je to nějaký jako záznam někde v nějakých francouzských institucích, ale je to jako první výrazná černošská designérka herní, která udělala gobliny, která je vymyslela a napsala, a já jsem prostě miloval díky tady Muriel, o kterém mi nikdy nikdo v žádných dobových herních časopisech nic neřekl.
0: Tak je čas na ten Black Women's History Month.
2: No tak super, tak to můžeme tímhle krásně začít, a dělala i tu trojku, pak už teda poslala pana Geodeta, nebo možná pan Geodet, nevím, jestli se nějak jako rozhádali, ale dělala hlavně Woodruff and the Schnivel of Azimuth, nejlepší adventura v historii adventur.
0: Kruh se uzavírá.
1: No to nevím, teda jestli to je nejlepší adventura v historii adventur, já bych tam měl jiný kandidát.
0: Já tam má Cecilia.
2: Tak můžou být dvě nejlepší francouzské adventury v historii všech adventur.
1: To můžou, ale Broken Sword není francouzská.
2: Není?
1: Ne. Ale Broken Sword je britská, jak když to tiskne.
2: A proč jsem si myslel, že Charles Cecil je
1: Protože francouz. On se mu říká Cecil a on se jmenuje Cecil a je to Brit.
2: No tak to je skandální, ale v tom případě.
0: Takže to je Charles a ne Charles, no tak to ne.
2: No tak já jsem teda úplně a tam je ta
0: Ale on teda hrdinka, má francouzský přízvuk.
1: Má
2: extrémně. A ta hrdinka, jedna, teda ten hrdina je, není Francouz.
1: Ne, to je Američan.
0: Odehrává se to v Paříži.
2: Odehrává se to v Paříži. A ta Nicole
1: je francouzská.
2: No tak ježišmarja, tak co, proč mě pletete?
1: Já tě nepletu.
2: Já když se pojám na Woodruff and the Schnivel of Azimuth, tak vím, že tam je...
0: mystifikuje.
2: Tak prostě
1: ne,
2: vidím,
1: já jsem k tomu jenom vůbec nic neřekl.
2: Ale tak tady vidím, je že horší. Je Woodruff, tady vidím, že je Schnivel a vidím, že tamhle je Azimuth. A mám jasno.
0: A já chci šnicl.
2: No tak asi půjdem na
1: šnicl. Ježiš, tak jdem, no. Woodruff and the Schnivel of Azimuth je dneska poměrně složité sehnat, musím říct.
2: Ne. Není? Nebo jsme takhle, oficiálně
1: ano, oficiální cestou.
0: Lukáš to vypálí.
2: Já ti to vypálím na diskety. Buk, buk, buk, tady je softwarová policie, konečně vás máme, tak pojďte, pane Azimuthe. Chtěl jsem říct, že je to, ať už si to pořídíte ideálně nějakou morálně nezávadnou cestou, tak je to, dřív to nebylo snadné rozběhnout. Dneska zaplať pámu existuje systém Scum VM, který rozběhává spoustu skvělých adventur historických a Woodruff tam běží úplně v pohodě, nebo minimálně mi běžel, takže konečně se to dá hodně dobře hrát. Je to hodně těžké a dá se k tomu sehnat i fantastický handbook.
1: I v tom zmiňovaném systému, který už teda je nějakou chvilku jako venku, Exodus, tak i tam můžete najít i Woodruff, i gobliny to můžete najít.
2: Já strašně doufám, že nám napíšou pamětníci goblinů.
0: Goblínu.
1: Nebo nám napíšou ty goblini.
0: No.
2: To by mohli.
0: To bych chtěla.
1: Ale
0: oni asi mluví francouzsky.
1: To já to přeložím.
0: Takže to bude hon goblon.
1: Já to přeložím.
2: Ty pozdější mluví francouzsky, ty původní dělají jenom ty zvuky, že jo?
1: Croissant, Eiffel a...
2: Croissant to jsou francouzské krochny?
1: No. Croissant.
0: Tvarově to sedí.
1: A uvidíme, jestli na quest.cz se nám ozvou nějaký goblini. Já se teda přiznám, já sérii goblin rád nemám.
2: A máš rád Lost Vikings?
1: Ne.
0: A máš rád vůbec něco?
1: Ne.
2: Takže aspoň konzistentní. Já jsem vždycky hejtil Lost Vikings, byť jsou super, protože jsem prosazoval gobliny.
0: Je to vykradačka goblinů. No.
1: Takhle.
0: Možná je to chronologicky v obráceně.
1: Já se strašně rád dívám na Goblins. Mně se hrozně líbí ty obrazovky. Ale mě nebaví to hrát, protože přesně vím, co mám udělat a jenom to trvá, než ta postavička tam dojde.
2: A jednu věc můžu ještě vytknout a poučí se to moderní designerstvo. Co mají úplně příšené teda první goblini a možná druhý, třetí, že tam máte ukazatel vyděšení nebo respektive staminu děsu a že vy spoustu věcí musíte fakt přijít skoro metodou pokus o mlom. Já vím, že jsem Lukáš, ale myslím, že i jiní lidé, co nejsou Lukáš, tak některé ty hádanky nejsou prostě odvoditelné jenom nějakou přímou logikou, prostě musíte ty věci zkoušet a vy, když vyzkoušíte třeba vystřelit na pavouka, tak vás ten pavouk jeden vám uteče a druhý vás naopak vyděsí, nebo vám spadne na hlavu něco a ubere vám to tu vaši staminu. Takže vy jste vlastně, tam je herní mechanika, ta hra vás nabádá k tomu, zkoušejte věci, jsou tam zábavné animace a budou se dít zábavné věci, anebo se dostanete dál. A zároveň ta mechanika, která vlastně tady tě trestám za to, že si něco vyzkoušel. To je podle mě špatně a to si teda Goblins, takže Broken Sword v tom případě vítězí v adventurách.
1: Já jsem, tada. A to se může stát. Relativně nedávno četl návod na Goblins. Četl jsem návod na Goblins. První obrazovka, typněte si, jaké dlouhé řešení první obrazovky.
0: Tak stránka.
1: No, Lukáši?
2: To první obrazovka je hodně jednoduchá.
1: První obrazovka má řešení jednu větu.
0: Aha.
2: Já se snažím, že tam praštíš do zdi, spadne roh, zakouzíš na roh a máš krumpáč a jdeš dál.
1: Takhle
2: quest je i návod. Mohli jste dělat návody?
0: To bychom mohli,
2: mluvené návody na hry.
0: To jsem milovala, protože já jsem spoustu her nehrál, ale pouze jsem četla návody k ním, takhle se jakoby seznámila se Silent Hillem kdysi dávno, když mi bylo asi 6 let, tak jsem si četla návod.
1: Takže
0: proto jsem taková, jaká jsem.
1: Letos pro vás chystáme speciální minisérii.
0: Ano, bude to čtení návodů.
1: Čtení na pokračování. Bylo to takové jako, nebylo to ani třeba bukty, bylo to třeba koláčky.
0: To ale není ani audiokniha.
2: Ne, ale ne čtení návodu, pojďme, podle mě by nejlepší by byly improvizované prostě stand-up návody, že prostě nějakou hru, kterou znáš a musíš provést posluchač to prvním levelem nebo prvními dvěma obrazovkami.
1: Tak můžeme zkusit jako jenom teďko...
0: Nahoru, dolů a seš tam.
2: Tak to je jaký minimalistický způsob, Jardo?
1: Normálně vykopneš ten větrák, skočíš dolů, tam jako na tebe někdo střílí, to prostě musíš se nějak vypořádat s ním. Tak jako...
0: to je hodně nekonkrétní.
2: Typický Jardo, vezmi krochnu a vypořádej se s tím.
1: Pak prostě musíš jako projít jako do kinosálu, tam jako musíš zapnout promítačku. Když vystřelíš na to plátno, tak tam je díra v něm a to projdeš a tam je konec už.
2: A zároveň můžeš zaplatit za exotický tanec.
1: No, to můžeš. No.
0: Exotický tanec.
1: Uvidíš lecos. No, takže tak. No.
2: Jo.
0: A ty?
2: No tak já jsem popsal jako ty gobliny, já tam mám splněno. První
0: a to nebyl stand-up.
2: To sedíš.
1: Tak uvidíme, co se z toho vyvine. Mně by se to docela líbilo. Ale
0: ta minisérie?
1: Ano, ale něco na vás chystáme pro letošní rok. To, co na vás chystáme pro nejbližší dobu, tak je hnedka příští díl Questu, protože příště pojedeme do Plzně. S Lukášem pojedeme do Plzně.
0: Já tam nebudu, vlastně. No.
2: Ale vymyslíš nám tam nějaké vtipy?
0: Že bych vám poslal nějaký vzkaz, který byste si tam pustili z reproduktorů.
2: Mohla vybrat nějakou ďábelskou hru.
0: To bych asi mohla.
2: Kterou
0: to,
2: tam odprezentujeme.
0: To bych asi zvládla.
1: A jelikož,
0: ale že vám to nějak hrozně rozbourám.
1: To můžeš.
2: Ideálně.
1: Ale jelikož se třeba ještě předevčírem se psal květen a ty teploty byly pekelné.
2: My čekali jaro a zatím přišel klimatická peklo. Krize.
1: Ale prej byla ukončena, slyšel jsem.
2: Tak dobré, je
0: super.
2: Fajn. Super.
1: Tak všechno je v pořádku a my se už tuhletu sobotu, to znamená pro vás zítra, pokud jste z Plzně, tak pro vás super, pokud nejste z Plzně,
2: Já bych řekl datum.
0: 6.6. pochopitelně.
2: Jo, vlastně proto,
0: 2026.
2: Proto peklo.
1: Potám. Tak my se s Lukášem tam na hlavní stage se s vámi setkáme, s těmi všemi, kdo tam budete.
0: A já nepřijdu.
1: Šárka tam nebude, ale to neznamená, že tam nebude s námi Inspirit.
0: Mohla bych na vás pomyslet jednou až dvakrát.
1: Pomyslím.
0: Kolik hodin to máte?
1: Máme to tuším.
0: Já si dám nějakou upomínku.
1: Ve 4 hodiny, takže tak
2: v 16. Tak no.
0: Dobře.
1: 6. No.
0: To už jsou 4 6, to už je určitě to magické
1: víc,
0: na druhou.
1: To je víc ještě. Tak přijďte se za námi podívat, my tam natočíme živou epizodu Questu a tu si, pokud nebudete mít jako cestu kolem Plzně, tak vy si ji poslechnete ten následující pátek, takže o nic nepřijdete. Akorát přijde to o jednu věc. Přijdete o to, že se budete moc s náma podívat na obrázky, protože my tam budeme promítat něco.
2: To se může stát.
1: Mm-hmm. A,
0: tak to potom můžeme dát do článku jako obrázkovou přílohu.
1: Můžem.
2: Jako omalovánky, že si to můžete vybarvovat.
0: Třeba. No.
2: Spoustu věcí pro vás vymýšlíme. No.
1: Hele, ale bude to peklo. To, na to se připravte. Mm. Tak za týden. Čau.
2: Čau.
0: Čau.
3: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
4: Více na wave.cz/podcasty.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
4: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska se těším, že se podíváme do Afriky a že to bude mít pořádný voodoo element. Václav Šilha je náš dnešní host. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Vy jste se ze západní Afriky vrátil přednedávnem a voodoo bylo hlavní téma té cesty?
5: Asi určitě, protože já samozřejmě fotím po celém světě a pořád jsem si říkal, že bych opravdu ten ceremoniály chtěl vyfotit. Nicméně k tomu nikdy nebyla moc velká příležitost, až v podstatě v poslední době, kdy jezdím opakovaně asi 4 roky nazpátek do západní Afriky, kde samozřejmě to voodoo funguje a existuje. A ten Benin mi přišel jako nejlepší.
4: Pokolikáte jste byl v Africe, když teda vezmeme celý ten kontinent?
5: Já nevím, já jsem počítal, že jenom, protože já jsem začal fotit zvířata, jo, protože od toho jsem se odpíchl až po tím lidi. A když jsem jenom počítal, že v Keni jsem strávil rok a půl v Masai Maře, jako, tak je to asi hodně to, spočítat to nedokážu, opravdu ne. Prostě několik let jsem strávil v Africe.
4: A nejdřív byly zvířata a pak byly lidi teda.
5: Určitě, protože je to vždycky jednodušší, jo, u těch jako zvířat, protože se tam nějak jako nastavíte a fotíte. A má to samozřejmě svůj obrovský smysl, protože chránit zvířata je fajn, je to dobře, ale já jsem si potom začal uvědomovat, když jsem začal jezdit po těch rezervacích, že zvířata pak, když máme peníze a máme vůli, tak dokážeme chránit, ale to, co nedokážeme uchránit, je lidská kultura. Protože a možná i čím je ta země bohatší, v podstatě tím víc je tam v podstatě tlaku na ty domorodý kmeny, na tu jejich kulturu. Takže jsem to začal fotit s tím, že to, co vyfotím dneska, já už zřejmě moji vnuci v životě neuvidí a to mě strašně zajímá.
4: A co to je nejvíc?
5: Nejvíc to jsou takový ty přírodní kmeny. Jo? To znamená kmeny, které vyznávají animismus nebo dá se říct, že to jsou tak nějak spůlky animisti, spůlky křesťani, spůlky animisti, spůlky muslimové. Je to tam hodně víceméně protknutý. Jako, dá se říct, že jako až na pár takových těch drobných konfliktů v podstatě nikdo neřeší, jestli můj soused je muslim nebo animista. Hlavně v tom Beninu to bylo úplně super. No a tohle to mě zajímá. Potom mě samozřejmě zajímá otázka tetování, skarifikace, protože to jsou věci, které samozřejmě i u nás v Evropě svýho času byly velice známý, tak nejstarší tetovaný člověk je Oci, kterého našli v Alpách. A to tělo v podstatě s tím tetováním nebo s tou skarifikací vypovídá vše o tom nositeli toho tetování. To znamená, z jakého kmene je, jakou má víceméně příslušnost v tom kmeni, jakou zastává v podstatě hodnost, dalo by se říct, jestli ta žena je vdaná, kolik má dětí a tak dále a tak dále. A když tomu jíte číst, je to prostě obrovská kronika.
4: Vy sám taky máte tetování, vypovídá to o nějaké vaší příslušnosti k něčemu nebo k někomu?
5: Tomto tetování, co já mám, protože já jsem asi v roce 2000 byl ve francouzské Polynésii a tam samozřejmě se tetování nevyhnete, tam je úplně všude a úplně na každém, že jo, jako. No a tam to samozřejmě taky nějakým způsobem vypovídá v podstatě o tom, jestli ten syn je prorozený, jestli v podstatě bude dědit po otci tím, že mořeplavec, kapitán to plavidla a tak dále a tak dále. No já jsem se nechal vytetovat víceméně věci, takový ty, co já považuji za důležitý, to znamená ještěrky třeba, to znamená, že šťastný návrat domů a podobné věci. Takže to mám já, no, ale není to v podstatě nic, jako co by označovalo to, jestli jsem rozvedený nebo ženatý.
4: A Masajové se na to zeptají? Co to je za ještěrku tohle, nebo odkud to máš a tak?
5: Masajové, ani tak, ta východní Afrika už je strašně, je tam strašně moc komerce, takže v podstatě, když člověk přijde do Keni nebo do Tanzanie, tak samozřejmě chce vidět Masaje, to zcela rozhodně. Nicméně oni se mu tam postaví do řady, že jo, zaskáče mu tam 10 vysokých, krásných chlapů, provedou ho po vesnici a pak si otevřou ten svůj market a prodávají v podstatě, jo. Takže je to něco jiného. Ale je fakt, že třeba v té západní Africe to moje tetování slouží jako bezvadný spoiler, protože já, když se tam objevím, tak ty ženský, které jsou kolikrát i zahlený, tak když vidí moje tetování, tak se chtějí pochlubit a vyhrnou si šaty a ukazují, že oni ho mají taky. Jako, jo. Takže mě to hrozně pomáhá při focení tohleto.
4: Že to je icebreaker.
5: Přesně, je to lamač ledu.
4: Tak jak to bylo s plánováním expedice do Beninu? Fotografové většinou potřebují nějakého fixera nebo někoho místního, kdo je uvede, kdo jim zajistí, obstará nějakou tu základní infrastrukturu, takže vy jste si někoho takhle našel a pak jste s ním začal plánovat výpravu, cestu po Beninu?
5: Ano, je to tak, protože já spolupracuji už další dobu, asi 5 nebo 6 let, se španělskými antropologama, který to mají vyloženě projetý a mají z toho nádherný výstup, je opravdu se v tom vyznají, což mě pomáhá, protože já nechci být jenom ten chlap za foťákem, ale když už něco fotím, chtěl bych o tom něco vědět a jít trošku hloubš. Takže s nima dojednávám ty cesty a potom na místě, jak jste správně řekl, není to průvodce, je to fixer, což je trošku rozdíl, protože ten chlapík nejezdí se mnou a neříká, koukej se doleva, tam je tohleto, koukej se doprava, tam je tohleto, ale během v podstatě té celé přítomnosti jeho neustále leží na telefonu s tím, že volá do vedlejších věznic, jestli tam náhodou není nějaká slavnost, jestli tam není něco, co bych mohl vidět a fotit. Takže tam ten fixer je opravdu zlatý a mám ho 3 roky, jako s ním příští rok pojedu znova na pobřeží Slonoviny a jsem hrozně rád za něj, protože je to velice inteligentní člověk a hlavně chápe potřeby fotografa, což není tak úplně jednoduchý, co si budeme povídat.
4: No a jak jste si to naplánovali teda společně?
5: No, naplánoval to on, já jsem mu potom schválil prostě ten hrubý koncept jako s tím, že jak třeba v Nigerii, tak v Beninu musíte, protože to jsou země, které jsou rozdělené na několik distriktů a jsou tam buď to emírové nebo králové. A vy, abyste v podstatě měl přístup do těch vesnic a do těch oblastí, tak musíte nejdřív za králem. Je. V Nigerii to bylo celkem fajn, protože tam prostě jsou to bohatý lidi, takže mají tam akorát zlatý trůn a vy sedíte pod tím člověkem, jo? Pod tím emírem nebo pod tím králem. On něco povídá, vy mu něco povíte a on potom končí tím, vítejte v mojí zemi, tady se budete cítit bezpečně, jako nemějte vůbec žádný obavy, v podstatě všechno jsem zařídil. Takže potom to je naprosto v pořádku. Ale v Beninu to bylo trošičku jiný, tam ty králové nebyly bohatý a nemusel jsem pod něma sedět, ale musel jsem ležet na břiše. Jo, takže to bylo takový dost nepohodlný, sice jenom asi 30 minut, jako musel jsem něco brmlat, nevím, co jsem jako brmlal, já jsem to bral podle těch ostatních, co tam brmlali. Takže takhle v podstatě jsme získali to, že jsme mohli v podstatě tu oblast navštívit a hlavně, že jsme mohli fotit a to by ty lidi s tím byli seznámení a bylo to naprosto v pořádku.
4: To musela být teda super audience, ve které si člověk musí lehnout na břicho.
5: No, to je jako, protože ne v každém paláci bylo čisto, jak by si člověk představoval, takže to už jenom to první, že se člověk zuje, jako je takový dost, jako, a potom, když leží na tom břiše, dechá do toho prachu pod jeho nohama. Není to úplně to, na co jsme zvyklí, když by se třeba přišli na Pražský hrad nebo něco takového. Nicméně je to zážitek na celý život, protože je to opravdu zajímavý.
4: A tehle audiencí teda jste absolvoval několik, jo?
5: No, v Nigerii, pokud dobře počítám, 6 nebo 7 a tady 4.
4: tady jo,
5: takže jako dost, jako opravdu dost. No. Akorát se tomu člověk opravdu nemůže vyhnout. Za první to není slušný, to je první věc. A druhá věc je to, že opravdu potřebujete ten kontakt s tím nejvyšším, aby vám dal víceméně to požehnání, že můžete v jeho distriktu v podstatě fotit, jezdit od vesnici k vesnici. A oni už to všechno dopředu vědí, už vidí dopředu, že tam přijedu nebo přijedeme s tím, že chceme fotit tohleto a tohleto, aby jim to nedělal žádný problém. Protože přes tam jako vyloženě jenom, jako volně, tak nenafotíte vůbec nic, ale vůbec nic, jo. Tam ty lidi jsou ještě některé věci si hlídají, takhle nás pustili víceméně, dalo by se říct, až do kuchyně.
4: Mně to, když jsem něco podobného zažil z vlastní zkušenosti, připadalo trochu úsměvné nejdřív, protože jsem možná jako nevnímal ten plný rozměr věci. Byl to příjezd do vesnice, kde jsme dostali pokyn nejdřív musíte za místním náčelníkem a ten vlastně tak trochu jako rozhodne, u koho budete bydlet. Protože buď řekne, budete bydlet u mě nebo u někoho z mých nejbližších, anebo vás přepustí někomu dalšímu, tak mně to přišlo jako úsměvné, ale v zásadě to byl zcela seriózní jako rozhodovací rituál o tom, jestli tyhle dvě bílé huby, ano, co jsme tam přijeli do vesnice, jestli tam budeme vítaní, jak to bude fungovat a jak se k nám budou všichni stavět. Tak mám si to představit i trošku nějak jakoby v podobném duchu.
5: Naprosto přesně. Jo. On nám řekl, že můžeme stanovat, že si vezli stany, že můžeme spát ve stanu v tý a tý vesnice. Tam byl šaman, který se nám celou dobu věnoval. A s tím bydlením to bylo podobné, protože já chci alespoň část cesty trávit ve stanu, to znamená v té vesnici. Protože když fotíte, chcete zaznamenat večerní slávu u ohně, zpívání, povídání, anebo zase to ranní stávání, kdy se chystají snídaní a podobné věci. Proto tam se občas spí ve stanu. A samozřejmě ten náčelník té vesnice, protože tam je náčelník, kam se člověk podívá, tak vám musí dát nějaký souhlas a pakliže jste v přátelském vztahu, jako ten můj fixer samozřejmě je, protože ten vás zná úplně každýho za ty léta, tak je to potom samozřejmě úplně o něčem jiným, úplně parádní a dají se potom odvíct celkem hezký snímky, ale není to jenom o těch snímcích, je to samozřejmě o obrovském zážitku, protože tomto člověk už málo kde zažije.
4: Když někde jste a fotíte, je to hlavní cíl té cesty, tak chcete mít i fotky sebe? Jakoby svůj vlastní turistický, řekněme, zážitek. Chtěl byste mít fotku z toho, jak ležíte před nějakým místním králem, nebo ne?
5: Já to úplně nesnáším, tohleto, já to nedělám nikdy. Občas se vyskytne někdo, kdo mě vyfotí, ale já to víceméně nikdy moc nepublikuju. Mám tam teďko, myslím, jednu fotku na koni. Ale to jenom proto, že mi je 63 let, abych ukázal všem posměváčkům, že se na toho koně ještě vyšplhám. Takže to nebylo vůbec míšlo takhle. Ale abych víceméně byl, seděl prostě vedle pygmeje a tou fotkou ukazoval, jak jsem obrovský bílej a ten domorodec je malinký a tmavý, to mi přijde úplně hloupý. Takže já to nemám tomto nějak moc rád. A hlavně, já každému říkám, kdo tam se mnou jezdí, a to si myslím, že je úplně nejdůležitější věc, že my k těm lidem musíme mít respekt. Jo, to je první nejdůležitější věc. Respekt, přijet tam a odjíždět, jako kdyby jsme tam nebyli. To znamená, že po nás nezůstane vůbec nic, žádný obaly, v podstatě žádný plechovky od piva a podobně. Takže to je věc, která je pro mě nesmírně důležitá, protože samozřejmě každá kultura si zaslouží svůj respekt. A hlavně každý člověk. Jo, a dělat z nich v podstatě maňásky s tím, jakože sedí vedle velkého bílého, mě přijde fakt divný. Jako.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca na rádiu Wave.

0: Fotograf Václav Šilha je hostem dnešní Casablanky a bavíme se o Africe. Teď míříme na vúdu obřady. Jaké teda jste viděl, jaké to bylo, jak to probíhalo?
1: No, bylo to hrozně zajímavé, protože ten Benin se měl vysněný. Já jsem říkal, když někde Benin v podstatě, tak když někde vúdu, tak Benin. Nicméně, mně se pořád letla jedna věc a to je takový ten to hollywoodský vúdu, vyloženě, to znamená, že tam stojí člověk a píchá do panenky z vosku, že jo. Něco takového samozřejmě existuje, ale je to spíš na Haiti a dejme tomu na Floridě, tam ještě, jo. To jsou samozřejmě všechno bývalí otroci a oni si přivezli právě z Beninu anebo z toho Guinejského zálivu v podstatě tyhle ty věci. Tam je trošičku předělali, ale aby jsme si vysvětlili, v Africe se to nemenuje vúdu, ale vúdún. A aby jsme si to vysvětlili, jak třeba v Beninu je vúdún od roku 1992, tuším, nebo jedna, normálně uznaným náboženstvím. Není to žádný v podstatě nic jiného, je to náboženství jako takový, jako je křesťanství, jako je muslimství, jako je islám v podstatě, takže je to normální to. Samozřejmě, ty obřady jsou trošičku pro nás divný, jo? Protože neobětou se tam samozřejmě lidi nebo něco takového. Ovšem, jako zvířecí obědi tam jsou zcela běžný, jak to jsou slepice, kozy nebo něco takového, to se tam děje celkem běžně. A potom, co mě teda naprosto v takovým neblahým v podstatě směru jako ovlivnilo, bylo to, když jsem viděl jejich fetish markety. Což jsou markety, kde se prodává opravdu tisíce a tisíce divokých zvířat, sušených, od opravdu chráněných zvířat, jako jsou luskouni, pokrokodily a tak dále, který slouží k těm vúdu účelům. Jenom aby jsme to nepředstavili tak, že v podstatě všechno jsou to chráněná zvířata, to určitě ne, ale je jich tam opravdu hodně a to člověka ze západu, jako jsem já, dost nemile překvapí, protože my se snažíme tady chránit každou ještěrku v podstatě a pak tam vidíte hromady jenom v jedné vesnici těch divokých zvířat a další vesnice má to samý. Takže tohleto je opravdu hodně divný a hodně takový smutný výjev, protože když člověk vidí ten ty zvířata, chce vidět zvířata živý v pralese, ale ne tady. Potom bylo to, že já už jsem zmínil, že jsme spali v jedné vesnici, já byl tam sama šaman a ten šaman byl jako opravdu moc fajn. Akorát my jsme měli v autě pivo a on na něj pořád chodil, takže k večeru už byl takový hodně jako vláčnej, by se dalo říct. A pak přišel s tím, že s náma udělá vúdu obřad. Tak já natěšený jsem tam plácal ručičkama, akorát jsem netušil, co to bude. Že? Takže on přišel asi ze 4 lahvema v podstatě nějakého prášku nebo nějakých prášků a ze 4 flaškama kořálky. No a tak si nabral a on už byl opravdu takový, dalo by se říct, že byl na plechu už dost, jako jo, takže si nabral ten prášek do dlaně, plif na to a řekl, aby jsme to snědli, že jo. Tak to jsem si říkal, no, je to bezvadný, tak jestli neumřu teď, tak už asi nikdy. Takže jsem to nějak polknul, pak jsem to zapl tím panákem, který byl naposledy mytej podle mýho názoru, tak v roce

0: netopír, sušená ještěrka, já fakt nevím. Takže v tu chvíli mi trošku zatrnulo, jakože já ochránce zvířat jsem tam s odpuštěním sežral netopíra, ale prostě nedalo se nic dělat. Takže to byl jeden z těch obřadů, který byly pro mě teda, aby jako byl úplně první, velice silný.
1: Iniciační.
0: Iniciační, vyloženě, protože potom přišly další věci.
1: A ty další probíhaly jako bez alkoholu?
0: Ne, všechno bylo s alkoholem. Všechno, ale já jsem za to byl rád. Já totiž jsem skoro, dá se říct, jako abstinent. Jako, a já tam byl za každou kořálku, která se objevila v podstatě tam v tom plénu. Jsem byl strašně rád, že mi to nějak vypálí nebo něco takového. No a další byl v podstatě obřad, který se konal s lebkama dávno zemřelých jako členů rodiny. Mm-hmm. Zařízli slepice, zařízli kozy, kapali tu krev na ty lebky. Už to samo o sobě je strašně bizarní. No a pak vzali tu slepici a nakapali tu krev z té slepice, rovnou kapalo zase do kořálky, že jo. Takže ta čirá tekutina se rázem proměnila prostě jako mléčnou, že jo. Zase to nalili do špinavého panáka a zrovna zase za mnou, jako. Za někým jiným, jenom za mnou, já nevím, jako co. Takže jsem to taky vypil, jako. No, takže to cestování a to focení má občas takovýhle úskalí, že musíte opravdu spolknout věci, které byste normálně nedal.
1: Cílem tohohle obřadu s lebkami předchůdců nebo členů rodiny někdejších bylo v očích místních co?
0: Bylo setkání s předky. Setkání s předky, oni takhle mluví, promlouvají, v podstatě ta smrt je u nich trošičku na jiném levelu než u nás, ale to v zásadě všude jinde na světě, na Madagaskaru, v Indii, kdekoliv. Takže to bylo v podstatě, dá se říct, jako promluva s předky a potom samozřejmě žehnání a žehnání i nám. Jako jo. Takže když vypijete toho strašlivého panáka, jste požehnán, tak jsem byl požehnán několikrát Benin.
1: Je to opravdu tak, že ta jednotlivá náboženství spolu existují nějak paralelně dneska už, protože při té dlouhé misionářské historii křesťanské třeba, kdy se kázalo proti animismu, kdy se vlastně tohle jako úplně pokoušeli misionáři vytlačit z té společnosti, vytlouct to lidem z hlavy a to ještě v relativně jako nedávné minulosti jako se kázalo proti uctívání většího množství bohů, tak to dneska už není?
0: Já si myslím, že to kázání proti animismu tam probíhá pořád. Jako, jo, že jo. Jenže právě Vudun si v podstatě se stalo takovým strašně zajímavým, takovou strašně zajímavou věcí, protože smíchání v podstatě všech náboženství dohromady. Tam máte animismus, ten je teda jako hlavní, pak tam máte křesťanství, protože tam máte toho Ježíše, toho hodného kluka. Jo, a to všechno dohromady, v podstatě islám, a to všechno dohromady vytvoří Vudun. Takže vy přijdete do vesnice, která je ryze křesťanská, ale Vudun tam je. Islámská vesnice, nebo muslimská vesnice, Vudun tam je taky. Jo, takže to není vůbec nic divného, v podstatě nic zvláštního. Všichni na to věřej, všichni prostě bezvýhradně naprosto. Jako. A přitom to smotaných jako několik těch náboženství dohromady.
1: Mě někdy baví o tom přemýšlet trošku jako o, nevím, Velikonocích v Česku, kde jako je to teda evropská křesťanská kultura, ale stejně se tady běhá s tou pomláskou vajíčka, všechny ty předkřesťanské zvyky a nikdo se nad tím nepozastavuje, takže by to mohlo být něco trošku podobného, že to je na jiné rovině.
0: Je to úplně přesně, jak jste řekl, protože všechny v podstatě křesťanské svátky byly postaveny na svátcích pohanských. Je to logický, je to daný jako dat. Mama a všim. A tomto je hodně podobný. Jsou samozřejmě v celé té západní Africe strašně moc kmenů ještě, který mají třeba jenom ten animismus. To znamená, že oni věří v podstatě na bohy, který jsou třeba strom, voda a takovýhle věci, že to mají v podstatě daný opravdu té přírody. No a pak je v podstatě Vudun, pak je křesťanství, pak je islám, jako jo, to jsou takový ty tři hlavní, který tam jsou, jako, ale viděl jsem obrovský chrám Vudun a bylo to úplně bezvadný, protože byl 10 kroků od křesťanského kostela, jo, takže jako oni s tím fakt nemají problém, oni jdou do kostela a pak tam jdou zaříznout slepici, jako jo, protože jim to přinese štěstí.
1: A veliký chrám, jo?
0: Jo, některé chrámy jsou dost veliký, třeba dá se říct, to je takový tempel v podstatě, kdo oni uzná.

0: dělají krajty. Takže ten chrám je plný krajt. Jako a naproti je opravdu 15 metrů je obrovský křesťanský kostel. Jako.
1: Mm-hmm. A tam jste taky mohl fotit uvnitř?
0: Jo, no, tam se dá fotit úplně všude. Jako.
1: Vlíst mezi krajty?
0: No to taky, všude jsem je taky měl, oni byli hodný, jako, to bylo v pohodě. Jako.
1: Byli najdený.
0: No, byli najdený, jo. Jako. A hlavně v tom chrámu, no, to je důležitý, tam bylo chladno. Takže oni absolutně neměli jako náladu na cokoliv dělat, že? Takže si s těma člověk mohl hrát, jak chtěl. Je strašně zajímavý tam jeden s tím, právě s těma krajtama, že krajta je posvátný zvíře, přesto nejde vůbec vlak. A oni je každý rok z toho chrámu vypouštějí v podstatě do ulic toho města, který je dost velký. A druhý den to ty lidi v podstatě nosí zase nazpátek do chrámu. A komu vleze do bytu, tak ten byt je požehnaný, nebo do baráku. Jo, takže v podstatě jednu noc vypouštějí všechny krajty a potom je zase všichni nosí. A jakmile si nějakým způsobem jako krajti ublíží, tak to je hodně velký prohřešek. Jako. No to samé jako šahání pouze levou rukou, protože levá ruka je od srdce, že jo? Takže když jdete pohladit bůžka, tak je to vždycky jenom levou. Je zajímavé, že ten animismus má zhruba 300 bohů, jo? Takže je to opravdu, a každý úplně jiný, každý na něco jiného, takže je to zajímavé.
1: Takže levou rukou, jo, zase jsou ty kultury, kde levou rukou se nemá, že jo, protože no. To je ta nečistá ruka, jí se jenom pravou a tak dál. Ta levá je ta trochu, se kterou se jakoby utírá zadek.
0: Přesně. Jo, a tady je to přesně obráceně, tady prostě, když se chcete dotknout vůdu, protože to se můžete doma dotýkat, tak pokud to není hodně zapatlaný od krve a od vosku, tak je vždycky jenom levou. Jo, ale oni v podstatě by asi přežili tu pravou, protože vidí, že jste něco jiného, ale netváří se na to jako, jako veselé, na tu pravou ruku.
1: I by vás to trošku označkovalo, jako že nevíte, no, jak to funguje
0: přesně,
1: na místě.
0: Jo, že prostě jste úplně pitomej, že nevíte, že prostě tohle ne, že jo, jako. Oni pořád mají jako samozřejmě tak Francouzi odešli z Beninu, tuším, že v roce 1961. A oni pořád jako to v sobě mají, protože právě z Beninu a z té jejich obrovské pláže, která tam je, která se jmenuje Pláž otroku, se odváželo v podstatě spousta otroků. A do dneška jsou na to dost citliví, což se ani celkem nedivím, protože pokud si dobře pamatuju, tak jenom z toho jednoho místa se během pár let odvezlo 5 milionů otroků, jo, takže... Oni to mají, ale dneska už je to samozřejmě úplně něco jiného a je to v rámci Afriky takový Švýcarsko, jako by se dalo říct. Jako je tam bezpečno, což je úplně super, je tam bezpečno a ty lidi jsou přátelský. Jako, jo, pokud samozřejmě nevytáhnete foťák jako, a nezačnete fotit na trhu s tím, že mu to cpete do obličeje, ale já to vždycky přirovám k tomu, že si člověk musí představit, že je doma. Najednou se otevřou dveře, vtrhne tam 15 Japonců s foťákama a začnou vám fotit, jak vaříte a zvěhat vám pokličky. Je to úplně to samé, taky bychom z toho nebyli nadšený. Že?
1: To rozhodně ne. A co se týče toho postkoloniálního dědictví, tak já se tomu vůbec nedivím vzhledem k tomu, že nevím, kdy teda konkrétně Benin oslaví 100. výročí nezávislosti, ale naprostou většinu Afriky to přece čeká až někdy v roce 2056, 58 a tak, ne?
0: Benin je 61. 61 odešli Francouzi. Ale samozřejmě tam je ten problém, že takhle, tam jsou totiž dvě roviny, které vidím já, ale to je ryze můj pocit, jo. Že ta kolonizace Afriky, s tím se asi nedalo vůbec nic dělat, protože to byla doba taková, jako dost těžko budeme nikomu říkat v roce 1600, jako nechoďte do Afriky, prostě je to špatný, že jo. Takže to byla taková doba. A pak byla doba v podstatě té dekolonizace, která tam nastala, což bylo v těch 60. a 70. letech, ale ta dekolonizace byla strašně zbrklá. Takže my jsme ukázali v podstatě těm státům, dejme tomu, umělou hmotu, ale už jsme jim ukázali, jak se jí zbavit a podobné věci. Jo. Takže oni se rázem zase propadli o nějakých 100 let zpátek do těch kmenových vztahů a už neměli čas budovat v podstatě něco jiného, takže tam jsou ty problémy.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dneska s Václavem Šilhou, fotografem, se bavím o Africe a především o té jeho poslední cestě do Beninu za vůdu nebo vůdun obřady. Co byl teda ve výsledku největší zážitek, když nebudu počítat výsledky fotky, ale pro vás přímo prožitek na místě?
1: Asi ten největší prožitek pro mě byl v podstatě za prvý, že tohle je opravdu země, kde může existovat strašná spousta náboženství vedle sebe, bez nějaký větší zášky. Já neříkám, že tam není, určitě tam nějaká bude. Ovšem ne taková, jako je třeba v Nigérii, kde je to jako dost vidět. Bez nějaký větší zášky, takže to bylo první. Druhá věc bylo to, jak silně věřící ta celá komunita, všechny ty lidi, kteří žijou v Benině, jsou v podstatě, jo, tam můžete říct, že věříte, že jste křesťan, že jste animista, to všechno je naprosto v pohodě, ale jakmile řeknete, že nevěříte, tak jste teda hodně divnej. Jo, jako jim jedno, co věříte, ale musíte něco věřit. A ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to celkem logický, protože člověk by měl asi na něco věřit. Já neříkám, že na Boha nebo něco jako na vesmír. Můžeme tomu říkat jakkoliv, ale myslím, že to ta víra je strašně důležitá u člověka a oni to tak mají. A proto, když tam člověk přijde a řekne, sorry, já jsem nevěřící, jako úplně na nic nevěřím, jako věřím akorát sobě, tak vypadá jako blbec, jako jo. Takže je to tam takhle. No a samozřejmě je to nádherná země, je to krásná země, byla by celkem i bohatá, protože tam je strašnou a je zelená, což je fajn, jako není to nic vyschlýho.
0: Je velký rozdíl mezi tím severem země a tím jihem na pobřeží?
1: Je. Tak za prvý počasí, jako tam dole na počasí máte, jako co se týče stupně, bylo pořád víceméně stejně 28-30, ale jak je tam moře, tak je to strašně vlhký, ale úplně příšerně, takže se neustále potíte. Vyjedete nahoru na sever a to počasí se rázem mění, je tam pořád stejně stupňů, ale už tam člověk může dýchat, už je to v pohodě a hlavně to trošku víš v horách, takže je to bezvadný. Jsou tam taky velice zajímavý kmeny. Takže to počasí je tam, dá se říct, stejný, ale na pocitový vnímání rozdílný. A s tím, že tam je celkem dost vody a celkem dost tam prší, takže se dá říct, že celý ten Benin je hodně zelený, což je fajn.
0: Fotil jste i nějakou třeba architekturu v těch městech, zvlášť takovou tu z bláta specifickou, nebo vám třeba některé tyhle ty věci po cestách do Afriky už trochu, nevím, zevšednily?
1: Nezevšednily, vůbec ne. Já jsem samozřejmě fotil hlavně na severu, mají takový domky, které vypadá jako malý hrady, že v tom jedna rodina, dřív to bylo v podstatě kvůli tomu, aby se mohli bránit v podstatě buď to vetřelců nebo diví zvěři a bydlej v tom do dneška, vypadá to úplně nádherně, jako, takže je to takový jako z lega v podstatě postavený malinký hrady. A potom jsem na pobřeží fotil zejména tu francouzskou architekturu, kterou tam nechali samozřejmě, což bylo zajímavý. A potom, co je zvláštní, že v nějakém roce 1910 se několik v podstatě desítek bývalých Beniňanů přestěhovali zase z Haiti a začali tam jako zase budovat nějakou svoji komunitu. Jako jo. Takže ty jejich stavby jsou ovlivněné v podstatě i tou Jižní Amerikou nebo tím Karibikem, je to zvláštní. Oni byli taky, spousta z nich bylo z Brazílie.
0: Mm-hmm. Takže jakoby přenos té kultury z Afriky do Amerik obou a teď
1: a
0: zase,
1: zase
0: ale i zpátky.
1: Jo, takže tam, jako, tam člověk jako vnímá, dejme tomu, ten španělský vliv, který tam je, že jo, který by tam normálně nebyl, že jo.
0: Jo, nebo portugalský v Brazílii, protože Brazílie, pokud vím, byla poslední země, která zrušila otroctví na světě vůbec, ne?
1: Ano.
0: Nikdy až,
1: no,
0: nevím,
1: až
0: nikdy, pozdě.
1: No, hodně pozdě. Jo, a ty Portugalci tam byli strašně dlouho, že? Takže jako ten vliv tam je samozřejmě znát, takže to vidíte i na těch stavbách. A potom, co je zajímavé, co se týče, když se tomu nedá říct úplně architektura, tak právě na pobřeží je vesnice, ono už je dneska městečko, který má asi 20 nebo 30 tisíc lidí a je postavený na vodě. Jo, jsou to v podstatě africké Benátky, tam se normálně žije, obchoduje všechno. Daný je to tím, že ty lidi utíkali před otrokářema v podstatě, utíkali na vodu tam, kam za něma moc nemohli. A když to dneska projíždíte, tak je to opravdu velice zajímavé, jak ty lidi se přizpůsobili tomu životu. Jsou to samozřejmě většinou rybáři, nebo si vytváří umělý malinký ostrůvky, kde mají pár v podstatě kousků zeleniny. A to jsou opravdu zajímavé věci, které se tam dají vidět a fotit jako tu zvláštní architekturu těch domů, těch, které jsou na těch dřevěných pilotech v podstatě čtěně z toho zálivu.
0: A takže to není třeba v ústí nějaké řeky, je to prostě na mělčině někde od pevniny kus stranou, aby to bylo jako oddělitelné.
1: Přesně. Jo. Dneska už, protože samozřejmě nemusím mít strach s otrokářů, tak se dneska to, ta vesnice rozšiřuje spíš k té pevnině, k tomu břehu, že v podstatě dřív to bylo hodně daleko od, nebo dál od, a dneska to, takže ale je tam už dneska tažená elektřina, takže už to začíná být jako plnohodnotná vesnice. Rozhodně na město, jako, ale vesnice, jo.
0: A stejně možná ten život na té vodě je v něčem jednodušší, nebo ne?
1: Je, určitě. Jsou tam ale zase věci, které jednodušší nejsou, že v podstatě, protože tam není žádná kanalizace, takže je všechno do vody.
0: Jo.
1: V tom se koupou děti, jako, takže no, to fakt není moc dobrý. Pak tam jsou samozřejmě komáři, takže malárie. Taky nic moc, jako jo. Ale samozřejmě, co se týče té obživy a toho masa, tak který bys tam nachytají vždycky, že jo. Jako s tím masem ne všude jsou, jako, oni to jsou většinou na té pevnině takový ty vyběhaný kuřata, že jo, který mají v podstatě jenom kosti a nemají žádný maso, že jo. Takže to známe asi všichni, kdo jsme byli v Africe nebo v Ázii, jo. Takže já v tomto směru je to asi jednodušší, jako jo.
0: A s malárií jste to měl jak? Měl jste někdy malárii?
1: Měl jsem jednou nějakou slabší, a ono se to víceméně nedá úplně jako vylečit, že by zmizela, že jo? Ona se objevuje jednou po třech letech, dostanete prské horečku, ale na jednu noc, jako jo, druhý den ráno dobrý. Ale teďko v podstatě začaly existovat léky, jako je Malarum, tak v podstatě to Baškin, protože je to vždycky lepší, než dostat jako horečky a právě v Africe ještě tu malárii. Předtím to bylo o něco obtížnější, protože ty léky, které existovaly předtím, byly jako za prvý návykový a za druhý to dělalo to, že v podstatě jste mohl mít halucinace. A spousta mých přátel ty halucinace mělo a já, když ty halucinace viděl, tak jsem říkal, že snad radši dostanu malárii, než v podstatě evakuovat celý hotel nahej na chodbě, což udělal bohužel můj kámoš. Protože měl ty halucinace a vyběh z postele a evakuoval celý hotel, že hoří. Takže to jsem si říkal, že bude lepší v podstatě to nebrat. Jako.
0: Ty léky jsou něco, co člověk musí začít brát chvíli před tím, než se do té oblasti dostane. I to má nějaký malý doběh, ale mělo by to prostě působit jako prevence.
1: Přesně.
0: Že malárii člověk nedostane, nebo když ho píchne ten infikovaný komár, tak se to nemůže nějak rozvinout.
1: Nemělo by se to vůbec nějak jako projevit, jako, nebo ve velice vzácných případech. No a tam je to přesně, jak jste říkal, se to musí brát předem a potom asi nějakých pár dní potom, co člověk přejede, jako. Takže tohle to je v pohodě, já si myslím, že tomto není až takový strašák. Strašák je to samozřejmě pro ty, kteří žijou v Africe trvale. To znamená, že
0: se to nedá jíst furt.
1: Ono se to nedá jíst pořád, jako ono se to dá jíst, dejme tomu 14 dní, 3 neděle z roka, ale potom to leze samozřejmě na játra a na všechno ostatní, takže to není až takto. Takže třeba vím, že prostě ta úmrtnost na tu malárii v té Africe pořád ještě obrovská, protože vakcinace ještě nebyla vynalezená na tohleto.
0: Už máte zpracované fotky?
1: Vůbec. Já jsem přijel, tak se tam mě nahrnulo to, co jsem těch 14 dní nebo 3 neděle, co jsem tady nebyl, takže jsem dělal něco úplně jiného. Pár fotek jsem viděl, ale jakože bych je měl zpracovat. Takhle, já to ani nespracoval, bych pravdu řekl, protože u nich je dost. A takže já v hlavě mám těch 10-15 fotek, které vím, že jsou dobrý. Ty si zpracuju, hodím si je na sociální sítě, pak si zpracuju ještě, dejme tomu, 30 fotek na webové stránky, což ještě nemám. A tím to pro mě hasne a potom až když se ozve nějaký časopis nebo něco takového, nějaká přednáška, tak to zpracovávám jako dopředu, už moc ne.
0: pak se teprve ponoříte do toho zbytku toho archivu.
1: Tak, jo, takže to, takže já už to, já to nemám ani přebraný, jsou tam dokonce i takový ty černý políčka, kdy jsem zamířil někam úplně někam jinam, jo, takže na tom to je ještě dost času, jako, jo, protože popravě řečeno, tohle to, co dělám, to je takový koníček, jo, a člověk se musí taky něčím živit, takže teďko momentálně fotím to, co mi živí, jako. Jo.
0: A to je?
1: A to jsou většinou business portréty, přednášky, workshopy a podobné věci.
0: Co se týče fotek z Afriky, stává se vám někdy, že když se na ně potom s odstupem třeba i podíváte, nebo se kvůli něčemu ponoříte do toho archivu, tak na těch fotkách zahlednete něco, co jste si na místě vůbec neuvědomil?
1: Samozřejmě mockrát. Tam vidím věci, které jste tam předtím nezahlíd, jako třeba něco, co je v druhém plánu, co vůbec jsem nějak, protože člověk je přece jenom, tam bylo třeba hodně jako tanců v tranzu v tom Beninu. A já, když fotím, tak jsem taky v takovém tranzu, že prostě vnímám jenom v podstatě hodnoty na tom fotoaparátu, abych nic neskazil a podobné věci. A pak si nevšimnu něco, co je vzadu a co vypovídá ještě víc o té situace, než jsem si původně myslel.
0: Nebo třeba člověk fotí někoho, kdo je v pohybu, poutá tu pozornost, je tím pádem zaměřený na něj, ale na té fotce najednou vidět, jak se na něj dívají ty ostatní. Někdo vyděšeně, někdo nadšeně, někdo v tranzu a tohle se většinou nezachytí přímo v ten moment.
1: Ne? Ano, to je přesně ono, protože tam člověk jako nemá kolikrát šance, jo, protože přece jenom tom stoje, kromě pár fotek, když jsem si ty lidi nastavil, že jsem chtěl, aby se koukali tamhle, tak v drtí většině to reportážní fotka. A s tím se těžko něco dělá, takže potom opravdu si otevřete ty fotky, říkáš, ježišmarja, tohle vůbec jsem si nevšiml, že jo. A taky naopak, jo, protože máte fotky, které se vám hrozně líbí, které jsou hrozně pro vás fajn, ale je to daný jenom tím, že vy jste tam byl a vy jste to zažil. Vy máte nějakou vzpomínku třeba toho, co se dělo vám za zádama. Ale ty lidi to vůbec nevědí, že jo? Takže jako pro ně je to obyčejná fotka, ale pro vás je to pecka. Jo, tom to, s tím se setkává každý fotograf, jako jo, že prostě má svoji oblíbenou fotku, ale ono to není až tak úplně pro toho diváka srozumitelný, nebo až tak výborný.
0: Jo. Co ta vaše plánovaná cesta na pobřeží Slonoviny? Je v tom nějaký i srovnávací, bych řekl, element s Beninem nebo s dalšími zážitky ze západní Afriky, snaha doplnit si nějak celou tu mozaiku toho regionu, nebo to jsou prostě oddělené věci. Tady byl zájem Budun, tady bude zájem něco jiného, uvidíme, co to přinese.
1: Je to asi přesně tak, jak jste řekl, jako doplnit tu mozaiku těch západoafrických zemí, protože ta západní Afrika je opravdu ještě taková ta pravá Afrika, jo? Že se člověk dostane v podstatě do, ne, to řeknu jako pateticky, do toho srdce té černé Afriky. Ono to tam fakt je. Pobřeží Slonoviny je hodně podobný, bych řekl asi Beninu, tam to vůdu jde taky jako hodně velkým způsobem a chci zase v podstatě poznat něco jiného. Dá se říct, jako, že mě osobně je 63 let, takže já mám omezený počet času a musím toho skynout co nejvíce. Já bych potřeboval 4 životy.
0: 4 životy a z toho 3 věnovat Africe.
1: Bez zesporu.
0: Tak díky moc za to, že jste dneska do Casablanky přišel a o Africe a o focení Africe a o Vudun a o všech těch dalších tématech nám vyprávěl. Díky moc.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: Václav Šilha byl náš dnešní host a loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Casablanky, kterou pro vás už pomalu chystáme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Emisní povolenky jsou moje oblíbené téma. Individuální kroky mohou pomoci, ale sami toho tolik nezmůžeme. Je důležité volit. Udržitelnost nelze oddělit od válek a dalších krizí a změna klimatu by měla být tématem všech stran napříč politickým spektrem. I to říká dnešní host podcastu Bedny, Roza Haškovcová, mladá popularizátorka faktů o změně klimatu a o tom, jak ji řešit.
0: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
4: Když mluvím o něčem, že je něco problém, tak je potřeba navrhnout nějaký řešení. Ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat. Jsem se najednou ocitla ve studiu 5 lidí a 2 z nich mi tvrdili, že za změnu klimatu člověk nemůže. Změna klimatu by měla být tématem všech stran. My jsme za první 2 roky války naposílali do Ruska za nákup fosilních paliv víc, než jsme poslali na pomoc Ukrajině. Pozvat si nějakého experta, který bude přednášet, nebo to může být to jídlo, nebo to může být web pro celou školu. Ta hodnota přírody sami o sobě je velká.
3: Rozárie Haškovcová je mladá popularizátorka faktů o změně klimatu a o tom, jak ji řešit. Ve svých videích mluví o dekarbonizaci, udržitelnosti, takzvaném greenwashingu, technologických inovacích i politických krocích, jak zpomalit změnu klimatu a zamezit jejím negativním dopadům. V březnu vystoupila na demonstraci na Letné s kritikou sníženého financování národních parků a škol, jež vzdělávají studenty z části v přírodě. Roza studovala politologii a mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě a v současnosti chodí na Sciences Po v Paříži, kde se zabývá environmentální politikou. Pozoruje Roza v Česku podobnou společenskou dynamiku jako americká vědkyně Katrin Hayhoe, se kterou jsme mluvili v předchozím díle? Daří se z jejího pohledu konečně v Česku vyvracet mýty, podle nich změnu klimatu nezpůsobují lidé, a liší se nějak přístup k klimatickým opatřením ve Francii oproti Česku? Jsem rád, že dneska můžu s Rozou tyhle otázky probrat. Rozo, vítej na Radio Wave.
4: Ahoj, děkuji za pozvání.
3: Rozo, tenhle rozhovor natáčíme na začátku května, 2 dny poté, co na Šumavě naměřili v noci minus 11 stupňů. Mrazy podle České televize způsobily milionové škody ovocnářům. Podobných teplotních výkyvů bude kvůli změně klimatu přibývat. V minulém rozhovoru mi vědkyně Katrin Hayhoe říkala, že jeden z nejlepších receptů na to, jak mluvit o klimatu, je ptát se lidí, jestli jim počasí přijde divnější. Přijde ti, že toho, že je počasí divnější, si lidé v Česku všímají? A spolu s tím se mění i pohled na změnu klimatu?
4: Já jsem velmi rezonovala s tím, co Katrin říkala v tom rozhovoru. Velmi se mi líbilo, jak o tom mluvila a ve spoustě věcích bych to podepsala a to i u tohoto výroku. Já si trochu myslím, že pro lidi mojí generace, mě je teda 23, tak řekněme nás jako mladých, že se to pro mě trochu těžko pozoruje, protože přece jenom člověk byl jako mladší, teď ještě věřil třeba na Ježíška, že jo, jako bylo tam spoustu věcí, tak vybavuju si třeba, že ano, jako Vánoce bývaly bílý, když jsem byla hodně malá, ale vlastně těžko se mi to hodnotí tím věkem, myslím. Ale třeba když se přesně o tom bavím jako s babičkou, tak ona po chvíli říká: no jasný, vždyť to prostě bylo úplně jinak a jakože bychom měli takhle 30 v létě, to vůbec nebylo normální a bylo to spíš jako dost speciální, dost neobvyklý. Takže nevím, do jaký míry tohle funguje pro moji generaci, protože prostě ten zážitek přece jenom máme jiný, člověk si pamatuje trošku jiný věci, má to dětství trochu, že jo, překroucený těma vzpomínkama. Ale myslím si, že u těch starších generací to určitě funguje a líbí se mi, jak ona to nazývá. Jestli na tom počasí není něco divného, to mi přijde jako dobrá otázka.
3: S Katrin jsme se v rozhovoru bavili i o čím dál extrémnějších přírodních jevech globálně. Ona zmínila třeba rozsáhlé požáry v Kanadě v roce 2023. Podle Katrin bohužel požáry z jejího pohledu přispěly spíš k pocitu bezmoci, než ke změně politických preferencí nebo posunu kanadské společnosti k větší aktivitě obecně. Zaznamenáváš možná i v naší generaci někdy podobnou apatii, kdy prostě nevíme, jak se ze změnou klimatu vypořádat?
5: A máš nějaký recept, jak podobné apatii čelit?
4: Já se v komentářové sekci svých videí často právě stýkám s lidmi, kteří hodně času mi říkají, jo, jako změna klimatu je problém, já rezonuju s tím, co říkáš, jako věřím tomu, věřím vědě, těm závěrům, ke kterým jako přichází a který jsou dost jednoznačný, ale přesně jako jak můžu přispět. A často já tam ještě mám tu kategorii třeba lidí i pod 15 let nebo pod 18, kdy ta frustrace jako bývá fakt velká, protože ti lidé, že jo, často bydlí s rodiči, nemůžu úplně ovlivnit, jakým způsobem se zateplí barák, jestli budou mít soláry na střeše, čím budou jezdit, že jo. Možná ani nemůžu úplně ovlivnit, co budou jíst, třeba kdyby se chtěli rozhodnout jíst více rostlině. A zároveň nemůžu volit, nemůžou vlastně se moc angažovat, být součástí nějaký občanský diskuze a tam tu frustraci jako vnímám velkou a je mi to vždycky hrozně moc líto, protože jsem byla v podobné situaci, taky jsem se hrozně chtěla angažovat a vlastně jsem nevěděla jak, tak jako moje řešení bylo, že snad když mi bylo 13, 14, tak jsem vytvářela takový plagátky o tom, kolik třeba plastu se jako použije za den a nalepovala jsem to na kontejnery v naší obci. Jsem se snažila prostě dělat cokoliv, abych mohla o tom mluvit a dělat z toho téma. Takže tohle to třeba vnímám a je mi to vždycky hrozně líto, takže já mám takový kanál ekopříležitostí, kam schlukuju lidi, kteří chtějí něco dělat a mám tam různé možnosti dobrovolnictví nebo práce, stáží, kde se zapojit, jak se angažovat a snažím se právě mířit, i abych měla i něco pro ty pod 18. Ale zároveň já, podobně jako Katrin, taky si hodně důkladně čtu a studuju vlastně nějakou tu jako psychologii toho, jak člověk třeba vnímá ty environmentální problémy, takže velmi rychle jsem se naučila, že vlastně vždycky, když mluvím o něčem, že je něco problém, tak je potřeba navrhnout nějaké řešení. Protože když tam člověk to řešení jako nedá, tak vlastně na toho člověka akorát uvalí tuhle obrovskou tíhu. Je to komplikovaný téma, je to strašně moc oborů, který by člověk jako měl rozumět, aby vůbec se dostal k tomu jádru toho řešení. Takže já tohle je jako framework vlastně každého mýho videa, že nastíním nějaký problém, snažím se vysvětlit, proč je to problém a pak dám lidem řešení, jako hele, pojďme tohle udělat a je to něco, do čeho se můžou všichni zapojit. Jako často to je skrz nějakou petici, ale dělala jsem i různý jako psaní dopisů třeba na SVJčko, na obce, třeba kvůli odpadům a tak. Takže hodně tohle se mnou rezonovalo, to, co i ona tam říkala, a je to něco, na co hodně myslím při tvorbě svých videí, že je opravdu potřeba těm lidem ukazovat ta řešení. A taky to budu jí trochu opakovat, že velmi často my se shodneme na tom, že jsme znepokojeni, že nějakým způsobem víme, že změna klimatu se děje, jsme z toho třeba i naštvaní, máme z toho třeba i strach možná, frustrovaní jsme. Ale potom, když dojde na to lámání toho chleba, tak pojďme to řešit, tak najednou se často jako zasekneme, jako tyjo, počkat, já mám něco jako měnit, to se mi jako nelíbí, že jo. A tam je potom přesně to, co ona popisovala, že často ti odpůrci nejsou nutně proti nějakému vědeckému konsenzu, ale zkrátka jako nevidí to řešení a tak radši zvolí tu variantu popírat, než se snažit to řešení najít.
5: No, tahle odpověď mi připomíná tvoje video, kde ležíš na posteli a brečíš, přijde jiný člověk, což si taky ty, a říkáš, hele, není to tak špatný, nějaký pokrok tady je. V minulosti jsme na Českém rozhlase s Ondrášem Přibylou, který vede skvělou stránku Fakta o klimatu, mluvili o tom, že se Česko otepluje zhruba dvakrát rychleji než světový průměr. Kdybys měla vyjmenovat hlavní dopady, které pozorujeme v Česku už teď, co by to bylo? Vím, že jsi zmínila třeba povodně z roku 2024, které byly kvůli změně klimatu intenzivnější.
4: Ano, z nějakého procenta. Tak určitě se dá mluvit o suchu, to je něco, co vlastně mám pocit, že je tématem jako jak lesnictví, tak zemědělství v podstatě každý rok. Nyní jsme třeba byli ještě s pár dalšími influencery, jsme byli na Šumavě, kde právě jsme probírali dopad sucha na lesy, jak to potom souvisí s kůrovcem, kůrovcovou kalamitou, nebo potom s lesními požáry. Potom něco, co lidi se s tím přesně dokážou jako stotožnit, něco typu otázky, nepřijde vám to počasí divný, tak jsou třeba studni. Spoustu lidí žije v domě už po nějaké jako generace a vždycky tam byla voda v té studni a teď tam třeba není. Tak to je taky takovej, řekněme, velmi fyzicky viditelný příklad toho, že něco se očividně mění a něco je jinak. A potom za mě, jak říkám, ta absence toho sněhu v zimě, respektive, že pak vždycky napadne hrozně moc, hrozně rychle v nějakém velmi krátkém období a potom je zase pryč. A není to taková ta kontinuální sněhová pokrývka, jako si pamatuju fakt, jako když jsem byla hodně malá A potom samozřejmě, co asi nejde si nevšimnout, jsou extrémní teploty v létě. Opravdu si pamatuju, když jsme byli u babičky, tak ona říkala, zítra bude 30 stupňů a já říkám, a co to znamená, jako to je jako hodně? Ona říkala, no, to je tak jako jednou, dvakrát za léto, prostě to je hodně neobvyklý, to znamená, že bychom měli být vevnitř a třeba půjdeme do bazénu odpoledne nebo něco takového. Pamatuju si, že mi říkala, že to není běžný. A pamatuju si teď z minulých let, že vlastně každý léto to bylo tak, že je 30 stupňů úplně normálně, že se nedá spát, bydlím v paneláku, tak tam je to jako výhřevna opravdu pořádná.
3: Rozumím.
4: Tam se těžko existuje, no, v létě.
3: Mám to podobně. Jak často v Česku slýcháš, že vlastně nevíme, jestli změnu klimatu způsobuje spalování fosilních paliv lidmi? Nepřijde ti absurdní, že v médiích tyhle dezinformace pořád zaznívají, přestože máme metastudie z Cornell University z roku 2021, podle níž 99,9% vědeckých studií o změně klimatu se shoduje na tom, že ji způsobuje člověk. To samé už dlouho zaznívá třeba z IPCC, Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, ve kterém jsou zastoupeni i čeští odborníci.
4: Je to pro mě opravdu zvláštní v tom kontextu, že já, když se scházím s lidma, tak tohle není něco, co řešíme. Většinou ty otázky se točí okolo toho, a co ty soláry a jak ty větrníky, za co jsem hrozně ráda, že už ta debata je u těch řešení, nebo se mě lidi ptají, jak můžu přispět a tak dále. I v těch komentářích vlastně nesetkávám se tak často s tím, že by mi někdo říkal, hele, změna klimatu není nebo ji nezpůsobil člověk. Já jsem pak třeba byla překvapená, minulý rok jsem byla v České televizi na debatě a tam najednou já jsem si myslela, že budeme přesně probírat, jako do jaký míry může být naše energetika závislá na obnovitelných zdrojích energie, že se budeme bavit o fleetových emisích u aut, což je evropská regulace. To jsem myslela, že bude téma. Najednou tam sedím a dva lidi v tom sále mi tam tvrdilo, že vlastně vůbec si nejsou jistý, jestli za změnu klimatu může člověk. A já jsem si říkala, to snad není možný. Teď tohle je jako 10% populace. To stejné číslo, které citovala, myslím, že to bylo z Ameriky, tak to samý platí u nás, že to množství těch popíračů nebo lidí, kteří si třeba nejsou jistý tím, co za to změnu klimatu teda může, je spíš minimum a není tak výrazná v té společnosti, ale přesně jakoby nějakým způsobem jsem se najednou ocitla ve studiu 5 lidí a dva z nich mi tvrdili, že za změnu klimatu člověk nemůže. Pro mě to bylo, jako jsem si říkala, jak je to možný, že takhle v těch médiích pořád ten vzorek jako vyskakuje nadproporčně vyšší, než jsou ty jako statistiky té populace. Takže z nějakého důvodu, bohužel, v tom veřejném prostoru to pořád zaznívá, přestože v té populaci je to vlastně dost malé procento a jak říkám, ani já, když se s lidma setkávám, tak není to zas tak častý argument, jo, že slýchám různou kritiku zprava, zleva, ze zhora, ze zdola, ale tohle už vlastně bývá dost málo častý a pak mě vždycky překvapí, jak často se objevím v nějakém médiu, veřejným prostoru a tam to pořád vlastně nadproporčně zastoupený je.
3: Proč si myslíš, že to tak je? Katrin mluví o tom, že je to kvůli averzi k řešením. Určití lidé třeba vnímají některá řešení změny klimatu za ekonomicky neliberální, možná moc progresivní nebo sociální a potom vztáhnou tu stejnou logiku i na vědu o změně klimatu, aby jejich mindset zůstal koherentní. Myslíš, že by to mohlo být kvůli tomu?
4: Já si myslím, že určitě, jako 100% souhlasím s tím, jak ona to říká a vnímám to velmi podobně, protože přece z jakého důvodu by měl kdokoliv jakoukoliv motivaci popírat závěry vědců, že jo? Že v žádném jiném oboru tohle nevidíme přece. Nebo dobře, tak ještě s očkováním se to bohužel děje. Ale je to velmi málo, že bychom začali přesvědčovat vědce, že ale vy to máte určitě špatně spočítaný.
3: No, zároveň lidé, kteří se občas odvolávají právě třeba na fyziku a na další vědní obory, tyhle obory často nevystudovali nebo se v nich minimálně nesoustředí přímo na změnu klimatu a nemají skutečné porozumění té vědní disciplíně.
4: No tak já bych prostě souhlasila s tím, že je tam určitě nějaký jako strach ze změny, což je ale zároveň přirozený. Prostě lidský bytosti mají strach ze změn a jednoznačně konec fosilních paliv je obrovská změna. Přece jenom ta společnost je do velké míry postavená na pálení fosilních paliv. Díky fosilním palivům jsme tam, kde jsme dneska, že máme ten jako komfort a já bych řekla luxus, ve kterým dnes žijeme. A ta obava jako dává smysl zároveň. Já taky na to nehledím tak, jako že bez obav v pohodě budeme mít elektřinu z větru a tím se všechno vyřeší. Ta změna bude velká a já si myslím, že to může být změna k lepšímu určitě, že můžeme mít nějakou budoucnost, která právě bude i pohodlnější, ve které budeme radši, která prostě bude znamenat čistší vzduch, bude znamenat větší pohodlí, bude znamenat větší nějaký jako spojení s přírodou, což je spojený s nějakým, že nám je psychicky dobře. Takže já si myslím, že ta budoucnost může vypadat hezky a může být v souladu s udržitelností a životním prostředím a zároveň bych úplně nezahazovala ty obavy těch lidí jak ta transformace bude vypadat, protože samozřejmě tam jsou typy průmyslu, které se těžko dekarbonizují a bude to ještě běh na dlouhou trať, takže to nebude zítra, ale právě proto já vždycky říkám, jako potřebujeme všichni spolupracovat, pojďme každý přispět, pojďme se snažit to dostat do nějaký podoby, která se nám jako líbí a která dává smysl. A ne, že přesně budeme jako zabedněni říkat, ne, radši nic jako nebudeme dělat. Na druhou stranu bych chtěla vlastně říct, že rozumím tomu, že lidi mají strach a je to přirozený.
3: Bublina Sciences Po je asi jiná než zbytek Francie. Přesto se tě zeptám, přijde ti, že přístup Francouzů ke změně klimatu je v něčem odlišný od toho českého?
4: Je to pro mě trochu těžký hodnotit, protože za prvý je to určitě bublina, za druhý já jsem hodně v mezinárodním prostředí. Hodně se bavím s lidmi z celého světa, který z té Francie nejsou. Neumím bohužel francouzsky, takže se s Francouzima nepobavím. Já bych řekla, že to je trošku podobný. Třeba když jsem byla v Holandsku, tak jsem tam cítila mnohem větší ten rozdíl, že jako wow, oni prostě fakt to jako řešej a fakt je to pro ně srdcový téma, nebo že opravdu to chtějí jako řešit. Možná to vnímám i trochu skrz obchod, že mám pocit, že tam v supermarketech bylo vždycky spoustu vegetariánských možností a jídla a v restauracích všude byly vegetariánské možnosti a teď ve Francii mám často problém se najíst. Ale tak to je takový měřítko, který nevím, jestli úplně znamená, že jim to tam je jedno všechno.
3: A tak je to takový ten každodenní pocit.
4: Ale zároveň třeba Paříž udělala velký změny ve městě, co se týče dopravy. A to je tam opravdu jako citelný. Podařilo se jim snížit během 10 let oxidy NOx z vývku z aut o polovinu. A jako opravdu tam ten vzduch je lepší. Pořád myslím si, že většina denní bázy, když tak občas na to kouknu, tak je to zhruba stejně s Prahou, ale bylo to tam prostě mnohem horší, taky to je obrovský město, že mnohem větší než Praha. A zavřeli spoustu ulic pro auta, třeba úplně zavřeli třeba nábřeží pro auta, vybudovali tam cyklostezky, pak samozřejmě mají i dobrou veřejnou dopravu, že mají dobrá spojení s periferií toho města, takže ty lidi z těch periferií nemusí dojíždět autem, ale dojíždí těma vlakama. Takže v tomhle smyslu tam jsou třeba určitě napřed, co se týče nějakého toho městského plánování, urbanismu, ale zase žiju v té pařížské bublině. Žiju jenom v Paříži. Vlastně jsem skoro nebyla mimo Paříž. Bohužel škola je náročná, tak jsem nestihla úplně jako cestovat. Tak vnímám to, že to je možná podobný. Prostě nemám pocit, že by tam bylo nějak o hodně jinak.
3: Ale tak je pravda, že ty vlastně v jednom ze svých videí zmiňuješ, že mezi lety 2022 a 2023 ubylo v Paříži 37 tisíc registrovaných vozidel aut a v Praze jich za rok přibylo 24 tisíc. Tak asi tam nějaká mezera je možná, se dostaneme na tu stejnou úroveň. Jak to je ve Francii s fast fashion? Ty taky jsi mluvila o tom, že oni tam zakázali promo fast fashion, jestli to chápu správně, do nějaký míry?
4: Ano, teď úplně se připadám, jestli mi čteš jako myšlenku, ale to je video, který má být až příští týden, tak aha, teď okay. Si říkáme jako Ježišmarja, jak to víš. Ano, to třeba tam řeší dost, ale hlavně proto, že vlastně Francie je známá svým módním průmyslem, ale často to upřímně je móda, která je vyráběna úplně stejně v továrnách, ve fabrikách, prostě v Ázii. Ale tady ty jejich firmy vlastně často zavírají kvůli ty ultra fast fashion, to znamená Shein, Boohoo, AliExpress a takovýhle věci. Takže tam proti tomu brojí si myslím hlavně z toho pohledu, že tam jsou ty modní značky, které zavírají, protože mají tu konkurenci. Zároveň bych trošku tam byla kritická vůči tomu, že oni, jak říkám, oni sami nemají tu výrobu, kdo ví, jak zelenou nebo udržitelnou. Ale jo, jako mám pocit, že oni velmi často jsou progresivnější s těma zákonama udržitelnýma, že jednoznačně tam víc ty věci řeší, třeba tam sexování vajíček u kuřat, že vlastně oni tam mají zákon, že rozeznávají pohlaví kuřete. Oni určí pohlaví toho plodu a tím pádem se ten plod nemusí narodit. Zatímco my tady máme vlastně to, že se to kuřátko narodí a potom to nevhodné pohlaví prostě rozmixujou. Je to dost drastický, dost nechutný. To jsem dělala, když jsem pracovala právě v parlamentu, tak jsme se snažili prosadit takový zákon, který by to i u nás institucionalizoval. Takže jo, jednoznačně jako někdy ty zákony mají jako napřed, že chtějí to nějakým způsobem řešit. Uvidíme teď vlastně třeba ten zákon o tom fast fashion čeká u Evropské komise, protože je to nějakým způsobem zásah do trhu, který máme společný, takže teď se uvidí, jak to dopadne.
3: Když jsem byl v Glasgow na klimatické konferenci, hodně se mluvilo o studii Nature Climate Change, podle níž 37% všech smrtí způsobených vlnami veder, tak za nimi stojí změna klimatu. Novější data, která cituje i britský deník The Guardian, ukazují, že v Evropě mohla v letních měsících změna klimatu za zhruba 2/3 úmrtí v důsledku veder. Bylo jich víc než 16 tisíc. Tahle statistika je pouze jedním z dopadů změny klimatu na lidi, kterých jsme svědky už dnes. Před chvílí jsem se tě ptal na Česko, jaké dopady změny klimatu tě znepokojí z globálního pohledu?
4: Já mám největší obavu o ty země, kde to prostě bude mít ten největší efekt, to znamená třeba Senegal nebo Mozambik, státy Afriky nebo i státy jako Asie okolo rovníku, kde zkrátka ta teplota bude tak vysoká, že tam nebude možný žít, že už teď dochází k dezertifikaci v Sahelu, že se rozšiřuje vlastně poušť kvůli suchům. A ti lidé potom, kde mají obdělávat tu půdu, a tohle mě nejvíc nepokojuje na té globální úrovni. Vyloženě, kam ty lidi půjdou, co budou dělat, jak se budou obživovat, a že to jsou ty lidi, kteří přesně neměli ten užitek z toho pálení fosilních paliv, že oni jako nedosáhli na ten komfort, na který jsme třeba dosáhli my, že oni prostě nezpůsobili tu změnu klimatu. Tak to je pro mě něco, co řeším nejvíc.
3: Ty kromě toho Sahelu vlastně zmiňuješ i úbytek úrody v Nigérii. Myslíš, že investice do adaptace na změnu klimatu v rozvojových zemích by vlastně mohly přispět k cílům těch, kteří často k téhle pomoci mají spíš negativní vztah, vzhledem k tomu, že se možná ti samí lidé často staví právě proti migraci?
4: Ano, tak myslím si, že přesně pokud chceme snížit množství migrace třeba do Evropy, tak určitě jako klíčový je řešit tu příčinu, proč ti lidé odchází, a máme data o tom, kolik lidí odešlo třeba kvůli jako obrovským suchům, přispívat na pomoc s adaptací zemím, kde opravdu ty následky jsou jako otázka třeba, jestli je možný žít nebo ne, tak tam mi to dává určitě smysl, a přesně myslím si, že to je i ruku v ruce, že pokud někdo říká, že potřebujeme zastavit migraci nebo chceme méně migrace do Evropy, tak přece zároveň nemůžeme dál ten problém způsobovat, respektive nepomáhat. Takže určitě si myslím, že řešit tu příčinu je lepší.
3: Věříš tomu, že změna klimatu by mohla být tématem všech stran napříč politickým spektrem, a dokážeš si představit i taková klimatická opatření, která by vlastně mohla vyhovovat i lidem, kteří jsou třeba ekonomicky liberálnější, konzervativnější?
4: Mě jako děsí to, že u nás v Česku se řekne životní prostředí a i hned je to nějakým způsobem schozený do nějaký nálepky levičák, že to je nějaká jako levicová politika, že automaticky ten, kdo mluví o životním prostředí, je levicově smýšlející, což tak prostě není. Pohled na environmentalismus má rozpětí od jako úplně nějakého fašismu, kdy i Hitler prostě používal rétoriku ochrany životního prostředí pro svoji ideologii, tak můžeme prostě úplně doleva k nějakým antikapitalistickým představám environmentálních na té druhé straně. Takže existuje celá škála těch environmentálních ideologií, a tím pádem říká, že to téma je levicový, je vlastně v principu špatně, protože to téma, na něj můžeme prostě nahlížet z různých úhlů pohledu, můžeme se neschodovat, jak ho budeme řešit, ale přijde mi absurdní, že v té české debatě a na té české politické scéně je to vlastně vykreslený tak, že ten, kdo řeší klima nebo životní prostředí, je levicový.
0: Bedny na rádiu Wave.
3: Změna klimatu v posledních možná 10-15 letech je vnímaná hodně jako téma mladých lidí. My v podcastu řešíme témata, která jsou možná nejdůležitější světově pro mladé lidi. Zároveň ale možná, když se člověk účastní některých protestů za klima, ta retorika lídrů těchto protestů občas může vybízet k panice. Katrin Hejhou zmiňovala, že strach a panika často nejsou těmi nejlepšími motivátory. Jakého stylu komunikace si příznivcem ty?
4: Já jsem začala se svojí tvorbou právě v nějaký dualitě od tady toho strašení, konce světa, apokalypsa a tak dále, protože si právě myslím, že to nefunguje, respektive na ty lidi, kteří už to zafungovalo, až potřebujeme trošku dál. Jo? Že já taky jsem se k tomu dostala, takže mě někdo vlastně hrozně vystrašil. Teď zpětně si nemyslím, že to bylo úplně vhodný. A už to prostě vidím taky trochu jinak, ale myslím si,

0: lidi měli třídit, že jako opravdu tam je nějaký jako finální produkt, který z toho vzniká a že to smysl opravdu má. Nebo ukazovat právě ty dobrý zprávy. Mám segment, že jednou za měsíc dělám právě video, kdy jeden člověk tam brečí a je v depresích a ten druhý člověk, respektive, jak už jsi říkal, obě tyto osoby jsem já, tak já tam vysvětluju sama sobě, že hele, ale těch věcí, které se děje, spoustu a zároveň tam přidávám nějaký call to action, na čem se můžeme podílet. Já vnímám tu svoji úlohu jako vkládat lidem do rukou nějakou agency. Vkládat jim do rukou ty možnosti zkrátka, jak to řešit. A že nejsou nějaký jako individuální osoby, které můžou maximálně třídit odpad, ale že jsme součástí té společnosti a vlastně vkládat jim do rukou, co můžeme dělat. Být v tom kreativní a prostě se zapojit tady a tamhle, vyzkoušet tohle a nějakým způsobem být angažovaní a aktivní. Takže tak já vnímám tu svoji roli, že řekněme, snažím se, aby tím mým motem bylo jako hele, ty věci jdou dělat, máme ty řešení, existují ty řešení, není to vždycky snadný, není to jednoduchý, ale jsou, tak pojďme se jim jako věnovat. A to bych řekla, že je takový moje motto.
1: Když ti někdo řekne, soláry brání úrodě na poli a větrné elektrárny zabíjí ptáky a jsou hlučné, vůbec tak nejsou ekologické. Co bys takovému člověku řekla?
0: Já bych první začala tím, že já jsem byla tenhle člověk.
1: Aha.
0: Že já jsem se celý život zajímala o životní prostředí a pak jsem právě slyšela, že ale počkej, ty větrníky zabijí pták, jak kam budeme dávat ty lopatky a ty soláry, jako když doslouží, co s nima budeme jako dělat. A vlastně jsem k tomu přistupovala jako teď já přece jsem za tu přírodu, tak přece tady jako nemůžu být pro nějaký jako zdroj energie, který jako zabijí přece ptáky nebo který pak nejde jako recyklovat a vytvoří další problém. Takže já sama jsem byla tímhle člověkem, takže dokážu s tím velmi rezonovat. A potom jsem, to mě bylo asi 17, byla jsem na táboře, kdy byli lidi z Fridays for Future. A já jsem se s nimi domluvila, že hele, já mám nějaké věci, se kterými jako nesouhlasím, tak pojďme se o tom pobavit, pojďme o tom mít diskuzi. A já jsem jim říkala přesně tyhle věci. A teď jako retrospektivně, jako jim bylo stejně jako mě 17 a prostě jako oni ty data fakt jako měli nastudovaný. Oni mi říkali, hele Rozy, ale ty jsi jako nefér v tom, s čím to porovnáváš, že pokud bychom to brali jako buď nebudeme vůbec svítit, nebo budeme teda mít elektřinu z větrníku nebo ze soláru, tak je samozřejmě lepší ji nemít, ale prostě my jako lidi na ten svět nějaký ten dopad mít budeme, nějak tu elektřinu potřebujeme a ty tady porovnáváš vlastně větrník, který ano jistě, bohužel, zabije některé jako ptáky, ale pak tady máme uhelnou elektřinu. Je taky nějaká studie, která porovnává vlastně na jednu megawatt hodinu vyrobené elektřiny úmrtí ptáků, tak je to úplně nesrovnatelný. O kolik víc vlastně ta uhelná elektrárna těch ptáků zabije, plus ještě ten jako druhotný efekt té uhelné elektrárny, že jo, ne to samotné pálení, nebo ne ta samotná jako budova fyzická, ale i to, jaký bude mít efekt na to klima a to, že ti ptáci se zkrátka jako nebudou třeba umět tak rychle adaptovat a že potom jako zemřou v důsledku třeba klimatické změny, vlny veder a tak dále. Takže přesně mě bylo nastaveno tohle zrcadlo, že hele, ty tady jako hledáš nějaký dokonalý ideální řešení, který budou mít nulovou stopu, ale to není realita, ve které jsme a dokud si chceme rozsvítit to světlo a nabít mobil, tak nějakým způsobem do té přírody zasahovat budeme a snažíme se hledat řešení, které bude zasahovat méně než nějaká alternativa, kterou máme dneska. Takže tímhle tím způsobem oni mi to vysvětlili a vlastně jako doteď mám vůči nim obrovskou jako pokoru a zároveň vděčnost, že se mnou jako úplně v klidu to rozebrali a já jsem pak samozřejmě jako šla domů a šla jsem si to sama nastudovat a teď jsem to začala číst a říkám si, tyjo, jako sakra, já to mám fakt blbě, jako vlastně úplně na to koukám špatně. A často se mi stává i dneska, jo, že mi píšou lidi, kteří říkají, já jsem pro přírodu, takže já nemůžu podporovat větrníky. Já říkám, hele, chápu, ale pojďme zkusit se na to podívat skutečně, že co porovnáváme mezi sebou, že jo. A zároveň ty věci přece jenom jdou dopředu. Přece jenom ta recyklace těch solárních panelů už je teď možná, jsou linky v České republice, kteří se tomu věnují. A teď třeba novinka od 1. ledna 2026 evropský větrný průmysl si sám sobě zakázal, jako dohodli se na to mezi sebou, že nebudou skládkovat ty větrné turbíny, které dosloužily.
1: S obnovitelnými zdroji se ale pojí i určité výzvy. Když jsem nedávno mluvil s vědcem Larsem Ševem z Univerzity Edinburghu, mluvil třeba o tom, že přenosová soustava, což jsou vlastně ty kabely, jimiž teče elektřina v Británii, prostě nedokáže zvládnout tolik přesunu energie ze Skotska, kde je hodně větrníků, třeba někam k Londýnu. Přestože on sám je zastáncem dekarbonizace. Kapacita téhle přenosové soustavy totiž v Británii není dostatečná a v praxi to znamená, že ta země musí skotským elektrárnám někdy platit za to, aby dočasně omezili výrobu, i když by mohli dodávat. Tyhle náklady se pak promítají i do celkových nákladů systému a zvyšují cenu elektřiny. Vnímáš i tuhle stranu debaty?
0: 100% určitě jo. Já jsem teď měla vlastně semestr elektroenergetiky, kdy jsme tohle hodně probírali. A přes

0: Bych byla vlastně ráda, kdyby se ta debata mohla posunout od toho, budeme vůbec stavět ty jako větrníky kvůli ptákům nebo ne, který těm třeba jako otázkám a přenosové soustavy je jasný, že se bude muset nějakým způsobem modernizovat. A to si myslím, že je prostě jasný, že v ruku v ruce s obnovitelnými zdroji jde i ta podpora a modernizace přenosové soustavy. Je tam taky potřeba vyřešit akumulaci, congestion management, aby v nějaký moment v nějaký části sítě prostě nebylo té elektřiny moc. A to jsou všechno věci, které se jako řeší a řešit musí. A je to zkrátka jiné fungování té energetiky, než to centrálně řízený, kdy prostě stačilo říct, tak přihodíme o trochu víc uhlí. A tady to je prostě více decentralizovaná energetika, která samozřejmě určitě má ty svoje výzvy. Zároveň si myslím, zrovna ve Velké Británii vyšel ten nový report NESO, to je ten
1: National Energy System Operator.
0: Ano, myslím. Náš ČEPS v podstatě.
1: Je, operátor
0: té. Ano, operátor té sítě, tak vydali nový report, který říká, že do roku 2050, pokud se dívají na variantu té elektroenergetiky, která má být pro Velkou Británii nejlevnější, tak je to právě cesta skrz obnovitelné zdroje a skrz dekarbonizaci. Ale zároveň i přesně tam započítávají i tady ty systémové náklady na tu přenosovou síť a tak dále. Že jistě, že nejde prostě jenom, že zapojíme větrníky a máme vyřešeno. Je tam prostě spoustu jako fyzikálních problémů.
1: V Evropě se hodně řeší takzvané emisní povolenky. Zjednodušeně to funguje tak, že firmy mohou vypustit určitý počet emisí, jedna jich potřebuje vypustit víc než druhá, a tak si ta první od té druhé pár povolenek koupí, aby mohla vypouštět. Cena za povolenku se postupně zvyšuje, protože jejich počet Evropská unie každý rok snižuje. Vysvětlil jsem to správně, přijde ti to jako dobrý systém a oceňuješ celkově klimatickou politiku Evropské unie?
0: Emisní povolenky jsou moje oblíbené téma.
1: Aha.
0: Ráda o tom diskutuju. Já vzhledem k tomu, že si myslím, že trh vlastně dobře alokuje zdroje, tak si myslím, že vlastně potřebujeme tržní řešení. Že není podle mě dobrým řešením říkat firmám, hele, vy toho vyrobte 50 a vy toho vyrobte 100 a takhle jako nastavovat kvóty, tak to si myslím, že už jsme si jednou vyzkoušeli takhle jako plánovanou ekonomiku a to si nemyslím, že funguje. Takže ten systém těch emisních povolenek nějakým způsobem říká, hele, ten trh funguje, pojďme to zachovat, ten princip, ale ten trh selhává nějakým způsobem. A to jsou přesně ty externality toho trhu, v tomhle případě negativní, kdy my zkrátka máme zdroje, třeba, že jezdíme těmi auty, ale může to být i nějaký velký, že jo, průmyslový podnik, který si podniká svobodně, něco prodává, nakupuje třeba elektřinu, nakupuje nějaký materiál a tak dále, něco jako vyrábí, ale u toho zároveň vypouští ty skleníkové plyny, nebo i třeba může to být cokoliv, že jo, můžou to být i nějaké jiné jako škodlivé látky, které vypouští. A vlastně my všichni za to neseme následek, za to, že ta firma si na tom vydělá. A ten systém těch emisních povolenek nějakým způsobem říká, hele, vy musíte zaplatit za to, co jste jako udělali, jo? Že nemůžete jen tak jako tady něco vypustit a teď my všichni se s tím máme jako srovnat, tak vy za to budete muset prostě zaplatit za to, co děláte. Takže já to vnímám jako nějakým způsobem jako napravení té křivosti toho trhu, protože jak jsem říkala, jako jinak to znamená, že my vlastně dotacema doplácíme za to, že jsou tady ty škodlivé externality. Tím, že ty auta tady jezdí, tím, že ty průmyslové podniky jako vypouští ty emise, tak prostě máme třeba ty extrémní výkyvy teplot, nebo máme různě výskyt astmatu, že jo, v Praze prostě ta situace s tou čistotou toho vzduchu je vlastně dost špatná a v některých lokalitách jsme dost nad hranicema toho, co třeba WHO, Světová zdravotnická organizace, doporučuje jako zdravý limit. A všechno tohle to způsobuje nějakou zátěž na zdravotnický systém, který my všichni jako platíme vlastně z daní. A teď ty společnosti si to jenom jako vesele prodávají a tady neřeší to, že systémově zatěžujou nějakým způsobem ty veřejné statky, že jo. Takže já to vnímám tak, že pokud se shodneme na tom, že chceme zachovat existenci trhu a že trh jako dobře funguje, můžeme říct kapitalismus, tak zároveň mě tohle přijde jako správné zapojení se do toho trhu, kdy říkáme, tak musíme ho napravit, musí se promítat do toho spalování nebo do toho, jak fungují ty firmy, i to, že zkrátka způsobují nějaké škody. A v ten moment ta firma má na výběr, nebo nějaké to průmyslové centrum, buď, že se bude snažit investovat do technologií, které budou ty emise snižovat, anebo že prostě budou platit ty emisní povolenky. Zároveň je tam je tolik malých detailů, o kterých bych ještě mohla mluvit, ale například ty peníze potom, co jsou vybrané z těch emisních povolenek, tak potom je stát dává jako podporu těm firmám, aby mohly se právě jako modernizovat a elektrifikovat nebo nějakým způsobem snižovat ty emise. Takže není to jenom o tom, že platíte pokuty, ale jsou tam i nástroje, které se mají snažit těm firmám a průmyslovým podnikům pomáhat s tou dekarbonizací. A zároveň je potřeba říct, že u některých sektorů, které jsou obzvlášť náročný na dekarbonizaci, tak ty emisní povolenky oni dostávají zdarma od státu ve velké míře. Jo? Třeba typicky ocelářský průmysl dostává víc zdarma alokovaných emisních povolenek, než kolik musí platit. Takže je tam spoustu takových nuancí v tom, jak ten systém funguje, ale myslím, že takhle jsem ho popsala obecně.
2: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
0: Teď jako ještě řeknu tu druhou část, že zároveň samozřejmě to znamená, že ta firma najednou má o výdaj navíc, že musí za tohle to zaplatit něco navíc, to znamená, že to nutně promítne do cen. A to potom znamená, že prostě věci budou dražší, zvlášť ty věci, které jsou nějakým způsobem emisně náročné, protože teda, abychom byli, já jsem o tom mluvila trošku obecněji, ale ty emisní povolenky opravdu řeší jenom emise skleníkových plynů, neřeší třeba plast nebo neřeší jako další environmentální škody. Takže potom ty věci, které jsou emisně náročné na výrobu, potom stoupne jejich cena. Což v některých případech by třeba nemuselo vadit, pokud je to nějaký jako zbytný zboží, tak prostě člověk pak koupí tu emisně lepší variantu, což by bylo jako žádoucí, jenomže potom máme věci typu vytápění, typu prostě ježdění autem, že jo, právě ty paliva, který člověk si nemůže úplně vybrat, jestli jako pojede autem nebo tramvají. Často, že jo? Jo? Že často jako lidi bydlí v oblastech, kde se nemůžou dopravovat jinak než autem a teď jim někdo řekne tak a vy to budete mít dražší. A to je potom samozřejmě problém.
3: A to jsou ty dvojky, veď? To je ta
0: ETS2. To je ta ETS2, ale vlastně já si myslím, že i to platí u té ETS1, jo? Že prostě pokud se to promítne do ceny oceli a potřebujeme ocel k tomu, abychom postavili dům nebo abychom vyrobili auto, tak v ten moment prostě se to zdraží jako nakonec pro toho koncového zákazníka. No a ta logika je teda v tom, že ty peníze, které jsme vybrali, by měly jít podle zákona jako přímo na řešení těch environmentálních problémů. To znamená, my vezmeme tyhle peníze a třeba dáme možnost, teď dávám příklad, dáme třeba možnost lidem koupit si elektroauto. Takže v té rodině přesně, která teď na to kouká, říká si sakra, zdražuje se benzín nebo nafta, tak jim řekneme, no ale my vám tady nabízíme, můžete si koupit prostě elektroauto a třeba vám na to dáme nějakou dotaci. Nebo tak zdražuje se vytápění třeba plynem, a vy třeba zrovna plynem jako topíte, tak vám řeknou, hele, tak my vám dáme tepelné čerpadlo třeba za nějakou zvýhodněnou cenu. Nebo to může být třeba zateplování budov. Tak v naší podobě v České republice to bylo formou Novou zelená úsporám, což byl dotační program, který byl právě na zateplování budov, na vlastně výměnu oken, bylo to na fotovoltaické elektrárny, na střechy jako budov pro rodiny, pro rodinné domy. Později se k tomu přidali i bytové domy, byly k tomu přidaná ještě větší podpora pro opravdu ty jako nejvíce zasažené, ty lidi, kteří jsou opravdu v té největší nějaký jako finančním stresu. Takže mně v tu principu jako to dává smysl víc než, jak říkám, nějaký jako plánování, určování kvót a tak dále, že je to nějaký jako tržní mechanismus a musí tam ale fungovat i tady ta zpětná podpora. A to jako i s tím ETS2, tam vlastně byl ten klimatický sociální fond, který právě má mířit přímo na ty rodiny a má jim pomáhat se s tím nějak vyrovnat. Ale tohle to jsou fakt jako náročné věci. Prostě přece jenom je to hodně osobní pro lidi, že jo, kde bydlej, jak bydlej. Jaký mají auto, to jsou prostě hodně osobní věci. Zároveň tam musí probíhat opravdu jako dobrá komunikace ze strany toho státu, jak o tu dotaci mají zažádat, kdo na ní má nárok, jak je to jakoby snadný nebo nesnadný tu dotaci získat. Prostě není to jednoduchý, když má stát něco takhle velkého organizovat. A myslím, že často v České republice bohužel narážíme na to, že my třeba ty peníze máme, my ještě dostáváme navíc od Evropské unie. Jo? My jsme jako braný jako ta země, která opravdu tu tranzici má hodně těžkou. Takže my dostáváme ještě navíc peníze od Evropské unie. Ale já mám trochu někdy pocit, že my jako vlastně je máme v rukou a teď si říkáme sakra, jak je dostaneme k těm lidem, že jako kdybychom neměli úplně kapacity na to, to umět těm lidem jako dostat. A to mi přijde, že je jako obrovská nějaká slabina a něco, na čem by se určitě mělo zapracovat, protože ty peníze prostě jsou. A samozřejmě ty emisní povolenky prostě nemůžou fungovat jenom jednostranně. Že jo? Jo? Jako někoho, kdo žije v Praze a má dvě auta, tak je třeba ta zvýšená cena kvůli té emisní povolence může třeba motivovat k tomu, že budu jezdit častěji vlakem, ale musí tam existovat ta možnost volby, že jo? Když ta možnost volby jako neexistuje, tak se to dělá dost těžko, takže musí tam být nějaký ten zpětný mechanismus, který těm lidem pomáhá. A já jsem vyjmenovala tady třeba možnost těch dotací, ale ono těch možností je spoustu. V Rakousku byl jako jiný model, který funguje nějak. V Kanadě měli model, kdy vlastně vraceli lidem na konci roku ty peníze třeba. Takže spoustu možností, jako jak říkám, moje oblíbené téma, ale kdybych to měla ukončit, tak vnímám to jako řešení, který mě dává největší smysl, že nejméně nějak zasahuje do toho trhu, ale zároveň musí být sociálně spravedlivý, to znamená, musí se tam dávat pozor na to, že na to nebudou doplácet ti lidé, kteří už teď jsou na tom jako nejhůř. A myslím si, že se to dá, ale je to práce, kterou musíme udělat.
1: No je vidět, že tě tohle téma baví hodně, ale je to dobře, že jsme to takhle rozebrali. Myslím si, že tyhle rozhovory spolu s tou Katrin můžou někomu sloužit jako způsob, jak pochopit změnu klimatu a její možná řešení víc do detailu. Emisní povolenky jsou pojem, který často zaznívá, ale málo kdo ho vysvětluje, tak jako si to právě udělala ty, tak snad to lidem pomůže tyhle emisní povolenky pochopit. Jedno z videí, které si nedávno vydala, zmiňuje evropský předpis, který požaduje od firem, aby když tvrdí, že jsou eco-friendly, dokázali, že ekologické skutečně jsou. Myslíš, že by to mohlo omezit greenwashing leteckých a jiných společností?
0: Tady to si myslím, že je další příklad nějakého zákona, který přesně řeší zase nějakou nesrovnalost na tom trhu. Jo? Že ten trh nemůže fungovat tak, že já vám budu jako tvrdit, že já něco dělám nějak a že koupíte si tenhle zázračný lék a vy jako zhubnete nějakým jako švihnutím proutku, tak to pak narušuje ten trh, protože tam musí být ta transparentnost těch informací. Já musím vědět, co si kupuju, že jo? Aby to dávalo smysl. Takže já si myslím, že tohle je krok dobrým směrem k narovnání toho, jak funguje zase ten trh. A já to vnímám už teď, že spoustu těch firem už se na to připravuje už nějakou dobu. Četla jsem právě články od Econews, který analyzuje, že je třeba vidět, že evropské značky nebo značky působící na evropském trhu už třeba teď preventivně odstraňují některá tvrzení, některé plakáty, vyjádření, takový ty zelený lístečky a tak dále. Právě protože vědí, že tohle jako přijde, zatímco v jiných zemích to třeba roste. Takže tam byl jako vidět, že opravdu už jenom to, že to má jako vejít v účinnost, tak už ty firmy se na to připravují. A já i jako influencerka, mě chodí briefy. Já když spolupracuju s firmou, tak oni mi napíšou prostě, co je ten produkt, jak funguje, já nevím, jak byl vyrobený, prostě dostanu jako vlastně 20-stránkový dokument o tom produktu, o té firmě. A teď nově, vlastně pokaždý já dostanu jednu stránku, která se jenom věnuje tomu prostě slova nebo slovní spojení, která nepoužívejte a že třeba nemůžu používat, je to přírodní, je to eko, je to enviro, je to, co se ještě používá, klimaticky neutrální, nebo nemůžu říkat, že to je čistý a tak. A já jsem za to hrozně ráda, že já takový slova jsem nikdy nepoužívala. A pak je tam naopak stránka, která říká, tohle naopak říct můžete. Můžete říct, že třeba teď jsem měla čistící prostředky, že je to biologicky rozložitelný, nebo je to ze 100% recyklovaného plastu, protože prostě k tomu máme ten certifikát. Takže já už to teď jako vnímám, jo, že ty firmy opravdu, a to jsou často firmy, které nejsou nutně jako environmentálně zaměřený, ale zkrátka se připravují na tuhle novou legislativu.
1: A co tak ty firmy používají, aby v lidech vzbudili dojem, hele, my jsme eco-friendly. Máš nějaký příklady, který bys uvedla?
0: Jako když greenwashujou, hodně se používá to slovo přírodní, kdy to je takový zavádějící v tom, že co to znamená přírodní? Teoreticky všechno vzešlo z přírody, teoreticky je všechno přírodní a není proto žádná definice, nebo že je něco kompostovatelného, jako co přesně to znamená, my k tomu nemáme žádnou oficiální definici, takže znamená to, že je to kompostovatelný jako u mě na zahradě v kompostě, nebo myslíte nějaký průmyslový kompost, kde prostě nějaká optimální teplota, ve kterým se to jako rozloží, nebo to znamená, že můžu to hodit jako do přírody, jako jen tak jako do lesa, znamená to, že se tam rozloží. To třeba je další příklad. Tak víš, že se něčem říká, že je zelený, nebo že je eko, jo, to třeba taky často bývá, nebo jenom to, že se někde dávají zelený lístečky, že tam nemusí být žádný tvrzení slovní, ale že se jenom dají zelený lístečky někam do rohu a zkrátka ta lidská mysl, že jo, musíme fungovat ve zkratkách, takže vidíme zelený lísteček, evokuje nám to, aha, zelený beru, nebo se dělají takový jako fejkový certifikáty, že si ta firma vyrobí svůj vlastní odznak, štítek, který je zelený a působí to jako, tak to nějaká instituce vydala a označila nás za zelený. Tak takovýhle věci se dějou a není to o tom, že by ta firma musela mít certifikát, protože to samozřejmě by zase bylo, že třeba pro menší firmy, aby si zařizovali na všechno certifikace, jako získat třeba GOT certifikát je extrémně náročný. Ale zkrátka je to o tom, jako tak řekněte, jak to je, že jo? Tak řekněte ty věci, které o sobě můžete tvrdit a jsou pravdivý. No. Takže přesně to, že je jako biologicky rozložitelná formula, nemusí nutně znamenat, že na to člověk potřebuje nějaký speciální certifikát, ale zkrátka to se dá ověřit, že jo? Jestli to tak je nebo není. No.
1: Včera jsem mluvil s Caelanem Robertsonem, mladým irským novinářem, který už asi teď točí reportáže z válečné fronty na Ukrajině. Jak vnímáš změnu klimatu v kontextu pandemií a válek a podobně závažných událostí, které zažíváme nebo jsme v nedávné minulosti zažili?
0: Jsou to propojené nádoby. Prostě my jsme za první 2 roky války naposílali do Ruska za nákup fosilních paliv víc, než jsme poslali na pomoc Ukrajině. Takže my jsme jako aktivně financovali stát, který nás napadl, nás jako Evropu. Takže to jsou opravdu jako propojená témata. A není to tak, že teď nemůžeme řešit nic jiného, protože je válka. Jako vždycky se budou nějaké věci dít a prostě svět je komplikovaný a musíme řešit víc témat najednou. A je jasný, že potřebujeme nějak prioritizovat, ale zároveň to vnímám tak, že jo, teď prostě válka nebo nestabilita na Blízkém východě, Hormuzský průliv je zavřený. Očekává se, že prostě vyletí nahoru ceny energií. Zároveň třeba i na to je napojený, ale třeba ceny hnojiv. A to bude mít obrovský dopad na zemědělský průmysl, na jídlo, jako na všechno, že jako opravdu ten svět je hodně propojený, když se někde něco stane, tak tady to jsou ty bottlenecks, to jsou ty jako místa, ve kterých když se něco stane, tak jako to je kaskáda věcí, které jsou problematické. A teď, kdybychom volili tu odolnost, to znamená mít ty vlastní zdroje energie, mít ty vlastní jako bateriové úložiště, mít regenerativní zemědělství, který nepotřebuje takový množství hnojiv pro to, aby fungovalo, tak najednou jsme úplně v jiné situaci. Takže já si myslím, že to je opravdu jako spojený. Já jsem jako velmi pragmatická a vnímám to téma taky úplně stejně pragmaticky. Prostě, že pokud nechceme válku, tak nesmíme financovat našeho nepřítele, že jo? A to jsme prostě dělali 60 let. Jsme prostě dávali obrovský objemy peněz jako přímo do rukou Rusku za fosilní paliva. A teď možná co ještě namítne vždycky člověk, třeba který se mnou o tomhle mluví, tak řekne, no ale Čína, teď jsme závislí na Číně a já naprosto souhlasím, že to je problém. Prostě Čína je taky režim, který je autoritářský, komunistický. Bychom mohli polemizovat o tom, jak to s náma vlastně myslí. Tak přece jenom tam je velký rozdíl v tom, že si koupíme ten solární panel. Jasně, peníze dáme Číně. Bohužel. Bohužel tady u nás prostě ta výrobní kapacita není, protože ta Čína to umí udělat levnějc. A dáme si to na střechu, ale my z toho potom několik let vyrábíme tu elektřinu nezávisle potom. A potom si to můžeme zrecyklovat. To samý s bateriema. Bohužel prostě ta Čína si udělala obrovský dominantní trh s těma bateriema, kdy je od nich odebíráme, odebírají je i české automobilky nebo evropské automobilky. Je to taky závislost. A jako rozhodně opakuju, to je taky samozřejmě problém, ale zároveň my tu baterii do toho auta dáme a jezdíme s tím autem, já nevím kolik let, 10, 15, 20 let. Pak ještě tu baterii můžeme využít druhotně jako právě pomoc s vyrovnáváním přetoků elektřiny. A potom ji můžeme ještě ke všemu zrecyklovat. A to je prostě přece úplně něco jiného, než když nakupujeme každý den pořád dokola ropu, buď z Ruska, anebo ze zemí toho Blízkého východu, taky prostě z autoritářských režimů. Že? Takže to vnímám jako obrovský problém. Zároveň i Evropská unie, respektive Evropská komise navrhuje plány, jak bychom mohli my sami jako diverzifikovat to, odkud odebíráme ty jednotlivé zdroje, takže taky je nějaká snaha o to vrátit zpátky některé tady ty klíčové jako materiály. A u nás v České republice konkrétně máme spoustu technologií, které vyrábíme, těch zelených. A ukazuje se, vlastně nějakého výzkumu vyšlo, že česká ekonomika je snad druhá nejlépe připravená na světě, abychom z té dekarbonizace profitovali, protože my tady vyrábíme tepelná čerpadla jsou prostě klíč pro nízkoemisní teplárenství. Vyrábíme převodovky, vyrábí se tady koleje, taky prostě, že jo, železnice, vlaky jsou jednoznačně jedna z cest, jakým způsobem jako dekarbonizovat. Takže u nás ten potenciál je velký, jako z toho profitovat a postavit na tom tu moderní ekonomiku. Druhým dechem dodávám, že jasně, že to není jednoduchý, jasně, že to není všechno win-win, jako musíme se odprostit od té představy, že to všechno bude jednoduchý bez problému, jo? Jako samozřejmě se může stát spoustu věcí, může se nám to nepovést, ale proto zase se vracím k tomu, potřebujeme se o tom nějak bavit jako racionálně, jak můžeme pomoct té naší ekonomice se přetransformovat, kde prostě máme ty příležitosti, jak je můžeme jako uchopit, jak sem prostě nalákat víc investic, jak prostě můžeme udělat to prostředí jednodušší pro startupy, pro technologické firmy, jak můžeme snížit byrokracii, jak můžeme se propojit víc s Evropou a mít opravdu ten jednotný trh, který může konkurovat tomu americkému.
1: Co může udělat každý z nás a jak vnímáš rovnováhu mezi každodenními kroky jednotlivců a řešeními na velkém měřítku? Katrin Hayhoe třeba v show Jimmyho Kimmela citovala výzkum, podle něhož za skoro 2/3 emisí skleníkových plynů od počátku průmyslové revoluce může pouhých 90 společností. Když si uvědomíme, že za většinu emisí můžou takhle velcí hráči, velké společnosti, jak do toho zapadají ty individuální kroky?
0: Můj přístup k té udržitelnosti nebo obecně k těm environmentálním tématům začínal určitě na té individuální úrovni. Že člověk je prostě dítě, který vnímá, že tak tady se něco děje, jsem znepokojená tím, co se děje, chci něco dělat. A je to přesně o tom, že člověk potřebuje vědět, co může dělat. Jako nutně to prostě potřebuje, protože jinak by se z toho zbláznil. Takže já jsem si 100% prošla tou cestou, kdy jsem hlavně řešila sebe, ten svůj odpad, ten svůj dopad. Mluvila jsem i jako s ostatníma, ať už jako s babičkama nebo s náhodnýma lidma v obchodě a tak. A vždycky jsem hodně řešila sebe. Vždycky jsem řešila, jak můžu já mít co nejmenší dopad. A řešila jsem to opravdu jako hodně, že bych si neužila ani párty, kde se prostě používaly plastové kelímky, protože bych celou dobu jenom na to myslela. Můj oblíbený moment, když jsem byla na jedné vesnické zábavě a oni tam přišli a říkali: Rozo, tady to je skvělý, víš v čem? A já říkám: v čem, pro boha? No, ty si tady dáš panáka Becherovky, je to v plastovém kelímku a ty to kopneš do sebe, hodíš na zem a rošlápneš do trávy, není to skvělý? A já jsem z toho byla úplně hotová a já jsem celý ten večer strávila tím, že jsem chodila mezi stolama a jako skládala jsem na sebe ty plastové kelímky, abych je přinesla domů a jako vytřídila. Já jsem z toho byla úplně hotová. A potom si pamatuju taky jako situaci, kdy bylo hrozný vedro a já jsem třeba neměla svoji vlastní láhev a já bych si prostě nekoupila láhev v obchodě, protože jsem nechtěla prostě použít ten jednorázový plast. Takže já jsem řešila hodně tu svoji udržitelnost, tady ty jako jednotlivosti, maličkosti. A potom jsem se dostala právě k té politice. Já jsem vlastně v 15 vyzkoušela model OSN, simulaci OSN, kdy jsem zastupovala, to je pro posluchače taková hra, vlastně kdy si studenti hrajou na jako delegáty z různých zemí a mají řešit světové problémy. A je to vlastně o tom, aby člověk, ten student pochopil, jakým způsobem fungují mezinárodní vyjednávání. A já jsem zastupovala Bolívii v otázce deforestace. A teď jsem si říkala, tyjo, já jako jeden delegát, když se mi podaří tady všechny ostatní přemluvit, tak my dokážeme tady podepsat dohodu, jak říkám, hra to je, ale dokážeme podepsat dohodu, která sníží deforestaci o třeba půlku. A to je něco, co se i stalo třeba v Brazílii, že když po Bolsonárovi vlastně byl zvolený Lula, tak najednou opravdu ta míra té deforestace se snížila úplně brutálním způsobem. A já jsem si říkala, tyjo, tak já se tady crcám prostě s každou jednotlivostí, nemůžu prostě spát z toho, že jsem byla na párty, kde se rošlapávaly kelímky do země. A to jedno politické rozhodnutí může udělat mnohem větší vliv. A já jsem od té doby právě začala se o to starat. Zjistila jsem, že existuje nějaká jako politologie, takový obor o politice, tak jsem ho začala studovat. A teď jsem na té environmentální politice v Paříži, protože si právě myslím, že tam je ta váha. Není to jediný určitě, jo, jako je spoustu možností, kde člověk může prosazovat dekarbonizaci a udržitelné myšlenky, ať už třeba člověk může být v technologiích, že může něco bádat, vymýšlet nový materiály a tak. Pro mě to byl jako tohle se mi líbí, tohle mě baví, tohle já chci dělat a dává mi to smysl. Takže pro mě vždycky, když se mě někdo ptá, co můžeme udělat nejvíc pro životní prostředí, tak říkám volit. Ale samozřejmě to není jediný, já prostě pořád dělám spoustu věcí udržitelně, ale vnímám to spíš z morálního hlediska, než bych si myslela, že tím úplně jako něco brutálně měním. Spíš mi to tak přijde, že když o tom mluvím, tak bych asi taky se tak měla jako chovat. A zároveň bych neřekla, že ten vliv jednotlivců nemá žádný smysl. Jo, podívejme se na maso, jo, že když byli vegani, vegetariáni v 90. letech, tak to musí být úplně šílený. Já vůbec nechápu, jak ty lidi žili, že jo. Nikde si nemohli dát žádnou vegetariánskou, veganskou alternativu. V obchodech neexistovalo nějaký jako tofu v běžném supermarketu, že jo. A teď, i když jedu jako na vesnici, tak v zapadlém Koupu, tam prostě najdu jednu cihličku tofu. To prostě tak rozhodně dřív nebylo. A kolik máme dneska alternativ, že každá restaurace má tu vegetariánskou, veganskou alternativu. Všechny jako fast food chainy mají taky. Tak to je přece jako jasný důkaz. To nebyla žádná regulace. To je jasný důkaz toho, že potom ta poptávka byla, že jo?
1: Možná ještě ve školních jídelnách by se to mohlo zlepšit.
0: Ano, to jsme třeba dělali petici. A to je třeba to, co říkám právě lidem. Když se mě ptají, co můžu udělat, tak já říkám, hele, je určitě fajn začít u sebe, protože přece jenom si to člověk tak osahá, že jo? Tak prostě zkuste třeba jíst méně masa, ale pojďme se vždycky zamyslet, jak můžu udělat ten efekt větší než já sám na sebe. Takže třeba v Menze na Karlově univerzitě byla právě petice, která žádala, aby půlka jídla byla vegetariánská, veganská, druhá půlka teda masová. A podařilo se tady tu změnu jako protlačit. To vždycky říkám, hele, jestli jste na střední a máte nějaký vedení, který je třeba tomu otevřený, tak zkuste to navrhnout, aby tam půlka třeba jídel byla vegetariánská ve školních jídelnách. Nebo když si chcete třídit bioodpad, tak když bydlíte v SVJčku, tak zkuste jako zařídit pro celý barák tu popelnici a nejenom jako, že vy to budete někam jako odvážet a nosit. Takže vždycky doporučuju, prostě podívejme se kolem sebe, kde můžeme udělat ten největší dopad, že kde můžu udělat víc než já tu jako individuální činnost. A to je něco, co tak Katrin říkala, že jo, že ten pocit toho, že jsme jenom jednotlivci, je ten největší problém, protože nejsme, že jo, nejsme jednotlivci, máme kolem sebe celou společnost, která na nás nějak reaguje, my reagujeme na ní. A zároveň tam ještě se mnou hodně rezonovalo, a to je to, co často říkám, že každý můžeme v tom svém oboru se snažit hledat, kde jsou ty momenty, kde můžeme zatlačit na něco environmentálního. Když jsem prostě pracovala v Národním divadle, tak jsem tam prostě otravovala úplně všechny, že prostě nebudeme používat brčka, zůstanou vzadu a když se někdo specificky o ně řekne, tak je přineseme. Bohužel jsem tam někdy byla po nějaký době znovu. Bohužel jsou zase zpátky.
1: Okay.
0: Prostě potřebujeme víc rozárí do každého divadla. Jo, tak tady to je příklad nějaký brigády, ale prostě člověk, který je v bance, může nějakým způsobem tlačit na to, aby se, když se dávají hypotéky na domy, tak aby se třeba hlídalo, jak jsou na tom tepelně, jak jsou zaizolovaný třeba. Nebo když je někdo učitel, tak MŠMT to má skvělý metodiky, jak třeba i do hodiny matematiky dát právě nějaký jako aspekty environmentálního vzdělávání. Viděla jsem ty skvělý jako pracovní listy, co tam mají, jak třeba v chemii se dá počítat, že jo, molekulární hmotnost, tak se dá jako počítat na atmosféře, že jo, že kolik je v té atmosféře třeba toho CO2. Takže každý může v tom svém oboru, v tom svém okolí, co dělá, se snažit hledat, jako kde může udělat ten větší rozdíl.
1: Tak děkuji moc za rozhovor.
0: Jo, já moc děkuju.
2: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Díky, že jste doposlouchali až sem. Tématy dalších týdnů podcastu Bedny budou válečné zpravodajství, humanitární práce blízko válečné fronty na Ukrajině i to, jestli se umělá inteligence skutečně podobá té lidské. Naslyšenou příště, loučí se Honza Žižka, mějte se fajn.

z hitových zásob Rádia Wave.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Omeno Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
2: Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.
3: Ahoj, tady Bibione.
4: Posloucháte rádio Wave.

Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: peace, little soul, you know you in heaven still. Loki death.
1: Pleják. Hity místo algoritmu. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hudobný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

Hey, this is Grimes. You're listening to Radio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.
1: Please, allow me to show you something.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.